protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB+ Českého rozhlasu i na praha.rozhlas.

Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Mým hostem tentokrát bude herečka Anna Prášilová-Fialová. Znáte ji jako televizní i filmovou herečku, ale dnes pozve hlavně do divadla. Na off-broadwayský muzikál 5 let zpět a také na novinku, která je v Davidském divadle a ta nese název Služebnictvo. Hezký poslech!

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Radio Praha a se mnou ve studiu už je Anna Prášilová Fialová. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Herečka a my začneme pozvánkou do divadla Hibernia. 5 let zpět, 17. ledna 2026 jste měli premiéru. A pokud jsem dobře pátrala, tak to není úplně taková ta tradiční Broadway, broadwayský muzikál, ale off-Broadway.
2: Off-Broadway.
1: Off-Broadway.
2: No, určitě tím obsazením, tou komorností je to vlastně i tou hudbou si myslím, že to není úplně klasický jako muzikálový počin nebo muzikálový kousek, ale je to podle mě strašně krásný, co se teď týče, myslím, té hry, toho muzikálu jako takovýho. Ta hudba je jedna z nejhezčích, co jsem asi jako slyšela a vlastně krásně to vypráví, velice na jednu stranu obyčejný příběh dvou lidí, kteří se potkali a bylo to fajn a pak jim to prostě nevyšlo, co se nám tak všem asi jako v životě nějak stalo a je tam vlastně udělaná jenom ta věc, že já to vyprávím od konce toho vztahu a Ondra Rychlý to vypráví od začátku toho vztahu, takže vlastně mi to přijde jako super, že to je taková docela taková jednoduchá věc, kterou jsme se všichni nějak jako se jí nějak dotkli a je provázaná fakt nádhernou muzikou.
1: A co můžete prozradit, o čem to je? 5 let zpět.
2: To teď jsem to řekla.
1: No ale
2: vlastně víc.
1: Je to tam potom ještě nějaká další zápletka nebo
2: no, tak
1: nějaký
2: je
1: další?
2: Tam, no je tam takovej jako jeden. No, počka, tak
1: jestli to můžete,
2: všechno, ne?
1: Jestli to můžete říct.
2: Takhle, ten základ je, ten ještě, kdybych to popsala teda podrobnější, je, že vlastně Ondra Rychlý hraje Jamieho a já hraju Katy. A Jamie je spisovatel, který je velice úspěšný. A Katy je neúspěšná, nebo prostě nedaří se jí úplně prorazit jako herečce. A vlastně postupem toho vztahu a toho trvání a tý jako jeho vzrůstající úspěšnosti a naopak těch jejich jako dalších jako neúspěchů a narážek, prostě narážení, nevím, do zdi, prostě takových opravdu jako těžkých situací, kde je ten člověk odmítaný, kor si myslím v téhle branži, kde se furt s někým má potřebu poměřovat a ta konkurence je prostě kolem je taky jako znatelná, tak vlastně ona začne to hodně nezvládat a on vlastně taky trošku oslepne tím úspěchem. Zároveň jsme se strašně snažili, aby pro diváka ten náš příběh neměl jako, že jeden z nás je špatný a druhý je jako ta oběť nebo chudák nebo ten dobrý, že vlastně oba si tak trošku můžou za to, oba tak trošku podlehnou tomu svýmu osudu a nejsou schopní jako spolu ho nějak spravit nebo spolu prostě nějak bojovat a nějak se jako spojit a vlastně je to od sebe. Jako my jsme zastánci toho, že se opravdu potkali ve špatnou dobu, že ten konec jsme si s Ondrou i s Petěho Heškem a vlastně s Kamilou tak si úplně pro příjmení, tak to trapný. Motlovou, dobrý, pardon, promiň, Kamčo. Ne, jsme vlastně si na tom konci hezky postavili, nebo jsme si tam vytvořili takovou možnost, že to je třeba o tom, že se opravdu potkali ve špatný čas a že třeba se můžou potkat za 7 let nebo za 2 roky, kdy si a bude to třeba fungovat, což si myslím, že je taky možný, že se někdy prostě lidi, kteří by spolu třeba mohli být šťastní, potkají ve špatnou dobu. No.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové.
2: Se mnou stále Anna Prášilová-Fialová, herečka, zveme do divadla Hibernia a to představení nebo ten muzikál se jmenuje Pět let zpět. Jste tam v podstatě jenom s Ondrou Rychlým a těsně před natáčením jsem se dozvěděla ještě takovou hezkou věc, že se znáte od malinka.
3: Jo.
2: Pomůže to na scéně, na jevišti, když toho člověka znáte trošku víc?
3: Já si myslím, že určitě, tak jako u nás to fakt specifický příběh, protože naše mamky se kamarádi hrozně dlouho chodili spolu do školy a tudíž my se známe opravdu úplně jako odmala. A jednu dobu jsme spolu i bydleli, když jsme byli oba na konzervatoři a jako Ondra je pro mě prostě jeden z nejbližších kamarádů v životě, který mě fakt jako provází tím životem úplně od začátku a vždycky jsem k němu vzlížela, co se týče hlavně jako smyslu pro humor. Ondra je pro mě jeden z nejvtipnějších lidí, jako který v životě mám. A spojuje nás spousta lásek a k seriálům, k hudbě filmový, k filmům a vlastně k tomu, k té naší práci. Vlastně když mi zavolali, jako jestli bych do toho nešla, tak jsem vím, že jako jsem vlastně ani vteřinu nepřemýšlela nad ničím jiným, jenom že jako jasně, to je skvělý.
2: Je tam Ondra.
3: No protože to podle mě se vám fakt jako nestane každý den, že se můžete zahrát se s mým fakt nejbližším kámošem a ještě tam jste fakt jenom vy dva, máme tam teda skvělou partu tanečníků a muzikanti jsou s náma na jevišti, což si myslím, že je strašně prospěšný celý ty věci a je to hlavně vždycky uchvatný, když tu hudbu máte živě. A takže jsme si dělali srandu, že kdyby se třeba, jsme se lidem už omrzeli na podívanou my, tak tam prostě furt jsou jako lidi, co se bezvadně hejbou a do toho ty muzikanti, že to má až takovou jako koncertovou formu chvílema a jako je to skvělý, jako s Ondrou se takhle potkat i myslím, že nás to, jestli to jde, tak nás to ještě víc nějak jako zblížilo, že jsme se prostě poznali při té práci, která pro nás byla, myslím, pro oba dost náročná, co se týče toho zpěvu, že to byly takový jako milníky pro nás pěvecký. A
2: bylo to těžší než Iveta?
3: No určitě.
2: Bylo.
3: Protože, jak už jsem říkala, ta hudba je přenádherná a má třeba takovou pro mě jako zajímavost, co se i týče, když je to jako ve formě toho muzikálu, že každá ta písnička je vlastně trošku jiný žánr a je to jako neuvěřitelně těžký prostě zpívání a zároveň i se vyznat v té hudbě občas. Já to mám takový třeba moment, kdy tou rukou, která je zády k lidem, si fakt doteď musím normálně odťukávat jako doby, abych se strefila správně, že a pak se nám s Ondrou dost ulevilo, když jako ti nejlepší z nejlepších jako muzikantů a Krištof Marek, který dělal hudební na studování, tak říkali, že to je fakt jako strašně zrádná ta muzika, že on tam vymyslel ten autor spousta takových jako vychcávek z prominutí, který jsou trošku zapeklitý a když člověk nedává pozor, tak a ještě my se s Ondrou jako nepovažujeme za úplně jako zpěvák, nebo Ondra je určitě muzicky nadanější a hraje perfektně na klavír a skládá hudbu, ale já třeba jako pro mě jsou noty matematika, takže já jako neumím. Já se všechno učím z poslechu a snažím se to tak jenom jako nějak cítit, ale jako nezahraju vám znot písničku.
2: A pardon, stalo se třeba, že jste nastoupila špatně?
3: Jo, teď se mi to stalo před, jsme hráli zrovna včera, ale stalo se mi to představení před tím, že jsem v jedné písnice nastoupila trošku blbě, ale díky bohu to je taková finální pasáž v té jedné. Vlastně my tam máme s Ondrou každý solový písničky, ale dva duety v tom celém představení jsou. A ten jeden je jako svatba a

tam vlastně taková finální, jako takový kousek, kde já vlastně opakuju Ondrovu část a trošku se z něj dělám srandu, takže tam se dalo hezky jako vybruslit z toho, že mě nečekala ještě dvouminutová písnička, kde by se musela zorientovat v tom, že jsem blbě nastoupila, že to fakt byl jako kousek, kde jsem z toho nějak jako vybruslila, ale jsem spocená až na zádech z toho, to bylo hrozný. To člověk ví, ale ten to naštěstí jako snad nebylo poznat.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je herečka Anna Prášilová-Fialová. Ale v rámci toho muzikálu jsem trošku z těch vašich rozhovorů pochopila, když to řeknu úplně jednoduše, že neberete úplně každou nabídku v rámci toho muzikálu, který se dělá v České republice.
2: Jo, nebo ne, já se nějak...
1: Klidně to řekněte, jak to je?
2: No ne, to já už jsem to tak jako, já jsem vlastně měla možnost být, tak jsme se i jako seznámili pořádně s Ondrou Brzo Bohatým, který, když napsal legendu jménem Holmes do Karlínského divadla.
1: A to je krásný muzikál.
2: Což bylo úplně taky pro mě jako zjevení tady, co se týče muzikálové scény a vlastně toho našeho nějaký, tý naší nějaký záliby český, že se dělají jako muzikály na písně někoho. A tam se vypíše příběh, který za mě, pardon, viděla jsem i nějaký ty věci, nemluvím o tom takhle, aniž bych něco viděla, za mě ty příběhy jsou takový našroubovaný, moc nedávají smysl, nebo jsou za mě nějak jako plytký a jsou tam našroubovaný písničky, já nevím, od Valdemara Matušky nebo Heleny Vondráčkový nebo někoho, což jsou všechno skvělí interpreti a jejich písničky mám moc ráda. Ale nějak neholduju jako týhle formě, jako muzikálu, jenom proto, aby si lidi mohli zatleskat a zaspívat jako s lidma. Od toho jsou podle mě ty koncerty trošku lepší, než se tam snažit montovat nějaké jako herectví mezi to a nějaký příběhy. A, takže ten Holmes byl pro mě úplně jako... Jsem byla z toho strašně nadšená a bylo to pro mě strašně zásadní jako zkoušení. Mm. Bylo i pěvecky jsem tam měla takový první jako, troufám si říct, posun nebo něco, že jsem si uvědomila, že ten hlas je opravdu sval, se kterým, když jako pracujeme, tak se fakt jako vyvíjí neskutečným způsobem, když tomu věnujeme ten čas. A já jsem tam tehdy vlastně byla, dostala doporučení i na Pavlu Fendrichovou, což doteď je pro mě jako takový můj pěvecký guru, nebo jako já ji úplně zbožňuju, jak učí, jaká je a cokoliv jsem doteď dělala pěveckýho, ať už to byly písničky v Ivetě, nebo tady Pět let zpět, nebo jsem jenom zpívala modlitbu pro Martu na Korzu 17. listopadu, tak vlastně ke všemu jsem se vždycky jako přihlásila k Pavle a žádala jsem o nějakou pomoc nebo nějaký klid, že vlastně furt z toho zpěvu mám stres docela, i když mě to moc baví, tak jsem v tom taková nejistá. No a pak přišel Anděl Páně v Karlíně od Ondřeje taky, což taky strašně, strašně rádi hrajem a taky jsme se tam vlastně díky Ondrovi nějak potkali jako zrovna i s Ondrou Rychlým nebo s Kristýnou Danielovou, což je moje taky úplně nejbližší kamarádka. Alternuju se v roli se svojí nejbližší kamarádkou Karolínou Wagnerovou. Takže vlastně ta parta, to bych tady mohla jmenovat dál, jsme se tam potkali jako, což je podle mě hrozně vzácný, se potkat ve složení jako hlavní kamarádů. A těch Pět let tak zpět toho... byl taky jako hudebně takhle prostě, no a vlastně ty jiný, nebo zeptejte se, no.
1: Tak to mi z toho vychází, ne, hezky o tom mluvíte, ale vycházíme z toho, že ve vašem případě ideálně, kdyby to byl broadwayský muzikál, nebo kdyby to napsal Ondra Brzo Bohatý, a ideálně, aby tam byli vaši kamarádi. To je taková
2: to jsou takové věci, které jsou, to jsou takové tři věci, které se mi zatím jako přihodily muzikálově, myslím teď, jako takhle, jako nějak významně, takže to samozřejmě jako funguje pro mě skvěle, ale věřím, že jsou jiné možnosti dobrýho muzikálu. Mě jde prostě o nějakou tu jako kvalitu té věci a kvalitu i, nebo je pro mě hrozně důležitý, jak o tom přemýšlí to vedení divadla, ty tvůrci, jak je to důležitý pro ty lidi, kteří v tom muzikálu jsou, protože jsem se prostě setkala s lidma, který ty věci mají tak jako na salámu nebo prostě mají ten přístup takový, se kterým prostě nesouzním a myslím si, že jsme se nějak strašně jako spokojili tady hlavně v Praze třeba, protože když jsem viděla právě muzikál Matilda třeba v Brně, tak byl fakt skvělej a viděla jsem ho pak i na West Endu v Londýně a musím říct, že asi mi v tom Brně byl fakt pomoc víc, což je prostě skvělý, takže teď to nechci házet jako na všechny, ale myslím, že tady v Praze jsme se hodně spokojili s nějakým takovým zvláštním jako spojením, to stačí, nebo že prostě tak jako děláme to, na co jsou ty lidi zvyklí a nesnažíme se nic moc jako změnit nebo tu kvalitu hnát vejš, nebo to naše myšlení o tom hnát někam jako jinam a takový jako spohodlnění, jako rozmazlený, někdy mám pocit ty lidi z toho. i ty tvůrci.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem, což je Anna Prášilová-Fialová. A teď se hezky přesuneme do Davidského divadla, protože na 30. března jste měli premiéru inscenace Služebnictvo.
3: Ano, tak myslím, že jako nejhlavnější téma toho je manipulace. Mm-hmm. Napsal to Wayne Jordan, irský režisér, který to s náma zkoušel, napsal to na motivy nebo... Četl si hodně, inspirovali ho nejvíc knihy od Marivo a to zkoušení bylo výborný, to zkoušení bylo naprosto skvělý a hlavně díky tomu Vejnovi, kde jsme se všichni shodli, že jsme strašně, nebo ne strašně dlouho, ale že je nádherný pracovat s někým, kdo je prostě jednak strašně vlídný.

0: a zároveň ale přesně ví, co chce od nás i od toho výsledku, i od té práce a nějak vás jako vede a že to, že pro mě je prostě vždycky strašně důležitý, že to jde se jako k sobě chovat fajn, hezky, lidsky, a, ale zároveň jako vytvářet fakt něco pro nás jako hodnotného, že to je pro mě prostě vždycky strašně fajn.
1: A služebnictvo v jakém slova smyslu?
0: Služebnictvo je, tak my tam jsme vyloženi tam vlastně i kromě já a Dominik Teleky hrajeme pro prosté vesničany. Pepa Trojan hraje pána a všichni ostatní jsou vlastně sloužící, což je Lenka Krobotová, Klára Mlíšková, Pavel Šimčík a Tonča Formanová. A je to příběh, no, je to fakt, tam je zásadní pro mě ta manipulace. Já taky nevím, jak moc ho teď odvypravovat, abych neprozradila moc, ale je to skvělý, je to, můj kamarád měl jako skvělou po té premiéře, nebo skvělý poznatek, že vlastně během toho představení se lidi docela bavějí, což je podle mě fajn a na místě my jsme se při prvních čtených zkouškách taky dost nasmáli a pak na konci se tam stane takový zvrat a on říkal, že si najednou uvědomil, že všichni kolem něj, včetně něj, byli jako předkloněný v těch sedačkách a pak se vlastně tak trošku jako styděl za to, čemu všemu se jako smál, že ta manipulace, když je takhle neviditelná a jako plíživá, tak je to fakt jako za mě docela zásadní forma nějakého zla nebo nějakého no.
1: A vlastně to odráží docela dost současnou dobu v určité míře.
0: Taky. Myslím si, že určitě ta manipulace je.
1: A v rámci Davidského divadla vy jste vlastně prošla teď nejen vy, ale celý soubor, celé Davidské divadlo dvěmi zásadními změnami a to je změna uměleckého šéfa, je tam teď Jirka Havelka a zároveň jste začali hrát a zkoušet a vůbec, no prostě hrát v Galaxii. A do Davidského divadla se budete vracet, pokud všechno, protože byl tady Martin Mišička, pokud všechno klapne, tak snad začátkem roku 2027 vy jste se měli
0: vracet. Tohle si myslím, ano, že je poslední informace.
1: A vy tušíte, jak zásadní změny budou v rámci toho Davidského divadla v těch Davidcích? Jak se ten prostor promění? Vím, že se určitě bude rozšiřovat
0: trošku se rozšíří hlediště a jinak úplně jako přesně.
1: Jasně,
0: asi netuším,
1: jasně.
0: Myslím si, že tam nějaký jako rozmístění jako šaten a těchto věcí zůstane jako při starým, jenom to bude v nějakém novém kabátu a hlavně bude v rozšíření toho hlediště.
1: Což pro vás herce je fajn, protože to, tu šatnu máte rádi, tak jak je. A pro vás jako herečku je to velký skok a velký rozdíl z toho vlastně malinkého komorního Davidského divadla v Davidcích do Galaxie, která je poměrně velká?
0: Ani asi ne, já spíš jsem měla jako v té Galaxii je to hrozně fajn, tam se udělal neskutečný kus práce a myslím, že se nám tam hraje dobře z toho, co jsem tak pochytila od ostatních kolegů, že tam jsme spokojení, ale za mě je to jako, já tam mám to, že se těším zpátky, protože mám takový, že doma je doma, i když jsem tam vlastně předtím byla jenom dvě sezóny, takže to není úplně dlouho, ale zároveň právě mě strašně vyhovovalo, jak je to malý, i vzhledem ke tím, že jsem měla právě zkušenosti s větším divadlem nebo jevištěm, nebo právě i tím zázemím, tak pro mě jako to štěstí v těch Davidcích je jedna z věcí, je vlastně ta komornost a i to zázemí, který si člověk fakt tam jako tak jako zaprdí ten svůj stolek a má tam prostě nevím, fotky, lomasky, voní olé, cokoliv, co vám dělá dobře. A je to tam tak jako vaše, tak to samozřejmě máme teď i v té Galaxii, ale prostě tam doma jako doma, no. I za ty dva roky jsem se to stihla jako hodně rychle zamilovat na to, aby se mi stejskalo už.

0: Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Anna Prášilová-Fialová a teď se dostaneme do té audiovizuální tvorby, protože když jsem vlastně zjistila, že jste součástí Ivety, že jo, Guru, Moniová, ta teprv bude mít premiéru, tak si říkám, ale to jsou hrozně silné a těžké příběhy a ještě navíc je to podle skutečnosti. Mm-hmm. Jak se s tímhle člověk srovnává?
2: Jo,
3: dá se to.
2: Dá se to, no já myslím, že to je vždycky pro herce zajímavý, když je tam něco založený na té skutečnosti, protože třeba ten Guru byl inspirovaný tím příběhem, ale vlastně já jsem se jako nesetkala s tou konkrétní třeba obětí, nebo prostě to bylo trošku jiná forma než třeba v té Ivetě, kde jsem se prostě setkala s Arturem, kde opravdu jako ty lidi kolem vás to máte jako víc na dosah, celý ten život toho člověka, který ho jako máte stvárnit. A no, tak vždycky to dalo nějakou práci se z toho dostat, ale postupem času jsem se nějak naučila, že je hrozně důležitý si jako dovolit si dát ten čas a netlačit na to, aby to už nějak, nevím, odešlo, nebo si jako nepřipustit, že by mě to mohlo nějak vzít víc, než je zdrávo, protože se to může stát a mně se to i stalo. Ne úplně třeba se všema těma projektama a po každý, ale jako byly těžší dny, jakože říkám, no, bylo pro mě nějak důležitý si připustit, že to je v pořádku a dát si na to čas a postupem času pak i o tom mluvit, ať už na terapiích s kamarádem, nějak to, jako nenechat to někde hnít.
1: Prostě to ventilovat.
2: Určitě, ale samozřejmě jako nějaký dny to nešlo, nějaký dny byly o tom, že jsem to měla jako jenom tak sama se sebou zavřený, ale...
1: A dokážete si v reálném životě představit, kdo je ta žena, která vlastně podlehne někomu, jako byl Guru Jára?
2: No, jo.
1: Tak já si to totiž vlastně vůbec nedokážu představit.
2: Tak vlastně ta postava tý Alice se myslím tam jmenovala, jako tam jsem měl nějaký okolnosti, že byla sama na dceru a finance, manžel, který se jí snažil jako to dítě připravit. Já si myslím, že ta hranice toho jako upadnout do nějaký beznaděje a hledat tu pomoc kdekoliv je strašně tenká. Samozřejmě je těžký si představovat takhle jako fatální osudy nebo situace, se kterýma se člověk, když se s nima nesetkal, tak je to těžší, ale zároveň považuji se za docela citlivýho člověka. Myslím si, že ta hranice je fakt tenoučká, no. Kdy začneme prostě lapat po té pomoci, ať už jakkoliv, nevím, zrovna v tomhle případě EZO, nebo absurdní, nebo...
1: A člověk sáhne vlastně po jakékoliv pomoci.
2: No, v jednu chvíli si myslím, že určitě jo. A naopak zase případ třeba jako zrovna Ivety a myslím si, že i tak trošku tý Simony Moniový je zase to, že se vám děje něco, s čím byste vlastně potřebovala pomoct, ale pokud vy ten problém jako si nepřipustíte a nepřiznáte si, že tu pomoc potřebujete, tak vám zase pomoc není, no. Což si taky myslím, že to tak fakt je, i co jsem se tak setkala jako ve svém životě se situacema z okolních od lidí, který třeba znám, že prostě není pomoci tomu, který vlastně tu pomoc nechce, anebo nevidí ten problém, nebo to... To, co není v pořádku v tom životě.
4: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Jsme ve finále, jsem je stále herečka Anna Prášilová-Fialová a mně se líbilo, jste zmínila v rámci nějakého rozhovoru citát od Polunina, tanečníka. Teď vůbec nemusíme ho řešit, to je vedlejší.
2: Jen se chudák, nic moc, no.
1: Trošku
2: teď
1: se to,
2: trošku mu jeblo.
1: Trošku
2: ale
1: vyhybka.
2: Ano, každopádně ten citát byl fajn.
1: Každopádně ano, herec by měl být stále v pohybu.
2: Mm-hmm.
1: Jak jste si to vzala za své, tento citát? Jste stále v pohybu?
2: Jo.
1: Jo?
2: Já si doufám říct, že jo. Tak tam je důležitý zmínit, že to nemusí být ve fyzickém pohybu, ale to, že teda taky super být ve fyzickém pohybu, to jako cítím hodně, když přestanu mít čas se pořádně hýbat, jak rychle to tělo začne vypovídat službu a bolet, ale
1: tak on to myslel i v rámci cestování.
2: Jednak a hlavně podle mě, myslím přesně jako tou myslí a nějak neustanout na jednom místě a furt mít chuť se něco učit nebo objevovat nějaký nový směry, potkávat nový lidi, zkoušet věci jinak.
1: A stalo se vám někdy období, že jste trošku začala být křeček v kolečku? Že to právě no, se přestalo hýbat?
2: Ale jako paradoxně se mi nemám pocit, že by se mi to stalo, že by se mi to stalo na základě toho, že bych se někde jako vyloženě zasekla, ale ono někdy prostě, myslím si, že i když se snažíte to dělat poctivě a dobře nebo být opravdu jako open-minded všemu, tak si myslím, že teď se mi přesně stalo, že nějak se člověk jako zaciklí někde a má trošku krizi, že jako někdy, ať už ta práce je jako sebe víc skvělá, což musím říct, že jsem měla jako, myslím, že v té práci taky velký štěstí, tak si myslím, že se úplně snadno může stát, že prostě najednou člověk, když trošku přestane žít i jako ten svůj život mimo tu práci nebo řešit trošku nějaký jako jiný věci, tak to tak jako člověka trošku sežere vždycky, nebo nevím, nebo možná to nikdo ještě nezažil, ale jako mně se to teď zrovna stalo, no, že jsem byla v takovém, že vlastně všechno říká, to je krásná práce, na co si stěžuješ, ale byla jsem nějaká vyčerpaná a nějaká jako, teď je to furt dokola. Vlastně, jo, takže premča, dobrý, teď všichni budou jako super, to bylo skvělý a vlastně zítra už to bude jako včerejší chleba a co tady budu dělat, ok, takže teď budu mít týden volno, pak začnu zkoušet, pak bude zase premča a všichni budu dělat, že to bylo super, anebo nic moc a vlastně druhý den to vlastně, že tak jako ten život teď někdy je trošku koloběh, hrozně.
1: Ale to si může říct i truhlář, no zase no, chtějí vyrobit
2: že jo,
1: stůl.
2: No jasně, že jo, úplně kdokoliv a podle mě je právě hrozně důležitý si tam furt něco jako něco si tam furt zvát novýho, ale hrozně těžký se to udělat ten čas.
1: A mě s tím napadá další rčení no. A říká se, že herec buď leží nebo běží. Souhlasíte s tím?
2: A to jo, jako
1: běží,
2: je pravda,
1: vlastně, že
2: je pravda, že, no je pravda, že mám pocit, že to fakt bývá, takže jako buď nemáte skoro vůbec žádnou práci, anebo tak jako občas po večerech hraju, a nebo se můžu úplně z toho zbláznit. Slušně řečeno, že prostě nějak se to nastřádá a nevědomky. Já si pamatuju, že já jsem třeba jednu dobu vlastně chodila s kamarádem tancovat a společenský tance. Já jsem říkala, hele dobrý, teď jsme se neviděli díl, ale v dubnu mám volno, to je super, to tam jenom trošku hraju a budu mít jako pohodu. A pak fakt nevím, jak se to stane nějakým jedním, že tady řeknu, jo, tak tady 3 dny, to bude v pohodě, tady zaskočím jasně nebo něco. A najednou mu píšu na konci dubna, sorry, prostě. A vůbec, no, to se tak stává.
1: Na úplný závěr, na co se těšíte? Co vás čeká ten rok?
2: Těším se.
1: A nebo možná, ještě lepší otázka, co by se vám líbilo v té vaší práci? Já vím, že spoustu krásných rolí
2: no máte jasně, za sebou. Ne, já upřímně právě teďko jsem si tak trošku naordinovala a těším se na to a líbí se mi to, je právě volno trošku. Protože, jak jsem zmínila, že jsem teď právě trošku se do nějakého zvláštního, jako začarovaného kruhu dostala, tak mi teď čeká vlastně volnější období a na to se strašně těším.
1: Se mnou byla herečka Anna Prášilová-Fialová. Moc vám děkuju.
2: Taky děkuju.

0: Je tady 6. hodina raní, s vámi Rádio Praha, teď se zprávami, které přináší Václav Miller. Vašku, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Prezident a premiér se znovu neshodli ohledně summitu NATO. Babiš prezidenta v delegaci nechce. Evropská komise se stále zabývá střetem zájmů premiéra Babiše. A nad letištěm Václava Havla se včera v bezletové zóně pohyboval civilní dron. Polic

0: policie kvůli tomu zadržela jednoho muže. V Praze dnes bude většinou polojasno, lokálně mlhy, během nepřechodně zvětšená oblačnost, teploty 17 až 19 stupňů.
1: Rádio Praha, zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že by prezident Petr Pavel neměl jet jako součást české delegace na summit NATO. Prezident to oznámil po včerejší schůzce s premiérem. Podle prezidenta uvedl Babiš jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím ale Pavel nesouhlasí. Podle místopředsedy vlády a ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO nese za rozhodnutí plnou odpovědnost vláda.
2: Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém. Vláda nese odpovědnost, vláda skládá účty jak doma, tak v zahraničí a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO. To znamená naprosto logické, že tam musí být exekutivní činitelé.
0: Česko tradičně na summitech NATO zastupuje prezident. Pavel taky tvrdí, že podle ústavy patří zastupování země navenek mezi jeho pravomoci. Pokud nakonec nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Evropská komise dál hlídá případný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmů EU, sdělila mluvčí komise serveru iRozhlas.cz. Státní zemědělský a intervenční fond se nedávno rozhodl obnovit dotace firmy Agrofert, a to i přesto, že už dřív komise ujistil, že dotace koncernu nevyplácí. Experti ale upozorňují na to, že by z dotací mohli těžit Babišovi děti. Akcie Agrofertu Babiš v únoru převedl do svěřenského fondu RSVP Trust. Jak bude teď komise dál postupovat, neuvedla. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla včera narušil civilní dron. Kolem 15:00 odpoledne se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni. Další spoje nabrali zpoždění. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
3: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
0: V německém Saském Švýcarsku zemřel 55-letý český turista, uvedl to web deníku Sächsische Zeitung. Muž skolaboval při výletu k Labským Pískovcům, na který vyrazil s manželkou na zdory deštivému počasí. Záchranářům se ho nepodařilo oživit. Horská služba o chvíli později zasahovala znovu. V oblasti Affensteine se 57-letá turistka z Berlína zranila při sestupu po feratě. Převezli ji do nemocnice. Kanoistu Martina Fuchsu čeká na prvním světovém poháru sezóny finále kilometru. Na něm je aktuálním olympijským vítězem. V maďarském Segedu vyhrál rozjížďku i semifinále. Své soupeře prý neřeší.
4: Nezajímá mě to vůbec. Já se chci soustředit sám na sebe a samozřejmě podat ten co nejlepší výkon. Na druhou stranu, jasně, bude tam pár dobrých kluků, se kterými já doufám, že budu moc závodit a doufám, že třeba budu před nima. To by byl nejideálnější scénář.
0: Další olympijský šampion kajakář Josef Dostál pojede na kilometru jen finále B. Kromě Fuchsy čeká bojem o medaile ještě kanoistu Antonína Hrabala na 200-metrové trati. Praze bude ráno většinou polojasno, lokálně mlhy, během nepřechodně zvětšená oblačnost bez srážek, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů a slabý severovýchodní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Aby byly informace kompletní, doplníme také ty z dopravy. Začneme nehodou v Praze na náměstí Kyriových v křižovatce s Dvořákovým nábřežím. Tady havarovala dvě osobní auta. Komplikace máme také na dálnici D1 ve směru z Prahy na 16. kilometru. Je tam odstavené porouchané osobní auto, tak projíždějte s velkou opatrností. A hlavně dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Dobré jitro, je sobota 9. května a k tomu 6 hodin a 5,5 minuty. Víkend teprve začíná a budeme moc rádi, pokud ho opět strávíte s námi. Už za chvíli pro vás máme v ranní Praze opět ty nejlepší hudební kousky. Nechybí s nimi Camila Cabello.

a také Olivia Rodrigo. Vydařený víkend a dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: teď.
1: Je sobota, dnes 9. květnový den, teď je taky 6 hodin a 16 minut. Přejeme nádherné ráno a jsme moc rádi, že i tento víkend trávíme společně. Je dobré vědět, že Radio Praha je s vámi nejenom v éteru, ale také na internetu, třeba na Facebooku, facebook.com/radio.praha, také na Instagramu, instagram.com

0: www.radiopraha.com/radio Praha a nezapomeňte využívat i náš web, kde najdete spoustu zajímavých i praktických informací. praha.rozhlas.cz. Dnes bude většinou polojasno a lokálně s možností mlh. Během dne očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost, ale bez srážek. Večer se od západu vyjasní, nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů Celsia a povane slabý severovýchodní až severní vítr do 4 metrů za sekundu. A nezapomínáme ani stále sledovat aktuální situaci na silnicích. Tam je poměrně klid, ale jsou místa, kde byste si měli dát zvýšený pozor. Je to třeba náměstí Kyriových v Praze. V křižovatce s Dvořákovým nábřežím havarovala dvě osobní auta. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. No a ta je nutná taky na dálnici D1. A to na 16. kilometru ve směru z Prahy. V tomto místě je odstavené porouchané osobní auto. Tak dejte pozor. Ještě připojím Argentinskou ulici v Praze 7. Tady je omezení kvůli práci na vozovce před křižovatkou s ulicí Plynární, a to ve směru z centra. Projíždějte proto velmi opatrně. Omezení tady potrvá ještě do 11. května. Ať už míříte kamkoliv, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: I půl sedmé přejeme krásné, dnes je sobotní ráno s datem 9. května. No a přinášíme další zprávy, ve studiu už je připravený Václav Miller.
1: Dobré ráno. O složení české delegace na letní summit NATO rozhodne vláda až na konci června. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem řekl, že na summit by podle něj měli jet pouze zástupci vlády. Prezident s tím nesouhlasí a tvrdí, že má podle ústavy pravomoce jednání zúčastnit alespoň v neformální části. Pokud nebude součástí delegace, zvažuje podání kompetenční žaloby. Letecký provoz na letišti Václava Havla včera odpoledne narušil civilní dron, který se dostal do bezletové zóny. Jedno letadlo muselo mít místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabrali zpoždění. Policie po incidentu zadržela jednoho muže. Případem se dál zabývají kriminalisté. Prezident Petr Pavel při příležitosti dne vítězství jmenoval na Pražském hradě nové generály. Do hodnosti brigádního generála povýšil 8 mužů, mimo jiné ředitele speciálních sil Tomáše Kramplu nebo šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka. Dalším dvěma udělal hodnost generálmajora. Lidé v Česku si připomněli 81 let od konce druhé světové války v Evropě. Na hlavní pietní akt u Národního památníku na Vítkově dorazili nejvyšší ústavní činitelé, armáda i stovky lidí. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš a další představitelé státu položili věnce a památku padlých uctili minutou ticha. Americké síly zaútočily na 2 íránské ropné tankery v Ománském zálivu a vyřadili je z provozu. Uvedla to armáda Spojených států s tím, že dvojice tankerů se snažila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Washington čeká na odpověď Íránu na nový návrh dohody směřující ke konci války. Koncem února ji rozpoutaly americko-izraelské útoky. V Praze bude většinou polojasno, lokálně mlhy, během nepřechodně zvětšená oblačnost, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přidáme ještě aktuální dopravní informace. Začneme v Praze na náměstí Kyriových v křižovatce s Dvořákovým nábřežím. Dejte pozor, je tam stále nehoda dvou osobních aut, tak projíždějte velice opatrně. Komplikací je ale celá řada, například pozor v Praze 7, a to v Argentinské ulici. Tady je omezení kvůli práci na vozovce před křižovatkou s Plynární ve směru z centra. Omezení v tomto místě potrvá do 11. května. A v Ostrovského ulici v Praze 5 mezi křižovatkami ulic Radlická a Stroupežnického probíhají práce na vodovodním potrubí. Neprojedete tady levým jízdním pruhem. S omezením v tomto místě počítejte ještě do 19. května. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Příjemné sobotní ráno. Česká filharmonie tento týden představila nového uměleckého ředitele. Od září se jim stane londýnský rodák Hugh Humphries. Představíme vám ho už za chvíli. A společně s námi je na Rádio Praha připravený i Sam Smith. Oh, nebo Ria Garvey.

0: Tak tohle byl Síl na rádiu Praha, je 6 hodin 45,5 minuty. Přejeme krásné sobotní ráno. Pokud zrovna není v koncertním sále, pravděpodobně je na procházce se svým border teriérem. Řeč je o novém uměleckém řediteli a generálním manažerovi České filharmonie. Od září se jim stane Hugh Humphries, kterého tento týden představil ředitel Českých filharmoniků David Mareček. Londýnský rodák vystudoval hudební vědu na Oxfordské univerzitě ve Velké Británii a má řadu mezinárodních manažerských zkušeností. Ve funkci nahradí Roberta Hanče, který nastoupil do čela hudebního festivalu Pražské jaro.
1: Když jsem tu byl naposledy v únoru, tak na zemi ještě ležel sníh. Dnes, jen pár měsíců později, je mimořádně teplé jarní počasí. Je úžasné vidět, jak rychle se Praha v tak krátkém období mění a je to prostě krásné město.
2: Popisuje své pocity z Prahy budoucí umělecký ředitel České filharmonie Hugh Humphries. Proč si čeští filharmonici do svého vedení vybrali právě jeho? To vysvětluje generální ředitel David Mareček. S Humphriesem se osobně zná více než 10 let.
3: Pracoval jako šéf Orchestru mladých Evropské unie, jako umělecký ředitel symfonického orchestru v Melbourne, ale má také velkou agenturní zkušenost a zkušenost z provozu velkého sálu, protože 10 let vedl Barbican Center v Londýně.
2: Nová posila České filharmonie se plánuje účastnit koncertů i zkoušek orchestru. Co dalšího bude mít Hugh Humphries na starosti, popisuje David Mareček.
3: Bude odpovědný v podstatě za celý umělecký provoz orchestru, tedy za dramaturgii a plánování sezon, za smlouvy s titulárními dirigenty, s hostujícími nejenom dirigenty, ale taky solisty, rezidenčními skladateli, zkrátka za celý program filharmonie a přirozeně také za zájezdovou činnost a za nahrávání.
2: Londýnský rodák se už nemůže dočkat, až pozná naši kulturu a stane se součástí významného českého orchestru.
1: Cítím se mimořádně nadšený, je to pro mě opravdová výsada.
2: Čeká ho také spolupráce se šéfdirigentem Semjonem Byčkovem a od roku 2028 i s jeho následovníkem Jakubem Hrůšou.
1: Jsou to dva dirigenti, které chce mít pravidelně ve svém repertoáru každý orchestr na světě. Oba jsou to uznávaní dirigenti, stejně jako Simon Ruffle. V České filharmonii je opravdu výjimečná umělecká rodina.
2: Práce s tak velkým orchestrem může být často náročná. Hugh Humphries je ale připravený vyslechnout názor každého člena souboru.
1: Z mého pohledu jako uměleckého ředitele je důležité se ujistit, že si vyslechneme názory všech hudebníků, protože každý má naprosto oprávněnou zkušenost. Nikdy nevíte, odkud přijde nějaký opravdu vzrušující nápad.
2: Česká filharmonie odehrála svůj první koncert před 130 lety pod taktovkou Antonína Dvořáka. Dnes patří mezi světově uznávané orchestry. Valeria Oros, Český rozhlas.
0: Dnes ráno bude většinou polojasno a lokálně s možností mlh. Během dne očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost, ale bez srážek. Večer se od západu vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů Celsia. A povane slabý severovýchodní až severní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Zkontrolujeme aktuální situaci na silnicích, začneme nehodou na náměstí Kyriových v Praze, v křižovatce s Dvořákovým nábřežím, tam před časem havarovala dvě osobní auta, stále tady máme hlášené komplikace. Ty jsou také nově na Barandovském mostě za Strakonickou ve směru od Smíchova. Tady neprojedete jedním místním pruhem, je to kvůli nehodě dvou osobních aut, takže i tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace máme také kvůli různým uzavírkám či omezením na silnici, třeba v Úvalské ulici v Praze 10. Tady dejte pozor na neprůjezdný pravý jízdní pruh, a to ve směru na Zahradní město. Probíhají tady práce na vozovce a potrvají ještě do 11. května. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: Ve studiu sobotní ranní Prahy je už připravený Václav Miller a přináší zprávy v 7 hodin. Mašku, vítám tě.
1: Díky, Vládě, a dobré ráno. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval nové generály. Dobrovolní hasiči na Zlíčíně budou mít novou zbrojnici. A tradiční moskevská vojenská přehlídka k výročí konce druhé světové války bude dnes bez vojenské techniky i většiny zahraničních hostů. V Praze bude většinou polojasno, lokálně mlhy, během dne přechodně zvětšená oblačnost, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel včera na Pražském hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další 2 povýšil do hodnosti generálmajora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
3: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil Ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generálmajora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
4: Všechno to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
3: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
5: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
3: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se neshodli na složení delegace na summit NATO. Pavel to včera oznámil po jejich společné schůzce. Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace. Pavel ale přesto plánuje do Ankary jet. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud nebude součástí delegace. O jejím složení vláda rozhodne v červnu. Praha chce postavit novou hasičskou zbrojnici pro dobrovolné hasiče na Zlíčíně. Mělo být o 2podlažní budovu se zelenou střechou a kapacitou pro 4 auta. Její výstavba by měla trvat rok a půl. Práce by mohly začít podle primátora hlavního města Bohuslava Svobody z ODS do konce letošního roku.
6: Ty dobrovolní hasiči tu práci dělají nad rámec všech svých povinností. A já cítím jako povinnost té Prahy, aby se jim za to odměnila tím, že tu práci mají možnost dělat v prostředí, které je té práci odpovídající.
1: Kyjev a Moskva potvrdili, že se dohodli na 3denním příměří. Jeho součástí má být i výměna tisícovky zajaců z každé strany. Rusko si dnes připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí letos bude bez vojenské techniky.
7: Událost, která bývá každoročně velkolepou ukázkou síly ruské armády, se letos výrazně zmenší. Na přehlídku bez balistických střel nebo tanků Kreml ani nezval zahraniční státníky. Někteří ale za ruským prezidentem Vladimirem Putinem přijeli z vlastní iniciativy, jako třeba slovenský premiér Robert Fico nebo malajský král. Rusko kvůli hrozbě ukrajinských útoků oznámilo rozsáhlá bezpečnostní opatření. V centru Moskvy zavírá stanice metra a u Kremlu hlídkují bezpečnostní síly v terénních vozech. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Jakub Dobeš se stal druhou hvězdou utkání playoff NHL mezi Buffalem a Montrealem. Český gólman pomohl 29 zákroky k vítězství hostujících hokejistů 5-1. Semifinále východní konference je tak vyrovnané 1-1 na zápasy. Další brankář Lukáš Dostal odchytal za Anaheim jen první třetinu, po které jeho tým prohrával s Vegas 0-3. Nakonec Ducks utkání ztratili 2-6 a v sérii prohrávají 1-2. V Praze dnes ráno většinou polojasno, lokálně mlhy, během dne přechodně zvětšená oblačnost, bez srážek, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů, slabý severovýchodní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme v Praze na Barandovském mostě, hned za Strakonickou ve směru od Smíchova. Dejte pozor, je tady nehoda 2 osobních aut a neprojedete kvůli tomu jedním jízdním pruhem. Komplikace zůstávají také na náměstí Kyriových v křižovatce s Dvořákovým nábřežím. Tam před časem havarovala 2 osobní auta. I tady máme stále hlášené komplikace, které přetrvávají, tak projíždějte jeďte opatrně. Připomínám také problémy v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5. Tam je provoz převedený do protisměru, obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice, a to do 30. srpna. A ještě ulice Ostrovského v Praze 5 mezi křižovatkami Radlické a Stroupežnického ulice probíhají práce na vodovodním potrubí a neprojedete tady levým jízdním pruhem. S omezením počítejte do 19. května. A dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké ráno, je sobota dnes s datem 9. května a za okamžik se zatím nejzajímavějším z historie dnešního data ohlédneme s Petrem Jungmannem. A v ranní Praze svůj song přidá taky Amy McDonald.

nebo skupina Bastil. Je 7 hodin 6 minut, já jsem Vláďa Malošík a přeji vám příjemný poslech.

0: Perný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 9. května. Svátek mají bojovníci za čest, nositelé jména Ctibor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bruská, nebo také Písecká brána v Praze na Hradčanech byla otevřena přesně před 305 lety, v roce 1721. Byla postavena architektem Giovannim Battistou Aliprandim jako součást pražského opevnění. První rugbyové utkání v Československu se hrálo přesně před 100 lety. V roce 1926 mužstvo SK Moravská Slavia

0: Slavie Brno porazilo AFK Žižka Brno 31-17. Zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem byla otevřena přesně před 80 lety, v roce 1946. Dnes má asi 2,5 tisíce zvířat a podle zaměstnanců a příjmů je zoo na druhém místě v republice, hned za tou pražskou. Dnes je Den Evropy, neboť 9. května 1950 představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman svůj plán na její sjednocení. Záběry našich korunovačních klenotů před 13 lety obletěly svět. Ale jejich krása tím hlavním důvodem nebyla.
1: Dnes jsem slyšel, že chybělo málo a ke korunovačním klenotům koruně, žezlu a jablku přibyla ještě šavle.
0: Nepříjemnou virózu nad státními symboly prožil prezident Miloš Zeman.
2: Moribundus, páni kolegové.
0: Rekordní částka za jakékoliv dílo z 20. století padla před 4 lety v newyorské aukční síni Christie's. Portrét Marilyn Monroe Shot Sage Blue Marilyn od Andyho Warhola se vydražil za 195 milionů dolarů. To je víc jak 4,5 miliardy korun. A kulatou 80 dneska slaví americká herečka Candice Bergen. Nejvící proslavil televizní sitcom Murphy Brown. A já přeju hezkou sobotu.
3: Dnes bude většinou polojasno a lokálně s možností mlh. Během dne očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost, ale bez srážek. Večer se od západu vyjasní, nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů Celsia. A povane slabý severovýchodní až severní vítr do 4 metrů za sekundu. Doplníme ještě aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor v Praze na náměstí Kyriových u Dvořákova nábřeží. Je tam nehoda dvou osobních aut, projíždějte proto opatrně. Opatrní buďte i na Barandovském mostě hned za Strakonickou ve směru od Smíchova. Tady neprojedete jedním místním pruhem kvůli nehodě dvou osobních aut. A ještě připojím další místa, kde máme hlášené komplikace. Je to třeba Praha 7 v Argentinské ulici. Je tady omezení kvůli práci na vozovce před křižovatkou s Plynární ve směru z centra. Omezení v tomto místě potrvá do 11. května. A v Úvalské ulici v Praze 10 dejte pozor na neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Zahradní město. Probíhají tady práce na vozovce a potrvají ještě do 11. května. Jeďte opatrně a my přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Je půl osmé, dobré sobotní ráno vám všem. Na Rádiu Praha pro vás máme zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno. V dnešním pražském derby se utkají fotbalisté Sparty a Slavie. Na utkání ve Vršovicích budou dohlížet desítky policistů. Doprovodí i pochod letenských fanoušků. Ti ke stadionu vyrazí v 16:30 od zastávky metra Žilivského. Samotný zápas začne v 19 hodin. Pokud zvítězí Slavie, zajistí si ligový titul. Zájem o historické nemovitosti v Česku roste. Češi kupují zámky, kostely, fary nebo mlýny. Například podle realitní kanceláře Luxent Exclusive Properties meziročně stoupl prodej zámeckých nemovitostí o 50%. Původním majitelům se rekonstrukce často nevyplatí a náklady na energie rostou. Pilová sezóna letos začala asi o 2 týdny později než loni. Kvůli většímu suchu se ale pil ve vzduchu drží déle. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Podle klimatoložky Lenky Hájkové se situace horší ve městech než na vesnicích. Může za to znečištění ovzduší a nevhodná výsadba stromů. Alergii na pil má podle alergologů asi 1/4 Čechů. V Maďarsku poprvé od dubnových voleb zasedne nový parlament. Lídr vítězné strany TISA Peter Maďar dříve uvedl, že se už na ustavující schůzi nechá zvolit premiérem a složí přísahu. Několik dní by tak vedl dosavadní úřednickou vládu, než sestaví vlastní kabinet. V zemi dneškem končí 16-letá vláda premiéra Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Maďar na oslavu svolal celodenní shromáždění před budovou parlamentu. V Praze bude většinou polojasno, lokálně mlhy, během dne přechodně zvětšená oblačnost, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze na Barandovském mostě hned za Strakonickou směrem od Smíchova. Dejte pozor, je tady nehoda 2 osobních aut a neprůjezdný 1 jízdní pruh, tak opatrně v tomto místě. Komplikace máme také v Plzeňské ulici v Praze 5. Probíhají tady stavební práce a to ve směru z centra. Je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte do 31. května. V ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A ještě doplním Malešickou ulici v Praze 3. Tady probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený, a to ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je na místě řízený kyvadlově světelnou signalizací. S omezením v tomto místě počítejte ještě do 18. května. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné sobotní ráno. Naše létající redaktorka Monika zašla za žáky základní školy, aby zjistila, jaká slova mládež používá. Za chvíli se to rozvíme. A na Rádiu Praha je připravená Holly Humberstone. A taky Sabrina Carpenter. Je téměř 5 minut po půl osmé, přeji vám nerušený poslech.

0: 7:45 a s vámi Radio Praha. Mezi mládeží se teď velice často používají výrazy jako random, skibidy, sigma, loketin. No právě na slovník mladých se zaměřila naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Zajímalo mě, jaké jsou předpoklady pro to, aby se dané slovo uchytilo a stalo se trendem. Na to mi odpověděla lexikografka Michaela Lišková.
2: Musí být frekventované, potom nenápadné, nesmí v té komunikaci vzbuzovat nějaké problémy, jak se to přesně píše, kolik je tam S, které hlásky se vyslovují. Potom je to používání různými mluvčími v různých komunikačních situacích. A co je důležité, musí přetrvat ten koncept, které to nové slovo označuje, třeba ve slovnících neologismů je slovo darker, darkerství. A to označovalo kriminální činnost, kdy se schazovaly dráty vysokého napětí, způsobovalo se tím výpadek proudu a to bylo velice nebezpečné, takže policie proti tomu razantně zakročila. A protože už není ta činnost, tak už není potřeba v komunikaci používat ani dané slovo.
1: Anglická slova si v češtině různě upravujeme.
2: To, že ta slova skloňujeme, časujeme, tvoříme pomocí předpon, různě obměňujeme, tak naopak ukazuje, že ta čeština má sílu si ta slova přizpůsobovat a zacházet s nimi, jak její vlastní.
3: No a že právě ta čeština jako nepřistupuje pasivně, že jo, k tomu přijímání, protože vlastně integruje ta slova tím různým skloňováním a tak dále do svého systému vlastně. No a tím jim umožňuje i pohybovat se vlastně, že jo, v tom jazyce, aby jsme je používali, protože by to zase působilo dost nepřirozeně, kdyby jsme je neskloňovali.
1: Doplnil také lexikograf Martin Šemelík. Na anglicismech se dá postavit i výuka. Profesorka Markéta Zábranská prozradila, jak zakomponovat tato slova do hodiny.
4: Umím si představit, že třeba vezmeme takové anglicismy jako feelovat nebo triggerovat, což jsou slovesa, která vlastně pocházejí z angličtiny. A myslím si, že se na tom dá žákům pěkně ukázat, jak se obohacuje slovní zásoba právě tím, že se přejímají slova z cizích jazyků. A navíc se na tom dá i ukázat právě to, jak funguje čeština a jak fungují pravidla přejímání cizích slov.
1: A tak jsem šla zjistit mezi žáky 8. třídy základní školy na Vinohradech, jaká slova nejvíce používají oni.
5: Co používám? Tak alfa, beta, locked in.
6: No tak třeba skibidy sigma. A to je jakoby, že je někdo dobrý nebo taky.
1: Důležité ale je vědět význam trendy slov a zasadit je správně do kontextu. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: No, tak já to řeknu normálně češtinou. Dnes ráno bude většinou polojasno a lokálně s možností mlh. Během dne očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost, ale bez srážek. Večer se od západu vyjasní, nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů Celsia a povane slabý severovýchodní až severní vítr do 4 metrů za sekundu. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Problémy zůstávají na Barandovském mostě hned za Strakonickou směrem od Smíchova. Tady neprojedete jedním místním pruhem, je to kvůli nehodě dvou osobních aut. No a komplikací máme víc, například v Praze 7 v Argentinské ulici. Tady je omezení kvůli práci na vozovce před křižovatkou s Plynární, a to ve směru z centra. Omezení v tomto místě potrvá do 11. května. V Úvalské ulici v Praze 10 dejte pozor na neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Zahradní město. Probíhají tady práce na vozovce a potrvají ještě do 11. května. A v Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před křižovatkou ulic Plzeňská, Podbělohorská, Prachnerova. Omezení v tomto místě potrvá do 17. května. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: A jsme stále s vámi, teď v 8 hodin pro vás máme další zprávy s Vaškem Millerem. Vašku, vítám tě ve studiu.
1: Díky vládě a dobré ráno. Nový polifunkční areál s byty, parkem a parkovacími místy připravuje Praha 11 u metra Háje. České investory lákají historické nemovitosti a Kim Jong-un označil vztahy s Ruskem za prioritu a potvrdil vzájemnou obranu. V Praze bude většinou polojasno, lokálně mlhy, během dne přechodně zvětšená oblačnost, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 11 připravuje úpravu prostoru u finančního úřadu v Opatovské ulici. Vzniknout tam má polifunkční areál pro potřeby obyvatel, ve kterém budou například byty a nový park. Lidé se můžou podílet na plánování místa. Radnice přijímá jejich připomínky pomocí online formuláře na webových stránkách projektu Nová 11, říká mluvčí městské části Alžběta Plocová.
3: Ten má nabídnout obchody, služby, supermarket, kavárny, restaurace, ordinace, komunitní centrum, byty i veřejně přístupný park. Vzniknout má na 700 parkovacích míst v podzemí a na povrchu, vybudována bude také infrastruktura.
1: Bezpečnostní situaci na svém území řeší Praha 12. Zapojí se do programu na prevenci kriminality. Do konce letošního roku si radnice nechá zpracovat analýzu, na základě které bude následně zavádět cílená bezpečnostní opatření. Projekt bude stát 480 tisíc korun. Necelých 40% pokryje dotace od magistrátu, vysvětluje starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
4: Cílem je zvýšit bezpečnost a kvalitu života obyvatel městské části a právě předmětem tohoto projektu je zpracování bezpečnostní analýzy, návrhu konkrétního

0: konkrétních opatření a vytvoření koncepce prevence kriminality, které budou vycházet z reálných potřeb a specifik městské části.
1: Na realitním trhu v Česku ožívá segment historických nemovitostí. Patří do něj třeba zámky, kostely nebo další památkově chráněné budovy starší 100 let. Třeba realitní kancelář Luxent Exclusive Properties sleduje jen u zámeckých nemovitostí meziroční nárůst prodejů o 50%. Podobně je na tom realitní kancelář Remax. Ta uvádí, že se ale 80% historických nemovitostí prodává ve špatném stavu a je potřeba je rekonstruovat. Noví majitelé můžou postupy zdarma konzultovat s památkáři, dodává za Národní památkový ústav Blanka Černá.
2: Tato konzultace s odborníkem pomůže předejít tomu, aby vlastník památky investoval čas a energii do přípravy záměru, na který potom památková péče nebude moci přistoupit.
1: Severokorejský vůdce Kim Jong-un označil vztahy s Ruskem za nejvyšší prioritu. Uvedl to v poselství ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi ke dní vítězství, kterým se Moskva připomíná konec druhé světové války. Informuje o tom státní tisková agentura KCNA. Kim Jong-un taky potvrdil závazek své země dodržovat dohodu o vzájemné obraně s Ruskem z roku 2024. Severní Korea vyslala do ruské války na Ukrajině zhruba 14 000 vojáků, aby bojovali po boku ruských sil. Podle ukrajinských, jihokorejských a západních představitelů jich přes 6 000 zemřelo. Fotbalisté Slavie můžou večer oslavit mistrovský titul v Šancelize. Potřebují k tomu ve druhém kole na stavbové části porazit městské rivaly ze Sparty. Utkání začne v 19 hodin. Sobotní program nejvyšší soutěže odstartuje už ve 14 hodin. Zápasy ve skupině o udržení. Aktuálně poslední Dukla přivítá Slovácko. Předposlední Ostrava nastoupí v Teplicích a Mladá Boleslav bude hostit Zlín. A v 16 hodin ve skupině o titul na programu také duel Plzně s Libercem. V Praze dnes ráno většinou bylo jasno, lokálně mlhy, během dne přechodně zvětšená oblačnost beze srážek, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů, slabý severovýchodní až severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme v Praze na Barandovském mostě hned za Strakonickou ve směru od Smíchova. Dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Neprojedete kvůli tomu jedním místním pruhem. Pozor si dejte taky v Malešické ulici v Praze 3, kde probíhají práce na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru ulici k Červenému dvoru. Provoz je na místě řízený kyvadlově světelnou signalizací a s omezením v tomto místě počítejte ještě do 18. května. V Praze 7 v Argentinské ulici také buďte opatrní, je tady omezení kvůli práci na vozovce před křižovatkou s Plynární, a to ve směru z centra. Omezení v tomto místě potrvá do 11. května a stejně dlouho potrvá také problém v Uvalské ulici v Praze 10. Tady dejte pozor na neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Zahradní město. Probíhají tady práce na vozovce a jak jsem říkal, i tady potrvají do 11. května. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Příjemné sobotní jitro, máme 6 minut po 8 hodině, za okamžik také čas na další hity. A s nimi už v ranní Praze čeká třeba Pink. Je skupina Sunrise Avenue. Bye, bye, Hollywood Hills, I'm gonna miss you. Wherever I go, I'm gonna... Dobrý poslech vám přeje Vláda Malošík.

0: 8 hodin 16 a půl minuty přejeme nádherný sobotní den. Je před námi další víkendové volno, které můžete vyplnit třeba návštěvou pražské zoo. I tentokrát se tam můžete zúčastnit komentovaných krmení a setkání u zvířat. Dozvíte se tak spoustu zajímavostí z jejich života. Připomínám, že vždy v 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13.30 je zase na programu ukázka tréninku lachtanů a v 15 hodin se můžete přesunout třeba ke krmení goril. A pozor, zítra, tedy v neděli, pak budou krmení a setkání dokonce tematicky zaměřená v rámci oslav Dne matek. Celý rozpis najdete v odkazu v tipech na prodloužený víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Víte, který pražský rybník je ten největší? Ten v Dolních Počernicích. Rybník vzniknul v roce 1848 a sloužil hlavně k zadržování vody pro mlýny ležící pod ním. Rybami z něj zásobovaly pražské trhy.

0: Třeba v zimě se rybník využíval jako zásobárna ledu pro hostince, kdy se z jeho zamrzlé hladiny museli vysekávat ledové kusy. Umíte si dnes vůbec představit domácnost bez lednice? Dnes je rybník přírodní památkou a jsou tu vzácné druhy rostlin a živočichů. Praha je nej. Rádio
1: Praha. Dnes ráno bude většinou polojasno a lokálně s možností mlh. Během dne očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost, ale bez srážek. Večer se od západu vyjasní, nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů Celsia. A povane slabý severovýchodní až severní vítr do 4 metrů za sekundu. A přidáme aktuální dopravní informace. Stále v řešení je nehoda na Barandovském mostě, a to hned za Strakonickou ve směru od Smíchova. Tam neprojedete jedním jízdním pruhem a je to kvůli nehodě dvou osobních aut. No a komplikací je samozřejmě víc. V Uvalské ulici v Praze 10 dejte pozor na neprůjezdný pravý jízdní pruh, a to ve směru na Zahradní město. Probíhají tady práce na vozovce a potrvají ještě do 11. května. V Malešecké ulici v Praze 3 probíhají práce na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je na místě řízen kyvadlově světelnou signalizací, s omezením v tomto místě počítejte do 18. května. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrně tady potrvá provoz po dobu uzavírky v Plzeňské ulice, nebo omezení tady potrvá obousměrně do 30. srpna, tak projíždějte opatrně a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

Hity, doprava, informace.

0: Jenom vteřiny nás dělí od 8:30. Na Rádiu Praha vám přesto přinášíme zprávy. Ve studiu už je Václav Miller.
1: Dobré ráno. O složení české delegace na letní summit NATO rozhodne vláda až na konci června. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem řekl, že na summit by podle něj měli jet pouze zástupci vlády. Prezident s tím nesouhlasí a tvrdí, že má podle ústavy pravomoci jednání zúčastnit alespoň v neformální části. Pokud nebude součástí delegace, zvažuje podání kompetenční žaloby. Letecký provoz na letišti Václava Havla včera odpoledne narušil civilní dron, který se dostal do bezletové zóny. Jedno letadlo muselo místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabrali zpoždění. Policie po incidentu zadržela jednoho muže, případem se dál zabývají kriminalisté. Prezident Petr Pavel při příležitosti dne vítězství jmenoval na Pražském hradě nové generály. Do hodnosti brigádního generála povýšil 8 mužů, mimo jiné ředitele speciálních sil Tomáše Kramplu nebo šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka. Dalším dvěma udělil hodnost generálmajora. Lidé v Česku si připomněli 81 let od konce druhé světové války v Evropě. Na hlavní pietní akt u Národního památníku na Vítkově dorazili nejvyšší ústavní činitelé, armáda i stovky lidí. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš a další představitelé státu položili věnce a památku padlých uctili minutou ticha. Americké síly zaútočily na dva íránské ropné tankery v Ománském zálivu a vyřadili je z provozu. Uvedla to armáda Spojených států s tím, že dvojice tankerů se snažila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Washington čeká na odpověď Íránu na nový návrh dohody směřující ke konci války. Koncem února ji rozpoutaly americko-izraelské útoky. V Praze bude většinou polojasno, lokálně mlhy, během dne přechodně zvětšená oblačnost, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají stavební práce. Ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte do 31. května. Problémy zůstávají také v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5. Tam je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Připomínám také komplikace v ulici Ostrovského v Praze 5. Mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického probíhají práce na vodovodním potrubí a neprojedete tady levým jízdním pruhem. V tomto místě s omezením počítejte do 19. května. A dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
4: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
2: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampaně. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Host Lenky Vahalové. Herečka Anna Prášilová-Fialová. Naskoušela broadwayský muzikál 5 let zpět a také novou inscenaci v Davidském divadle Služebnictvo. Znáte ji také z několika výrazných televizních projektů, jako je Iveta, Guru nebo Moniová. Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 8:30, hezké ráno, je fajn mít dobrý plán pro chvíle volna. Ostatně pár tipů vám nabídneme už v příštích minutách. A svou muziku na Rádiu Praha nabídnou Katy Perry a Skip Marley. Nebo Billie Eilish. Přeji vám nerušený poslech.

0: Tak tohle byla Pink na rádiu Praha, je 8 hodin 46,5 minuty. Přejeme krásný sobotní den a právě je sobota a ranní Praha teď s pražskými tipy, které přináší Jirka Štefl.
1: Největší světová přehlídka inovací, kreativity a důmyslnosti pro celou rodinu. Přesně takový je festival Maker Faire Prague, který můžete zažít na výstavišti v Holešovicích. Vyzkoušejte, poznejte a osahejte si nevšední projekty a experimenty z oblastí nových technologií, řemesel, 3D tisku, ale i vyšívání, elektrotechniky nebo designu. Stará čistírna v Bubenči zase zve na víkendové prohlídky určené hlavně dětem. Dozvíte se, jak funguje kanalizace a co všechno se děje s odpadní vodou. Navštívíte i podzemní a nadzemní prostory industriální památky, uvidíte parní strojem a svezete se i podzemní lodičkou. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Dnes ráno bude většinou polojasno a lokálně s možností mlh. Během dne očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost, ale bez srážek. Večer se od západu vyjasní, nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů Celsia. A povane slabý severovýchodní až severní vítr do 4 metrů za sekundu. A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor, v Malešické ulici v Praze 3 tady probíhají práce na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz na místě je řízený kyvadlově světelnou signalizací a v tomto místě s omezením počítejte ještě do 18. května. V ulici Ostrovského v Praze 5 mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického probíhají práce na vodovodním potoku a neprojedete tady levým jízdním pruhem. S omezením počítejte do 19. května. No a připojím také Plzeňskou ulici v Praze 5, kde probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před křižovatkou ulic Plzeňská, Podbělohorská a Práchnerova. Omezení v tomto místě potrvá do 17. května. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dejte si viny.

0: 9 hodin. Rádio Praha vám přináší další zprávy. Za mikrofonem už je Vašek Miller. Ahoj.
1: Ahoj Vláďo a dobré ráno. Prezident Petr Pavel včera na Pražském hradě jmenoval nové generály. Dobrovolní hasiči na Zlíčíně budou mít novou zbrojnici. Tradiční moskevská vojenská přehlídka k výročí konce druhé světové války bude dnes bez vojenské techniky i většiny zahraničních hostů. A v Praze čekejte většinou polojasno, lokálně ráno mlhy, během dne přechodně zvětšená oblačnost. Teploty 17 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel včera na Pražském hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další 2 povýšil do hodnosti generálmajora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
3: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generálmajora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
4: Všechno to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit ve prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
3: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
5: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiku.
3: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se neshodli na složení delegace na summit NATO. Pavel to včera oznámil po jejich společné schůzce. Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace. Pavel ale přesto plánuje do Ankary jet. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Zváží, pokud nebude součástí delegace. O jejím složení vláda rozhodne v červnu. Praha chce postavit novou hasičskou zbrojnici pro dobrovolné hasiče na Zlíčíně. Mělo by jít o 2podlažní budovu se zelenou střechou a kapacitou pro 4 auta. Její výstavba by měla trvat rok a půl. Práce by mohly začít podle primátora hlavního města Bohuslava Svobody z ODS do konce letošního roku.
6: Ty dobrovolní hasiči tu práci dělají nad rámec všech svých povinností. A já cítím jako povinnost té Prahy, aby se jim za to odměnila tím, že tu práci mají možnost dělat v prostředí, které je té práci odpovídající.
1: Kyjev a Moskva potvrdili, že se dohodli na třídenním příměří. Jeho součástí má být i výměna tisícovky zajaců z každé strany. Rusko si dnes připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí letos bude bez vojenské techniky.
7: Událost, která bývá každoročně velkolepou ukázkou síly ruské armády, se letos výrazně zmenší. Na přehlídku bez balistických střel nebo tanků Kreml ani nezval zahraniční státníky. Někteří ale za ruským prezidentem Vladimirem Putinem přijeli z vlastní iniciativy, jako třeba slovenský premiér Robert Fico nebo malajský král. Rusko kvůli hrozbě ukrajinských útoků oznámilo rozsáhlá bezpečnostní opatření. V centru Moskvy zavírá stanice metra a u Kremlu hlídkují bezpečnostní síly v terénních vozech. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Jakub Dubeš se stal druhou hvězdou utkání playoff NHL mezi Buffalem a Montrealem. Český gólman pomohl 29 zákroky k vítězství hostujících hokejistů 5-1. Semifinále východní konference je tak vyrovnané 1-1 na zápasy. Další brankář Lukáš Dostál odchytal za Anaheim jen první třetinu, po které jeho tým prohrával s Vegas 0-3. Nakonec Ducks utkání ztratili 2-6 a v sérii prohrávají 1-2. Dnes bude většinou polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, beze srážek, večer se vyjasní, nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů, slabý severovýchodní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ta se příliš nezměnila. Komplikace zůstávají například v Praze 7 v Argentinské ulici. Je tady omezení kvůli práci na vozovce před křížením s Plynární ve směru z centra. V tomto místě omezení potrvá do 11. května. V Uvalské ulici v Praze 10 dejte pozor na neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Zahradní město. Probíhají tady práce na vozovce a potrvají ještě do 11. května. V Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před křížením s ulicemi Plzeňská, Podbělohorská a Prachnerova. Omezení v tomto místě potrvá do 17. května. Jeďte opatrně a my přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré sobotní ráno, dnes je 9. května a to nejzajímavější z historie tohoto data nám už za pár minut připomene Petr Jungmann. No a máme pro vás i další hity, s nimi v ranní Praze nechybí Justin Timberlake. A taky Ale Farben. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám příjemný poslech. Ještě přidám přesný čas. Je 6 minut po deváté.

0: Bernarden, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 9. května. Svátek mají bojovníci za čest, nositelé jména Ctibor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bruská, nebo také Písecká brána v Praze na Hradčanech byla otevřena přesně před 305 lety, v roce 1721. Byla postavena architektem Giovannim Battistou Aliprandim jako součást pražského opevnění. První rugbyové utkání v Československu se hrálo přesně před 100 lety. V roce 1926 mužstvo SK Moravská Slávie Brno porazilo AFK Žižka Brno 31-17. Zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem byla otevřena přesně před 80 lety, v roce 1946. Dnes má asi 2500 zvířat a podle zaměstnanců a příjmů je zoo na druhém místě v republice, hned za tou pražskou. Dnes je Den Evropy, neboť 9. května 1950 představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman svůj plán na její sjednocení. Záběry našich korunovačních klenotů před 13 lety obletěly svět. Ale jejich krása tím hlavním důvodem nebyla.
3: Dnes jsem slyšel, že chybělo málo ke korunovačním klenotům. Koruně, žezlu a jablku přibyla ještě šavle.
2: Nepříjemnou virózu nad státními symboly prožil prezident Miloš Zeman.
4: Moribundus, páni kolegové.
2: Rekordní částka za jakékoliv dílo z 20. století padla před 4 lety v newyorské aukční síni Christie's. Portrét Marilyn Monroe shot Sage Blue Marilyn od Andyho Warhola se vydražil za 195 milionů dolarů. To je víc jak 4,5 miliardy korun. A kulatou 80 dneska slaví americká herečka Candice Bergen. Nejvíc jí proslavil televizní sitcom Murphy Brown. A já přeju hezkou sobotu.
5: Dnes ráno bude většinou polojasno a lokálně s možností mlh. Během dne očekáváme

0: Očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost, ale bez srážek. Večer se od západu vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů Celsia a povane slabý severovýchodní až severní vítr do 4 metrů za sekundu. A my necháme aktuální dopravní informace v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5. Je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Ulice Ostrovského v Praze 5 mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického probíhají práce na vodovodním potrubí a neprojedete tady levým jízdním pruhem. S omezením tady počítejte do 19. května. A připomínám Plzeňskou ulici v Praze 5, kde probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jinonickou. S omezením v tomto místě počítejte do 31. května. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: on my face.
1: Je 9:30, sobota, 9. květnový den s Vaškem Millerem za mikrofonem. No a na Rádiu Praha právě teď zprávy.
2: Hezké dopoledne. V dnešním pražském derby se utkají fotbalisté Sparty a Slavie. Na utkání ve Vršovicích budou dohlížet desítky policistů, doprovodí i pochod letenských fanoušků. Ti ke stadionu vyrazí v 16:30 o zastávky metra Želivského. Samotný zápas začne v 19 hodin. Pokud zvítězí Slavie, zajistí si ligový titul. Zájem o historické nemovitosti v Česku roste. Češi kupují zámky, kostely, fary nebo mlýny. Například podle realitní kanceláře Luxent Exclusive Properties meziročně stoupl prodej zámeckých nemovitostí o 50%. Původním majitelům se rekonstrukce často nevyplatí a náklady na energie rostou. Pilová sezóna letos začala asi o 2 týdny později než loni. Kvůli většímu suchu se ale pil ve vzduchu drží déle. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Podle klimatoložky Lenky Hajkové je situace horší ve městech než na vesnicích. Může za to znečištění ovzduší a nevhodná výsadba stromů. Laboratorní testy potvrdily 6 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku. Oznámila to Světová zdravotnická organizace. Na nákazu dosud zemřeli 3 cestující na lodi. Lékaři mají podezření na onemocnění celkem u 8 cestujících, 2 případy ale ještě nejsou potvrzené. Podle Světové zdravotnické organizace je riziko globálního šíření viru velice nízké. Praze dnes většinou polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, teploty 17 až 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A přidáme aktuální dopravní informace. D5, 31. a 5. kilometr ve směru od Rozvadova do Prahy. Dejte pozor, je tam odstavené, porouchané auto, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace máme také ve Vinohradské ulici v Praze 10, probíhají tam stavební práce. Kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh, provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru, obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Její láskou jsou tramvaje, jak ty moderní, které řídí, tak historické v muzeu MHD, kde pracuje. Není jen řidičkou a usměvavou autorkou populárního deníku Tramvajačky. Zvládla se poprat s osudovými ranami a nabrat sílu pro další cestu životem. Do pořadu Až na dřeň přijde Karolína Hubková. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Krásné sobotní ráno. V příštích minutách se společně vypravíme prozkoumat největší sbírku historických letadel v Česku. Do Leteckého muzea k Beli nás vezme naše letající redaktorka Sabina Vosecká. A s další muzikou se k nám na Rádiu Praha připojí i Miley Cyrus. November 2nd. Přeji vám pohodový poslech.

0: 9 hodin 45 minut, to byl James Arthur, za chvíli Miley Cyrus nebo Shawn Mendes. Kam jinam by mohla vyrazit naše létající redaktorka Sabina Vosecká než do Leteckého muzea? To ve Kbelích patří dokonce svou početností a kvalitou exponátů mezi jedny z největších muzeí v Evropě.
1: Koukám, že tady brousíte dřevěné laťky, tak kam pak přijdou?
2: To slouží jako spěry.
1: Popisuje mi restaurátor Jindřich Zima. 2 roky pracoval s kolegou na sestavení repliky historického letadla Aero AB-11.
2: Tam jsou lana a mezi ty lana přijdou tady ty třícha, které vlastně se tam dají mezi.
3: Není to originál, byť některé díly původní jsou.
1: Říká vedoucí Leteckého muzea Kbely Miroslav Kol.
3: Je to třeba motor, chladič a vrtule. Teď to letadlo má 2 vrtule dokonce, jedna je přimontovaná pod trupem.
1: Původní letadlo urazilo před 100 lety s dvoučlenou posádkou let nad Evropou, taky severní Afrikou a malou Asií. Nad 23 státy urazilo přes 15 000 kilometrů.
3: Je to stroj, který vykonal, nebo replika stroje, který vykonal v roce 1926 dálkový let. Z mého pohledu to byl v podstatě hrdinský čin, protože jak pilot štábní kapitán Stanovský, pozdější generál, tak jeho mechanik František Šimek zažili i horké chvilky. V Portugalsku museli nouzově přistát do poměrně kamenitého terénu. To letadlo bylo poškozené a vlakem ho dopravili do Lisabonu, kde zhruba měsíc probíhala jeho oprava, aby ten let mohli dokončit.
1: My se spolu nacházíme v hangáru v hale.
3: Tady v tom konkrétním hangáru máme proudové cvičné letouny. Hlavně bych rád upozornil na Aero L29 Delfín, což je tady to strakaté letadlo před námi, a potom na L39 Albatros, což byl pokračovatel Delfína. Ten je vyzdoben na svislé ocasní ploše jednak portrétem pana Vlčka, což byl konstruktér toho letadla, a z druhé strany potom je kresba Albatrose Táka.
1: My jsme se spolu přesunuli ještě do dalšího hangáru, který tu návštěvníci můžou vidět. Teď spolu koukáme na auto.
3: Je to typ Praga Air z roku 1914. Je to auto, které sloužilo v rakousko-uherské armádě během první světové války. A je to speciál vybavený světlometem, který sloužil buď to pro osvětlování přistávací dráhy, pro přistávající letouny, anebo pro vyhledávání nepřátelských letadel v noci.
1: Dodává Miroslav Kol. Letecké muzeum Kbely se řadí kvalitou a početností svých sbírek k největším leteckým muzeím v Evropě. Jeho sbírka čítá na 275 letadel. Řada z nich patří ke světovým unikátům. Sabina Vosecká, Rádio Praha. Praha je nej. Rádio
0: Praha. A dnes ráno bude většinou polojasno a lokálně s možností mlh. Během dne očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost, ale bez srážek. Večer se od západu vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů Celsia a povane slabý severovýchodní až severní vítr do 4 metrů za sekundu. A na silnicích stále opatrně D5, tam máme komplikace na 31. a půltém kilometru ve směru od Rozvadova do Prahy. Je tam odstavené porouchané osobní auto, tak opatrně. Pozor si dejte také na omezení či uzavírky, například ve Vinohradské ulici v Praze 10. Probíhají tady stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. Komplikace máme také v Olšanské ulici v Praze 3. Tam počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, tady do 30. června. A připojím ještě Plzeňskou ulici v Praze 5, probíhají tady stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před křižovatkou ulic Plzeňská, Podbělohorská a Práchnerova. Omezení v tomto místě potrvá do 17. května. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Chcete vědět, co se děje a být v obraze? Chcete vědět, jak vypadáme a kde právě jsme?
6: Sledujte náš Instagram a přidejte

0: Je 10 hodin, s vámi Rádio Praha a máme pro vás další zprávy. Ve studiu už je připravený Václav Miller.
1: Hezké dopoledne. Antimonopolní úřad prověřuje vztah pražských služeb a advokátní kanceláře Akt Řanda Havel Legal. Policie chystá bezpečnostní opatření před pražskými derby. Na zápas Sparty se Slavií bude opět dohlížet několik desítek policistů. V Maďarsku dnes definitivně skončí 16-letá vláda Viktora Orbána. Noví poslanci složí přísahu v parlamentu. A v Praze bude dopoledne polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje způsob, jakým pražské služby využívaly právníky. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí úřadu. Pražské služby dlouhodobě platí desítky milionů korun advokátní kanceláři Akt Řanda Havel Legal. Ta ale zároveň pomáhala i řediteli pražských služeb Patriku Romanovi v jeho soukromých záležitostech, například se stavebními projekty nebo majetkem. Úřad proto zkoumá, jestli vztah mezi kanceláří a šéfem služeb nepředstavuje střet zájmů a jestli byly právní služby zadané podle zákona. Pražské služby pochybení odmítají. Více informací je na našem zpravodajském serveru iRozhlas. Rozšíření gymnázia Opatov, včetně základní a střední Valtorské školy, připravuje vedení Prahy. Chce vybudovat dvoupodlažní nástavbu nad všemi pavilony. Vypsání zakázky na projektovou dokumentaci schválili radní hlavního města. Práce by podle pražského radního pro školství Antonína Klecandy z hnutí STAN měly stát zhruba 650 milionů korun.
3: Vzniknou až dvě nová patra, jak na gymnáziu Opatov, tak na Valdorfské škole, a tím bychom měli získat přes 30 nových tříd, což znamená navýšení kapacity o více než 900 žáků.
1: Fotbalisté pražské Slavie by mohli už dnes slavit zisk mistrovského titulu, když večer porazí na svém stadionu ve Vršovicích Spartu. Ani ta už je o prvenství nebude moct dalších třech kolech ligové nadstavby připravit. Na pražské derby bude opět dohlížet i několik desítek policistů, pokračuje mluvčí policie Richard Hrdina.
4: Budou doprovázet fanoušky jak před samotným zápasem, tak samozřejmě také budou monitorovat dění. Po zápase je plánovaný pochod spartianských fanoušků z Žilivského do Edenu, který by měl vycházet přibližně v půl páté.
1: Výkop derby je v 19 hodin. V Maďarsku dnes poprvé od dubnových voleb zasedne nový parlament. Jeho ustavující schůze definitivně ukončí 16-letou vládu Viktora Orbána. V čele kabinetu ho má vystřídat lídr strany TISA Péter Maďar. Ten plánuje premiérskou přísahu netradičně složit už dnes. Několik dní by tak mohl vést ještě dosavadní úřednickou vládu, než vznikne jeho vlastní kabinet.
5: Maďarská média upozorňují, že jde o mimořádně rychlé předání moci. Poslanci nejprve složí přísahu, čímž automaticky skončí mandát dosavadní Orbánovy vlády. Prezident Tamáš Šujok pak navrhne Pétera Maďára na premiéra a parlament o něm bude hlasovat ještě během stejného jednání. Odpoledne mají poslanci schvalovat i novou strukturu ministerstev. Maďarův kabinet by tak mohl začít fungovat už začátkem příštího týdne. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Teniska Karolína Plíšková postoupila na turnaj v Římě do třetího kola. Proti Rumunce Kristianové odvrátila 3 matchboly a zvítězila ve 3 setech. Uspěli taky Jiří Lehečka a Nikola Bartuňková. Skončili naopak Vít Kopřiva i světová 11. Karolína Muchová. Ze světových hvězd vypadl ve druhém kole bývalý nejlepší hráč planety Srb Novak Djokovic. V Praze dopoledne většinou polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, bez srážek, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů, slabý severovýchodní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnici D8, 8. kilometr ve směru do Prahy. Dejte pozor, je tady odstavené, porouchané osobní auto. Stejný problém máme taky na D5 na 31. a 5. kilometru ve směru od Rozvadova do Prahy. I tady je odstavené, porouchané osobní vozidlo. Pozor taky na omezení či uzavírky v Praze. V Olšanské ulici v Praze 3 počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra. a to až do 30. června. Ve Vinohradské v Praze 10 probíhají stavební práce a kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. A v ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Dobře, dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 10 hodin a 5,5 minuty a taky sobota 9. května. S vámi je víkendová Praha. Víte, co nebo kdo je carillonér? Tak vězte, že se jedná o vzácný druh hráče na zvonkoru, kterou většinou najdete ve věži kostela. Ta, která dnes slaví čtvrtstoletí od svého vzniku, je ale mobilní a vidět ji i slyšet můžete v pražských Modřanech, kde na ní zahrají carillonéři z celého světa. Podrobnosti pro vás máme už za okamžik. A přidáme další skvělé songy. Připravení jsou Medúza a Dermot Kennedy.

0: Jak už od nás víte, dnes je Den Evropy. Dnes můžete přijít mezi 10. a 17. hodinou do centra Zažijte Evropu na Národní 10 v Praze. A užijete si den plný inspirace, diskuzí i zábavy pro malé i velké. Čekají vás diskuze na zajímavá témata, živé natáčení podcastu Café Evropa o příležitostech pro mladé v Evropě, slam poetry, prezentace členských zemí Evropské unie a partnerských organizací, soutěže o zajímavé ceny, aktivity a workshopy pro děti i zajímavé besedy. Celý rozpis najdete v odkazu v tipech na prodloužený víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Je 10 hodin 16 minut, kontrolujeme aktuální situaci na silnicích, ta se příliš nezměnila za poslední minuty. D8, tam máme stále komplikaci na 8. kilometru ve směru do Prahy, je tam odstavené porouchané osobní auto. Na D5 opatrně na 31. a 5. kilometru ve směru od Rozvadova do Prahy, je tady odstavené porouchané osobní vozidlo. Komplikace zůstávají také ve Vrchlického ulici a následně v Duškově v Praze 5. Tady je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Pozor, v Praze 7 v Argentinské je tady omezení kvůli práci na vozovce před křižovatkou s Plynární ve směru z centra. Omezení v tomto místě potrvá do 11. května. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Zvony jako koncertní nástroj. Pražská mobilní zvonkohra dnes slaví 25 let existence celodenním koncertem v pražském modřanském přístavu Rozmarína. Na unikátní nástroj z desítek bronzových zvonů přijede zahrát 6 profesionálních karilonérů z Belgie, Španělska, Nizozemska, Polska a také Česka.
1: Já jsem pozval své přátele, kteří skutečně to mají jako zaměstnání.
2: Říká autor unikátní zvonohry a známý český zvonař Petr Manoušek.
1: Vždycky říkám, že není asi krásnějšího zaměstnání, než být placen radou města, za to dělám lidem radost. No, protože oni mají jako hlavní úkol koncertovat v tom městě, kde jsou takzvaně statutární a hrají třeba při příležitostech, když je v sobotu trh, tak aby se lidem dobře nakupovalo, tak k tomu hraje zvonohra z městské věže.
2: Každý z karilonérů přiveze vlastní repertoár i odlišný způsob hry. Někdo preferuje jazz, jiný třeba populární nebo filmovou hudbu.
1: V Čechách stále převládá takový ten pohled, že zvony to je cosi na věži kostela, které zvoní před mší, a to není nic pro mě, protože já do kostela nechodím. A já se snažím celá léta prosazovat to, že zvon je v prvé řadě hudebním nástrojem.
2: Mobilní zvonohra vznikla i proto, aby se hudba dostala přímo za lidmi. Na rozdíl od klasických věžních totiž mohou posluchači hráče sledovat z bezprostřední blízkosti. Pro představu 12-tunová zvonohra je pevně umístěná na žlutém kamionu a karilonér ovládá klaviaturu, která je mechanicky, tedy bez elektroniky nebo zesilovačů, propojená se srdci zvonů. Těch je 57 a nejtěžší váží 860 kg.
1: Vždycky jsem říkal, že když budete dělat fotografii některého z nich při hře, tak to, že ty ruce jsou rozmazané, to není chyba fotoaparátu, to je realita, protože hrají tak rychle, že se to nedá ani zachytit.
2: Zvonohru studují na univerzitách v Holandsku, Belgii a Velké Británii mladí lidé z celého světa, třeba i Afriky, Austrálie, Koreje nebo Japonska. Jen ti čeští zatím chybí, říká Petr Manoušek, který má vedle výročního koncertu ještě jeden cíl: najít novou generaci tuzemských karilonérů. V Hradci Králové totiž nově vznikla úplně první koncertní zvonohra ve věži sboru kněze Ambrože a zatím na ní jezdí hrát hlavně zahraniční hudebníci.
1: Mají ideální příležitost dneska se s nimi potkat a domluvit se na tom, a mě by moc jenom těšilo, když by se objevil nějaký zájemce a my mu zařídíme kurzy a zařídíme i to vzdělání a měl by unikátní profesi.
2: Budoucí karilonér podle něj nemusí být ani klavírista nebo varhaník. Stačí hudební sluch, znalost not a hlavně chuť pustit se do velmi neobvyklého oboru. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Víkendová Praha.
4: A Vláďa Malošík.
0: Na Rádiu Praha stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. D8, tam máme komplikaci na 8. kilometru ve směru do Prahy. Je tam odstavené porouchané osobní auto. Stejný problém je taky na D5, a to na 31. a 5. kilometru ve směru od Rozvadova do Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané osobní vozidlo. Opatrně taky v Malešické ulici v Praze 3 probíhají tady práce na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je na místě řízen kyvadlově světelnou signalizací. S omezením v tomto místě počítejte do 18. května. V ulici Ostrovského v Praze 5 mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického probíhají práce na vodovodním potrubí a neprojedete tady levým jízdním pruhem. S omezením počítejte do 19. května. V Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte do konce května. A dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinu s Iwo Jimmy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
4: Host Lenky Vahalové. Herečka Anna Prášilová-Fialová. Naskoušela broadwayský muzikál 5 let zpět a také novou inscenaci v Davidském divadle Služebnictvo. Znáte ji také z několika výrazných televizních projektů, jako je Iveta, Guru nebo Moniová. Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Je po 10:45, vaším sobotním parťákem je stále Rádio Praha a máme 9. května. Na výstavišti v Letňanech se o tomto prodlouženém víkendu potkají hvězdní kadeřníci. Ovšem tihle se místo lidských hlasů zaměřují na psí srst. Groommasters je totiž mezinárodní soutěž k úpravě psů. V Praze se koná už druhý ročník této akce a soutěžící jsou z celého světa. Pokud dorazíte, uvidíte psí proměny doslova v přímém přenosu. Dozvíte se novinky v oboru a na místě budou samozřejmě i stánky s kosmetikou a vybavením. Podrobnosti najdete i v odkazu na našem webu praha.rozhlas.cz. No a taky pro vás máme aktuální dopravní informace. V Olšanské ulici v Praze 3 dejte pozor, je tady omezení na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce a kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernické, a to až do 8. července. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
2: Topíte se v reklamách.

0: Před námi je 11. hodina, taky zprávy, které na Rádiu Praha přináší Václav Miller. Zdravím tě.
1: Ahoj Vláďo a hezké dopoledne. Praha 1 si nechá vypracovat právní analýzu výsledku auditu o hospodářské a personální situaci v nemocnici na Františku. Počet alergiků v Česku podle odborníků roste, ale to jsou podmínky horší kvůli suchu. Ruský prezident Putin na vojenské přehlídce bez tradiční vojenské techniky prohlásil, že boj Ruska proti Ukrajině je spravedlivý. V Praze bude většinou polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zastupitelé Prahy 1 projednali výsledky externího forenzního auditu nemocnice na Františku. Ten zadala městská část v lednu po rezignaci bývalého ředitele zařízení Davida Erharta, kterého obvinila část zaměstnanců ze zneužívání funkce. Erhart jejich nařčení označil za nepodložená. Audit měl prověřit hospodaření i vnitřní procesy nemocnice. Podle radního pro zdravotnictví městské části Michala Millera z ODS musí výsledky ještě prověřit právní firma.
3: Ten audit měl na to relativně málo času. Nejsem úplně přesvědčený o tom, že vlastně ten audit potvrdil všechno, co v těch médiích zaznělo. Jsou tam na místě důvodné obavy a i audit nám doporučil, aby jsme si to nechali prověřit a v návaznosti na to přijmout opatření ve vztahu i konkrétním osobám, pokud se ukáže, že ta zjištění jsou pravdivá.
1: Praha 10 se zhruba do 2 let postavit novou základní školu ve Vršovicích. Vzniknout by měla v Přípotoční ulici a má mít kapacitu pro zhruba 550 žáků. Budou v ní například počítačové učebny, ale i auta pro komunitní setkávání obyvatel, říká mluvčí městské části Jan Brunotrop.
4: V současné době probíhá zpracování zadávací studie a knihy standardů, které vytvoří základní rámec pro následnou soutěž i samotnou realizaci stavby. Záměr má zásadně přispět k navýšení kapacit základního vzdělávání a reagovat na dlouhodobě rostoucí počet dětí v městské části.
1: Alergii na pyl má podle odhadu alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. Letos je může kvůli velmi suchému jaru trápit víc. Pyl se totiž drží ve vzduchu déle. Velký vliv na to, jestli se alergie projeví, má i to, jakým způsobem lidé žijí a jak se o své zdraví starají, říká Sáva Pešák, alergolog z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
5: Tím, co jíme, co dejcháme, jak se málo hejbeme, jak jsme fakt zalezli v interiéru, jak se stresujeme. To je prostě taková ta vesternalizace toho našeho života.
1: Podle zjištění Českého rozhlasu už ale právě třeba v Jihomoravském kraji nápor pacientů nestíhají. Na běžné vyšetření na alergologii se lidé často dostanou až na podzim a některé ordinace už nové pacienty ani neberou. Rusko slaví výročí konce druhé světové války. Tradiční přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě byla ale letos bez vojenské techniky a bez vysoce postavených zahraničních hostů kvůli hrozbě ukrajinských dronů. Slavnost nakonec žádné útoky nenarušily. Mezi oběma zeměmi od půlnoci platí příměří. Ruský prezident Vladimír Putin v slavnostním projevu označil boj proti Ukrajině za spravedlivý a přirovnal ho k druhé světové válce.
6: Generace vítězů je inspirací pro vojáky, kteří dnes plní úkoly v rámci speciální vojenské operace. Čelí agresivní síle podporované celým blokem NATO a navzdory tomu postupují dál.
1: Rusko vede válku proti Ukrajině už 5. rokem. Česko bude mít po 16 letech zástupkyně v elitní basketbalové lize WNBA. V Zámoří budou nově působit rozehrávačka Eliška Hamzová a pivotka Emma Čechová. Obě si během kempu v Minnesotě vysloužili roční smlouvu. Do nového ročníku ženské obdoby slavné NBA vstoupí Minnesota v noci na zítřek českého času duelem proti Atlantě. A dnes je většinou polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, beze srážek, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů, slabý severovýchodní až severní vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A máme máme pro vás aktuální dopravní informace. D5, tady máme problém na 39. až 39. a půltém kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov. Je tam odstavené porouchané nákladní auto. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace jsou taky v Praze. V Uvalské ulici v Praze 10 dejte pozor na neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Zahradní město. Probíhají tady práce na vozovce a potrvají ještě do 11. května. Pozor si dejte i v Plzeňské ulici v Praze 5, tady probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před křižovatkou ulic Plzeňská, Podbělohorská a Prachnerova. Omezení v tomto místě potrvá do 17. května. A v ulici Ostrovského v Praze 5 mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického probíhají práce na vodovodním potrubí a neprojedete tady levým jízdním pruhem. S omezením počítejte do 19. května. A šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné sobotní dopoledne, jeho zátiší s vázou a květinami měla ve své domácnosti snad každá česká rodina. Uznávaný malíř Václav Špála takových obrazů za svou kariéru namaloval stovky. Prohlédnout si je můžete v Pražském muzeu Kampa. A i když na první pohled působí dost podobně, za pár minut vás přesvědčíme, že každé dílo je jiné. Ještě muzika, s tou ve víkendové Praze nechybí kapela Imagine Dragons. Alex Horan. A taky Declan J. Donovan. Je 11 hodin 6,5 minuty. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Tak tohle byly Offenbach s Nickem Waterhousem, za chvíli Declan J. Donovan nebo třeba Nico Santos. O tomto víkendu v Praze probíhá přehlídka inovátorů a vynálezců Maker Faire Prague. Navštívit je můžete na výstavišti v Praze 7. Čekají vás tu profesionálové, kutilové, designéři, programátoři a jejich fanoušci. Přijďte se seznámit s trendy ve světě kreativity nebo naopak ukažte ostatním svůj projekt. Svátek všech technických nadšenců trvá celý víkend a v plánu jsou i přednášky, workshopy a zábava pro děti. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. A nevynecháme ani aktuální dopravní informace D5, tam máme stále komplikaci na 39. až 39.5. kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov. Je tam odstavené porouchané nákladní auto, projíždějte proto opatrně. Opatrně také v Olšanské ulici v Praze 3, kde je nutné počítat s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. Komplikace máme také ve Vinohradské ulici v Praze 10, probíhají tam stavební práce. Kvůli tomu je v místě omezení a provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernické, a to až do 8. července. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh, provoz je vedený jedním jízdním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá ještě do konce července. A ještě připojím ulici Vrchlického a následně Duškovu v Praze 5, tady je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tohle byla kapela U2 na Rádiu Praha. Přejeme krásnou sobotu vám všem. Jeden z nejznámějších českých představitelů kubismu, Václav Špála, patří dodnes mezi sběrateli umění k nejvyhledávanějším autorům. V době první republiky a před druhou světovou válkou se ale živil především jako autor mnoha zátiší. Většinou na něch byla váza plná pestrobarvných květů, kytice pivoněk, narcisů i šeříků. V různých podobách maloval Špála hlavně mezi 20. a 40. lety minulého století. Vytvořil jich údajně až 800. V muzeu Kampa v Praze jich uvidíte 350.
1: No, na mě to působí nádherně, strašně se mi líbí jeho práce s barvami a tvary a prostě nevím, všechno.
2: Jako taková síla v jednoduchosti.
3: Před koncem výstavy si Špálova zátiší přišlo prohlédnout mnoho českých i zahraničních návštěvníků. Kurátor výstavy Jan Skřivánek říká, že právě dnes mají zvýhodněné vstupné, ale zájem o výstavu je i tak velmi výrazný.
4: A přestože všichni Špálu známe jako toho malíře kyté, tak překvapivě nikdy nebyla výstava zaměřená jenom na tento segment jeho tvorby.
1: A
4: ono se to se Špálou vlastně vleklo už někdy od začátku 30. let, kdy mu kritika začala předhazovat, že ty kytky jsou vlastně všechny stejné a že to maluje jenom na kšeft. Zajímavý prvek je, že vlastně Špála byl takový velice pečlivý a on si od roku 1926 vedl soupis svého díla, pečlivě si zaznamenával každý obraz.
3: A dokonce si je i známkoval.
4: Používal hodnocení dobré, prima vzácné a primissima. Tyhle ty vlastně známky on ale těm jakoby kupcům a sběratelům samozřejmě nezděloval. Když na konci roku si píše nějaké shrnutí, tak je tam něco takového jako 15-20 obrazů prodal, zhruba stejně daroval nebo vyměnil, čili po většinu doby, kdy mu to bylo předhazováno, že to je na kšeft, tak vlastně zas tak velký kšeft to nebyl. To, že tomu věnoval tolik energie, muselo být i něco jiného.
5: Kytky jsem měl odjakživa rád. V mládí měli jsme jich mnoho v zahrádce, kde jsem často pobýval v jejich prostředí. A svítilo ještě k tomu slunce, bývaly to nejšťastnější mé chvíle.
3: Napsal Václav Špála ve svém textu nazvaném Malovaná kytice z roku 1938. Z něj také zjistíme, že jeho nejoblíbenější květinou byly pivoňky.
4: Takže my jsme schopni sledovat vlastně den po dni, jak v podstatě ta kytka uvadá nebo jak s ní pracuje.
6: Kytici před malováním dlouho upravoval, postavil za ní své obrazy krajin, aby měl vhodné pozadí a teprve, když mu celé zátiší po několika změnách úplně vyhovovalo, namaloval vše přesně tak, jak to viděl před sebou.
3: Vzpomínal v 60. letech minulého století malířův syn Jan a také kurátor Jan Skřivánek upozorňuje na pozadí jednotlivých obrazů.
4: To pozadí, které vlastně vypadá jako pohled do krajiny, tak jsou vždy vlastně jiné malířovy obrazy. Tady jsem rád, že se potkali tyhle ty dva obrazy, kdy jeden je z Národní galerie, druhý je z Galerie výtvarného umění v Chebu.
3: V levém rohu je výsek toho obrazu, který vlastní Národní galerie. Michaela Betyšková, Český rozhlas.
7: Víkendová Praha.
8: A Vláďa Malošík.
0: No, stále sledujeme aktuální dění na silnicích D5, tam máme komplikaci na 39. až 39. a půltém kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov, je tam odstavené porouchané nákladní auto, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrně ale i v pražských ulicích, například v Uvalské ulici v Praze 10, dejte pozor na neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Zahradní město. Probíhají tam práce na vozovce a potrvají do 11. května. V Malešické ulici v Praze 3 probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je na místě řízen kyvadlově světelnou signalizací. S omezením v tomto místě počítejte do 18. května. V ulici Ostrovského v Praze 5 mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického probíhají práce na vodovodním potrubí. Neprojedete tady levým jízdním pruhem, omezení potrvá do 19. května. A ještě Olšanská ulice v Praze 3, tady počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra. A to až do 30. června. A dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Její láskou jsou tramvaje, jak ty moderní, které řídí, tak historické v muzeu MHD, kde pracuje. Není jen řidičkou a usměvavou autorkou populárního deníku Tramvajačky. Zvládla se poprat s osudovými ranami a nabrat sílu pro další cestu životem. Do pořadu Až na dřeň přijde Karolína Hubková. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: 3:15, takový je aktuální čas a s vámi je Rádio Praha. Hostem Lenky Váhalové dnes bude herečka Anna Prášilová-Fialová. Nazkoušela broadwayský muzikál 5 let zpět a taky novou inscenaci v Davidském divadle Služebnictvo. Je i součástí několika výrazných televizních projektů, jako je Iveta, Guru nebo Moniová. Na otázku, co by si tento rok ještě přála, odpověděla, že chce po dlouhé době odpočívat. Jak se jí daří držet balanc mezi prací a odpočinkem, nejen o tom promluví na Rádiu Praha už za pár minut, hned po zprávách v poledne. Nerušený poslech a dobrou chuť k sobotnímu obědu vám přeje Vláda Malošík. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám komplikace v Plzeňské ulici v Praze 5, tam probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před křižovatkou ulic Plzeňská, Podbělohorská a Prachnerova. Omezení v tomto místě potrvá do 17. května. V Malešické ulici v Praze 3 probíhají práce na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je na místě řízen kyvadlově světelnou signalizací, omezení v tomto místě potrvá do 18. května. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce a kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. A v ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
3: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
2: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampaně. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Je tady sobotní poledne, s vámi Rádio Praha. Máme pro vás další zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré poledne. Hasiči zasahují u požáru hotelu v centru Prahy. Fotbalisté Slavie přivítají v derby Spartu a v případě výhry oslaví ligový titul. V Polsku zadrželi kvůli držení a šíření dětské pornografie 123 lidí. V Praze bude většinou polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hasiči zasahují u požáru v hotelu u náměstí Míru v ulici Blanická. U požáru bývalé sauny, požár už je ale lokalizovaný, hotel hasiči evakuovali, říká mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl.
3: Z budovy bylo zachráněno 10 osob, 2 osoby byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. Požár v suterénu se podařilo lokalizovat po 40 minutách. V současné době probíhá vyšetřování příčiny požáru a stanovení škody.
1: V ulici Blanická hasiči zároveň zastavili tramvajový provoz. Fotbalisté Slavie dnes můžou obhájit titul v Šancelize. Ve druhém kole elitní nastavbové skupiny nastoupí v pražském derby proti druhé Spartě a pokud zvítězí, jejich rival už je nebude moci přeskočit. Spartané mistrovským oslavám slávistů přihlížet nechtějí. Po posledním utkání s Jablonecem o tom mluvil útočník letenského klubu Jan Kuchta.
4: Je to derby. Kluci, kteří jsou ve Spartě, nebo který máme v manšaftu, tak už vědí, co je Sparta. Každý si to musí nějak přebrat v hlavách, tak aby tady ta situace nenastala. Myslím si, že nás je tam dost zkušených a ty mladí hráči, kteří jsou, tak mají spartanskou DNA, takže sami by nechtěli dopustit, aby něco takového nastalo.
1: Souboj Slavie a Sparty začne v 19 hodin. Už v 16 nastoupí v nastavbové skupině o titul Plzeň proti Liberci. O 2 hodiny dřív mají výkop 3 zápasy skupiny o záchranu. Mladá Boleslav vyzve Zlín, Ostrava se představí v Teplicích a Slovácko na Dukle. V Liberci končí festival Anifilm. Pořadatelé 25. ročníku ocení večer nejlepší animované snímky. V mezinárodní soutěži o cenu usiluje mezi krátkými filmy také jeden český loutkový příběh s názvem 9 milionů barev, říká programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
5: 9 milionů barev natočila Barána Stejskalová, je to skutečně obří dílo, skoro opera bych řekl, muzikál. Ona použila techniku stop motion, loutkové animace, vydala se s ní do podmorského světa, sleduje příběh krevety, která má ohromnou sílu a neuvěřitelnou možnost vidět svět jinak. Ona se vlastně s kamarádí s jiným živočichem a snaží se docílit toho, aby ten druhý živočich viděl ten svět stejně barevně jako ona.
1: Polská policie zadržela 123 lidí v rámci celostátní akce proti osobám zapojeným do výroby, skladování a distribuce dětské pornografie. Zabavila přitom elektronická zařízení a nosiče s přibližně 330 tisíci videí a fotografiemi, který zachycovala sexuální vykořisťování nezletilých. Některé soubory obsahovaly dětskou pornografii generovanou umělou inteligencí.
6: Mezi zadrženými je například bývalý ředitel mateřské školky, který nyní čelí obvinění z nahrávání a šíření pornografického materiálu s nezletilými. Další dva muži měli ve svých domovech nainstalované kamery, které používali k nahrávání členů rodin v intimních situacích. 19-letý mladík zase pravděpodobně natočil pornografické video své nezletilé nevlastní sestry. Jak uvádí polský ústřední úřad pro boj s kyberkriminalitou, v rámci celopolské operace Hellfire služby zadržely 123 lidí ve věku 19 až 95 let. Některým z nich hrozí zadržení nebo distribuci dětské pornografie až 15 let vězení. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Kanoista Martin Fuchs zahájil sezónu světového poháru vítězně. V maďarském Segedu na úvod olympijské kvalifikace na hry v Los Angeles vyhrál závod na kilometrové trati, když čestně porazil Rusa Petrova. Tenista Tomáš Macháč odstoupil z antukového turnaje kategorie Masters v Římě. Kvůli blíže nespecifikované nemoci vzdal duel druhého kola proti Rusu Medvěděvovi, který postoupil bez boje. V tuto chvíli by měla v italském hlavním městě začít hrát o účast ve třetím kole Linda Nosková proti Ukrajince Olínkovové. Odpoledne pak Jakub Menšík nastoupí proti Australanu Popirinovi. A v Praze bude odpoledne oblačno, bez srážek, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů, slabý severovýchodní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A doplníme ještě aktuální dopravní informace. Začneme v Malešické ulici v Praze 3. Tady stále probíhají práce na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je na místě řízen kyvadlově světelnou signalizací s omezením v tomto místě. Počítejte do 18. května. V ulici Ostrovského v Praze 5 mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického probíhají práce na vodovodním potrubí. Neprojedete tady levým jízdním pruhem. S omezením počítejte do 19. května. A ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická. A to až do 8. července. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Host Lenky Vahalové.
8: Mým hostem tentokrát bude herečka Anna Prášilová-Fialová. Znáte ji jako televizní i filmovou herečku, ale dnes pozve hlavně do divadla. Na off-broadwayský muzikál 5 let zpět a také na novinku, která je v Davidském divadle a ta nese název Služebnictvo. Hezký poslech.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Radio Praha a se mnou ve studiu už je Anna Prášilová Fialová. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Herečka a my začneme pozvánkou do divadla Hibernia. 5 let zpět, 17. ledna 2026 jste měli premiéru. A pokud jsem dobře pátrala, tak to není úplně taková ta tradiční Broadway, broadwayský muzikál, ale off-Broadway.
2: Off-Broadway.
1: Off-Broadway.
2: No, určitě tím obsazením, tou kouvorností je to vlastně i tou hudbou. Bohu si myslím, že to není úplně klasický jako muzikálový počin nebo muzikálový kousek, ale je to podle mě strašně krásný, co se teď týče, myslím, té hry, toho muzikálu jako takovýho. Ta hudba je jedna z nejhezčích, co jsem asi jako slyšela a vlastně krásně to vypráví, velice na jednu stranu obyčejný příběh dvou lidí, kteří se potkali a bylo to fajn a pak jim to prostě nevyšlo, co se nám tak všem asi jako v životě nějak stalo a je tam vlastně udělaná jenom ta věc, že já to vyprávím od konce toho vztahu a Ondra Rychlý to vypráví od začátku toho vztahu, takže vlastně mi to přijde jako super, že to je taková docela taková jednoduchá věc, kterou jsme se všichni nějak jako se jí nějak dotkli a je provázaná fakt nádhernou muzikou.
1: A co můžete prozradit, o čem to je? 5 let zpět.
2: No, teď jsem to řekla.
1: No, ale
2: no, jako vlastně víc jako
1: je tam potom ještě nějaká další zápletka nebo nějaký další?
2: Je tam takovej jako jeden. No, počka, tak
1: jestli to můžete,
2: za všechno, ne?
1: Jestli to můžete říct.
2: Takhle, ten základ je, ten ještě, kdybych to popsala teda podrobnější, je, že vlastně Ondra Rychlý hraje Jamieho a já hraju Katy. A Jamie je spisovatel, který je velice úspěšný. A Katy je neúspěšná, nebo prostě nedaří se jí úplně prorazit jako herečce. A vlastně postupem toho vztahu a toho trvání a tý jako jeho vzrůstající úspěšnosti a naopak těch jejich jako dalších jako neúspěchů a narážek, prostě narážení, nevím, do zdi, prostě takových opravdu jako těžkých situací, kde je ten člověk odmítaný, kor si myslím v této branži, kde se furt s někým má potřebu poměřovat a ta konkurence je prostě kolem je taky jako znatelná, tak vlastně ona začne to hodně nezvládat a on vlastně taky trošku oslepne tím úspěchem. Zároveň jsme se strašně snažili, aby pro diváka ten náš příběh neměl jako, že jeden z nás je špatný a druhý je jako ta oběť nebo chudák nebo ten dobrý, že vlastně oba si tak trošku můžou za to, oba tak trošku podlehnou tomu svýmu osudu a nejsou schopní jako spolu ho nějak spravit nebo spolu prostě nějak bojovat a nějak se jako spojit a vlastně je to od sebe. Jako my jsme zastánci toho, že se opravdu potkali ve špatnou dobu, že ten konec jsme si s Ondrou i s Petěho Heškem a vlastně s Kamilou tak si úplně pro příjmení, tak to trapný. Motlovou, dobrý, pardon, promiň, Kamčo. Ne, jsme vlastně si na tom konci hezky postavili, nebo jsme si tam vytvořili takovou možnost, že to je třeba o tom, že se opravdu potkali ve špatný čas a že třeba se můžou potkat za 7 let nebo za 2 roky, kdy si a bude to třeba fungovat, což si myslím, že je taky možný, že se někdy prostě lidi, kteří by spolu třeba mohli být šťastní, potkají ve špatnou dobu. No.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové.
2: Se mnou je stále Anna Prášilová-Fialová, herečka. Zveme do divadla Hibernia a to představení nebo ten muzikál se jmenuje Pět let zpět. Jste tam v podstatě jenom s Ondrou Rychlým a těsně před natáčením jsem se dozvěděla ještě takovou hezkou věc, že se znáte od malinka.
3: Jo.
2: Pomůže to na scéně, na jevišti, když toho člověka znáte trošku víc?
3: Já si myslím, že určitě. Tak jako u nás to fakt specifický příběh, protože naše mamky se kamarádi hrozně dlouho chodili spolu do školy a tudíž my se známe opravdu úplně jako odmala. A jednu dobu jsme spolu i bydleli, když jsme byli oba na konzervatoři a jako Ondra je pro mě prostě jeden z nejbližších kamarádů v životě, který mě fakt jako provází tím životem úplně od začátku a vždycky jsem k němu vzlížela, co se týče hlavně jako smyslu pro humor. Ondra je pro mě jeden z nejvtipnějších lidí, jako který v životě mám. A spojuje nás spousta lásek k seriálům, k hudbě filmový, k filmům a vlastně k tomu, k té naší práci. Vlastně, když mi zavolali, jako jestli bych do toho nešla, tak jsem vím, že jako jsem vlastně ani vteřinu nepřemýšlela nad ničím jiným, jenom že jako jasně, to je skvělý.
2: Je tam Ondra.
3: No, protože to podle mě se vám fakt jako nestane každý den, že si můžete zahrát se s tím fakt nejbližším kámošem a ještě tam jste fakt jenom vy dva. Máme tam teda skvělou partu tanečníků a muzikanti jsou s náma na jevišti, což si myslím, že je strašně prospěšný celý ty věci a je to hlavně vždycky uchvatný, když tu hudbu máte živě. A takže jsme si dělali srandu, že kdyby se třeba, jsme se lidem už omrzeli na podívanou my, tak tam prostě furt jsou jako lidi, co se bezvadně hejbou a do toho ty muzikanti, že to má až takovou jako koncertovou formu chvílema a jako je to skvělý, jako s Ondrou se takhle potkat i myslím, že nás to, jestli to jde, tak nás to ještě víc nějak jako zblížilo, že jsme se prostě poznali při té práci, která pro nás byla, myslím, pro oba dost náročná, co se týče toho zpěvu, že to byly takový jako milníky pro nás pěvecký. A
2: bylo to těžší než Iveta?
3: No určitě.
2: Bylo.
3: Protože, jak už jsem říkala, ta hudba je přenádherná a má třeba takovou pro mě jako zajímavost, to se i týče, když je to jako ve formě toho muzikálu, že každá ta písnička je vlastně trošku jiný žánr a je to jako neuvěřitelně těžký prostě zpívání a zároveň i se vyznat v té hudbě občas. Já to mám takový třeba moment, kdy tou rukou, která je zády k lidem, si fakt doteď musím normálně odťukávat jako doby, abych se strefila správně, že a pak se nám s Ondrou dost ulevilo, když jako ti nejlepší z nejlepších jako muzikantů a Krištof Marek, který dělal hudební na studování, tak říkali, že to je fakt jako strašně zrádná ta muzika, že on tam vymyslel ten autor spousta takových jako vychcávek z prominutí, který jsou trošku zapeklitý a když člověk nedává pozor, tak a ještě my se s Ondrou jako nepovažujeme za úplně jako zpěvák, nebo Ondra je určitě muzicky nadanější a hraje perfektně na klavír a skládá hudbu, ale já třeba jako pro mě jsou noty matematika, takže já jako neumím. Já se všechno učím z poslechu a snažím se to tak jenom jako nějak

0: cítit, ale jako nezahraju vám znovu písničku.
1: A pardon, stalo se třeba, že jste nastoupila špatně?
0: Jo, teď se mi to stalo před, jsme hráli zrovna včera, ale stalo se mi to představení před tím, že jsem v jedné písnice nastoupila trošku blbě, ale díky bohu to je taková finální pasáž v té jedné. Vlastně my tam máme s Ondrou každý solový písničky, jenom dva duety v tom celém představení jsou. A ten jeden je jako svatba a tam vlastně taková finální, jako takový kousek, kde já vlastně opakuju Ondrovu část a trošku se z něj dělám srandu, takže tam se dalo hezky jako vybruslit z toho, že mě nečekal ještě dvouminutová písnička, kde by se musela zorientovat v tom, že jsem blbě nastoupila, že to fakt byl jako kousek, kde jsem z toho nějak jako vybruslila, ale dobře, jsem spocená až na zádek z toho, to bylo hrozný. To člověk ví, ale ten to naštěstí jako snad nebylo poznat.
2: Co jste ochotni udělat, aby se vám splnilo to, po čem nejvíce toužíte? Elizaveta Maximová exceluje v roli herečky toužící po roli v divadelní adaptaci Hitchcockova filmu Psycho. Tragikomický příběh o moci, touze a hranicích, které je člověk ochoten překročit. Nechte se vtáhnout do temného světa showbiznisu i křehké ženské duše. Psychodrama v divadle Viola. Více na www.divadloviola.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Dejte si vinyl.

když byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi slzy. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Host Lenky Vahalové.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je herečka Anna Prášilová Fialová, ale v rámci toho muzikálu jsem trošku z těch vašich rozhovorů pochopila, když to řeknu úplně jednoduše, že neberete úplně každou nabídku v rámci toho muzikálu, který se dělá v České republice.
3: Jo, nebo ne, já se nějak...
2: Klidně to řekněte, jak to je?
3: No, ne, to já musím to tak jako, já jsem vlastně měla možnost být, tak jsme se i jako seznámili pořádně s Ondrou Brzo Bohatým, který, když napsal legendu jménem Holmes do Karlínského divadla.
2: A to je krásný muzikál.
3: Což bylo úplně taky pro mě jako zjevení tady, co se týče muzikálové scény a vlastně toho našeho nějaký, tý naší nějaký záliby český, že se dělají jako muzikály na písně někoho. A tam se vypíše příběh, který za mě, pardon, viděla jsem i nějaký ty věci, nemluvím o tom takhle, aniž bych něco viděla, za mě ty příběhy jsou takový našroubovaný, moc nedávají smysl, nebo jsou za mě nějak jako plytký a jsou tam našroubovaný písničky, já nevím, od Valdemara Matušky nebo Heleny Vondráčkový nebo někoho. Což jsou všechno skvělí interpreti a jejich písničky mám moc ráda. Ale nějak neholduju jako týhle formě, jako muzikálu, jenom proto, aby si lidi mohli zatleskat a zaspívat jako s lidma. Od toho jsou podle mě ty koncerty trošku lepší, než se tam snažit montovat nějaké jako herectví mezi to a nějaký příběhy. A, takže ten Holmes byl pro mě úplně jako... Jsem byla z toho strašně nadšená a bylo to pro mě strašně zásadní jako zkoušení. Mm. Bylo i pěvecky jsem tam měla takový první jako, troufám si říct, posun nebo něco, že jsem si uvědomila, že ten hlas je opravdu sval, se kterým, když jako pracujeme, tak se fakt jako vyvíjí neskutečným způsobem, když tomu věnujeme ten čas. A já jsem tam tehdy vlastně byla, dostala doporučení i na Pavlu Fendrichovou, což doteď je pro mě jako takový můj pěvecký guru, nebo jako já ji úplně zbožňuju, jak učí, jaká je a cokoliv jsem doteď dělala pěveckýho, ať už to byly písničky v Ivetě, nebo tady Pět let zpět, nebo jsem jenom zpívala modlitbu pro Martu na Korzu 17. listopadu, tak vlastně ke všemu jsem se vždycky jako přihlásila k Pavle a žádala jsem o nějakou pomoc nebo nějaký klid, že vlastně furt z toho zpěvu mám stres docela, i když mě to moc baví, tak jsem v tom taková nejistá. No a pak přišel Anděl Páně v Karlíně od Ondřeje taky, což taky strašně, strašně rádi hrajem a taky jsme se tam vlastně díky Ondrovi nějak potkali jako zrovna i s Ondrou Rychlým nebo s Kristýnou Danielovou, což je moje taky úplně nejbližší kamarádka. Alternuju se v roli se svojí nejbližší kamarádkou Karolínou Wagnerovou. Takže vlastně ta parta, co bych tady mohla jmenovat dál, jsme se tam potkali jako, což je podle mě hrozně vzácný, se potkat ve složení jako hlavní kamarádů. A těch Pět let tak zpět toho... byl taky jako hudebně takhle prostě, no a vlastně ty jiný, nebo zeptejte se, no.
2: Tak to mi z toho vychází, ne, hezky o tom mluvíte, ale vycházíme z toho, že ve vašem případě ideálně, kdyby to byl broadwayský muzikál, nebo kdyby to napsal Ondra Brzo Bohatý, a ideálně, aby tam byli vaši kamarádi. To je taková
3: kombinace. To jsou takové věci, které jsou, to jsou takové tři věci, které se mi zatím jako přihodily muzikálově, myslím teď, jako takhle jako nějak významně, takže to samozřejmě jako funguje pro mě skvěle, ale věřím, že jsou jiné možnosti dobrýho muzikálu. Mně jde prostě o nějakou tu jako kvalitu té věci a kvalitu i, nebo je pro mě hrozně důležitý, jak o tom přemýšlí to vedení divadla, ty tvůrci, jak je to důležitý pro ty lidi, kteří v tom muzikálu jsou, protože jsem se prostě setkala s lidma, který ty věci mají tak jako na salámu nebo prostě mají ten přístup takový, se kterým prostě nesouzním a myslím si, že jsme se nějak strašně jako spokojili tady hlavně v Praze třeba, protože když jsem viděla právě muzikál Matilda třeba v Brně, tak byl fakt skvělej a viděla jsem ho pak i na West Endu v Londýně a musím říct, že se mi v tom Brně líbil fakt pomoc víc, což je prostě skvělý, takže teď to nechci házet jako na všechny, ale myslím, že tady v Praze jsme se hodně spokojili s nějakým takovým zvláštním jako spojením, to stačí, nebo že prostě tak jako děláme to, na co jsou ty lidi zvyklí a nesnažíme se nic moc jako změnit nebo tu kvalitu hnát vejš, nebo to naše myšlení o tom hnát někam jako jinam a takový jako spohodlnění, jako rozmazlený. Někdy mám pocit ty lidi z toho, i ty tvůrci.

0: Lenky Váhalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a mým hostem, což je Anna Prášilová-Fialová. A teď se hezky přesuneme do Davidského divadla, protože 31. března jste měli premiéru inscenace Služebnictvo.
2: Ano, tak myslím, že jako nejhlavnější téma toho je manipulace. Mm-hmm. Napsal to Wayne Jordan, irský režisér, který to s náma zkoušel, napsal to na motivy, nebo četl si hodně, inspiroval jeho nejvíc knihy od Marivo a to zkoušení bylo výborný, to zkoušení bylo naprosto skvělý a hlavně díky tomu Wayneovi, kde jsme se všichni shodli, že jsme strašně, nebo ne strašně dlouho, ale že je nádherný pracovat s někým, kdo je prostě jednak strašně vlídnej a zároveň ale přesně ví, co chce od nás i od toho výsledku, i od té práce a nějak vás jako vede a že to, že pro mě prostě vždycky strašně důležitý, že to jde se jako k sobě chovat fajn, hezky, lidsky, a, ale zároveň jako vytvářet fakt něco pro nás jako hodnotního, že to je pro mě prostě vždycky strašně fajn.
1: A služebnictvo v jakém slova smyslu?
2: Služebnictvo je, tak my tam jsme vyloženi tam vlastně i kromě já a Dominik Teleky hrajeme prosté vesničany. Pepa Trojan hraje pána a všichni ostatní jsou vlastně sloužící, což je Lenka Krovotová, Klára Mlíšková, Pavel Šimčík a Tonča Formanová. A je to příběh, no, je to fakt, tam je zásadní pro mě ta manipulace. Já taky nevím, jak moc ho teď odvypravovat, abych neprozradila moc, ale je to skvělý, je to, můj kamarád měl jako skvělou po té premiéře, nebo skvělý poznatek, že vlastně během toho představení se lidi docela bavějí, což je podle mě fajn a na místě, my jsme se při prvních čtených zkouškách taky dost nasmáli a pak na konci se tam stane takový zvrat a on říkal, že si najednou uvědomil, že všichni kolem něj, včetně něj, byli jako předkloněný v těch sedačkách a pak se vlastně tak trošku jako styděl za to, čemu všemu se jako smál, že ta manipulace, když je takhle neviditelná a jako plíživá, tak je to fakt jako za mě docela zásadní forma nějakého zla nebo nějakého no.
1: A vlastně to odráží docela dost současnou dobu v určité míře.
2: Taky. Myslím si, že určitě ta manipulace je.
1: A v rámci Davidského divadla vy jste vlastně prošla teď nejen vy, ale celý soubor, celé Davidské divadlo dvěmi zásadními změnami a to je změna uměleckého šéfa. Je tam teď Jirka Havelka a zároveň jste začali hrát a zkoušet a vůbec, no prostě hrát v Galaxii. A do Davidského divadla se budete vracet, pokud všechno, protože byl tady Martin Mišička, pokud všechno klapne, tak snad začátkem roku 2027 vy jste se měli
2: vracet. Tohle si myslím, ano, že je poslední informace.
1: A vy tušíte, jak zásadní změny budou v rámci toho Davidského divadla v těch Davidcích? Jak se ten prostor promění? Vím, že se určitě bude rozšiřovat
2: hlediště. Trošku se rozšíří hlediště a jinak úplně jako přesně.
1: Jasně,
2: asi netuším,
1: jasně.
2: Myslím si, že tam nějaký jako rozmístění jako šaten a těchto věcí zůstane jako při starým, jenom to bude v nějakém novém kabátu, ale hlavně bude rozšíření toho hlediště.
1: Což pro vás herce je fajn, protože to, tu šatnu máte rádi, tak jak je. A pro vás jako herečku je to velký skok a velký rozdíl z toho vlastně malinkého komorního Davidského divadla v Davidcích do Galaxie, která je poměrně velká?
2: Ani asi ne, já spíš jsem měla jako v té Galaxii je to hrozně fajn, tam se udělal neskutečný kus práce a myslím, že se nám tam hraje dobře z toho, co jsem tak pochytila od ostatních kolegů, že tam jsme spokojení, ale za mě je to jako, já tam mám to, že se těším zpátky, protože mám takový, že doma je doma, i když jsem tam vlastně předtím byla jenom dvě sezóny, takže to není úplně dlouho, ale zároveň právě mě strašně vyhovovalo, jak je to malý, i vzhledem ke tím, že jsem měla právě zkušenosti s větším divadlem nebo jevištěm, nebo právě i tím zázemím, tak pro mě jako to štěstí v těch Davidcích je jedna z věcí, je vlastně ta komornost a i to zázemí, který si člověk fakt tam jako tak jako zaprdí ten svůj stolek a má tam prostě nevím, fotky, lovmasky, voní olé, cokoliv, co vám dělá dobře. A je to tam tak jako vaše, tak to samozřejmě máme teď i v té Galaxii, ale prostě tam doma jako doma, no. I za ty dva roky jsem se to stihla jako hodně rychle zamilovat na to, aby se mi stejskalo už.
0: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Anna Prášilová-Fialová a teď se dostaneme do té audiovizuální tvorby, protože když jsem vlastně zjistila, že jste součástí Ivety, že jo, Guru, Moniová, ta teprve bude mít premiéru, tak si říkám, ale to jsou hrozně silné a těžké příběhy a ještě navíc je to podle skutečnosti. Mm-hmm. Jak se s tímhle člověk srovnává?
2: Jo.
1: Dá se to.
2: Dá se to, no, já myslím, že to je vždycky pro herce zajímavý, když je tam něco založený na té skutečnosti, protože třeba ten Guru byl inspirovaný tím příběhem, ale vlastně já jsem se jako nesetkala s tou konkrétní třeba obětí, nebo prostě to bylo trošku jiná forma než třeba v té Ivetě, kde jsem se prostě setkala s Arturem, kde opravdu jako ty lidi kolem vás to máte jako víc na dosah, celý ten život toho člověka, kterýho jako máte stvárnit. A no, tak vždycky to dalo nějakou práci se z toho dostat, ale postupem času jsem se nějak naučila, že je hrozně důležitý si jako dovolit si dát ten čas a netlačit na to, aby to už nějak, nevím, odešlo, nebo se jako nepřipustit, že by mě to mohlo nějak vzít víc než zdrávo, protože se to může stát a mně se to i stalo. Ne úplně třeba se všema těma projektama a po každý, ale jako byly těžší dny, jakože říkám, no, bylo pro mě nějak důležitý si připustit, že to je v pořádku a dát si na to čas a postupem času pak i o tom mluvit, ať už na terapiích s kamarádem, nějak to, jako nenechat to někde hnít.
1: Prostě to ventilovat.
2: Určitě, ale samozřejmě jako nějaký dny to nešlo, nějaký dny byly o tom, že jsem si to měla jako jenom tak sama se sebou zavřený, ale...
1: A dokážete si v reálném životě představit, kdo je ta žena, která vlastně podlehne někomu, jako byl Guru Jára?
2: No, jo.
1: Tak já si to vlastně, vůbec nedokážu představit.
2: Tak vlastně je ta postava té Alice, se myslím tam jmenovala, jako tam jsem měl nějaké okolnosti, že byla sama na dceru a finance, manžel, který se jí snažil jako to, o to dítě připravit. Já si myslím, že ta hranice toho jako upadnout do nějaký beznaděje a hledat tu pomoc kdekoliv je strašně tenká. Samozřejmě je těžký si představovat takhle jako fatální osudy nebo situace, se kterýma se člověk, když se s nima nesetkal, tak je to těžší, ale zároveň považuji se za docela citlivýho člověka. Myslím si, že ta hranice je fakt tenoučká, no. Kdy začneme prostě lapat po té pomoci, ať už jakkoliv, nevím, zrovna v tomhle případě EZO, nebo absurdní, nebo...
1: A člověk sáhne vlastně po jakékoliv pomoci.
2: No, v jednu chvíli si myslím, že určitě jo. A naopak zase případ třeba jako zrovna Ivety a myslím si, že i tak trošku tý Simony Moniový je zase to, že se vám děje něco, s čím byste vlastně potřebovala pomoct, ale pokud vy ten problém jako si nepřipustíte a nepřiznáte si, že tu pomoc potřebujete, tak vám zase pomoc není, no. Což si taky myslím, že to tak fakt je, i co jsem se tak setkala jako ve svém životě se situacema z okolních od lidí, který třeba znám, že prostě není pomoci tomu, který vlastně tu pomoc nechce, anebo nevidí ten problém, nebo to, co není v pořádku v tom životě.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je stále herečka Anna Prášilová Fialová a mně se líbilo, jste zmínila v rámci nějakého rozhovoru citát od Polunina, tanečníka, teď vůbec nemusíme ho řešit, to je vedlejší.
2: On se chudák nic moc, no.
1: Trošku
2: mu jeblo.
1: Trošku vyhybka.
2: Ano, každopádně, ten citát byl fajn.
1: Každopádně ano, herec by měl být stále v pohybu.
2: Mm-hmm.
1: Jak jste si to vzala za své, tento citát? Jste stále v pohybu?
2: Jo.
1: Jo?
2: Já si doufám říct, že jo. Tak tam je důležitý zvědět, že to nemusí být ve fyzickém pohybu, ale což je teda taky super být ve fyzickém pohybu, to jako cítím hodně, když přestanu mít čas se pořádně hýbat, jak rychle to tělo začne vypovídat službu a bolet, ale...
1: Tak on to myslel i v rámci cestování.
2: Jednak a hlavně podle mě, myslím přesně jako tou myslí a nějak neustanout na jednom místě a furt mít chuť se něco učit nebo objevovat nějaký nový směry, potkávat nový lidi, zkoušet věci jinak.
1: A stalo se vám někdy období, že jste trošku začala být křeček v kolečku? Že to právě se přestalo hýbat?
2: Ale jako paradoxně se mi vlastně nemám pocit, že by se mi to stalo na základě toho, že bych se někdy jako vyloženě zasekla, ale ono někdy prostě, myslím si, že i když se snažíte to dělat poctivě a dobře nebo být opravdu jako open-minded všemu, tak si myslím, že teď se mi přesně stalo, že nějak se člověk jako zaciklí někde a má trošku krizi, že jako někdy, ať už ta práce je jako sebe víc skvělá, což musím říct, že jsem měla jako, myslím, že v té práci taky velký štěstí, tak si myslím, že se úplně snadno může stát, že prostě najednou člověk, když trošku přestane žít i jako ten svůj život mimo tu práci nebo řešit trošku nějaký jako jiný věci, tak to tak jako člověka trošku sežere vždycky, nebo nevím, nebo možná to nikdo ještě nezažil, ale jako mně se to teď zrovna stalo, no, že jsem byla v takovém, že vlastně všechno si říká, to je krásná práce, na co si stěžuješ, ale byla jsem nějaká vyčerpaná a nějaká jako, teď je to furt dokola. Vlastně, jo, takže Premča, dobrý, teď všichni budou jako super, to bylo skvělý a vlastně zítra už to bude jako včerejší chleba a co tady budu dělat, ok, takže teď budu mít týden volno, pak začnu zkoušet, pak bude zase Premča všichni budu dělat, že to bylo super, anebo nic moc a zase druhý den to vlastně, že tak jako ten život teď někdy je trošku koloběh, hrozně.
1: Ale to si může říct i truhlář, no zase no, chtějí vyrobit stůl.
2: No jasně, že jo, úplně kdokoliv a podle mě je právě hrozně důležitý si tam furt něco jako, něco si tam furt zvát novýho, ale hrozně těžký se to udělat ten čas.
1: A mě s tím napadá další rčení no. A říká se, že herec buď leží nebo běží. Souhlasíte s tím?
2: A to jo, jako
1: běží,
2: je pravda,
1: je vlastně, že
2: je pravda, že, no je pravda, že mám pocit, že to fakt bývá tak, že jako buď nemáte skoro vůbec žádnou práci, anebo tak jako občas po večerech hraju, a nebo se můžu úplně z toho zbláznit. Slušně řečeno, že prostě nějak se to nastřádá a nevědomky. Já si pamatuju, že já jsem třeba jednu dobu vlastně chodila s kamarádem tancovat a společenský tance. Já jsem říkala, hele dobrý, teď jsme se neviděli, ale v dubnu mám volno, to je super, to tam jenom trošku hraju a budu mít jako pohodu. A pak fakt nevím, jak se to stane nějakým jedním, že tady řeknu, jo, tak tady 3 dny, to bude v pohodě, tady zaskočím jasně nebo něco. A najednou mu píšu na konci dubna, sorry, prostě. A vůbec, no, to se tak stává.
1: Na úplný závěr, na co se těšíte? Co vás čeká tenhle rok?
2: Těším se.
1: A nebo možná, ještě lepší otázka, co by se vám líbilo v té vaší práci? Já vím, že spoustu krásných rolí
2: no, máte jasně, za sebou. Ne, já upřímně právě teďko jsem si tak trošku naordinovala a těším se na to a líbí se mi to, je právě volno trošku. Protože, jak jsem zmínila, že jsem teď právě trošku se do nějakého zvláštního, jako začarovaného kruhu dostala, tak mě teď čeká vlastně volnější období a na to se strašně těším.
1: Se mnou byla herečka Anna Prášilová Fialová. Moc vám děkuju.
2: Taky děkuju.

0: Antimonopolní úřad prověřuje vztah pražských služeb a advokátní kanceláře Akt Řanda Havel Legal. V Česku přibývá psích kadeřníků, v zemích je několik tisíc. Rusko si na omezené přehlídce v Moskvě připomínalo konec druhé světové války. Odpoledne bude oblačno, večer se vyjasní, teploty 17 až 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje způsob, jakým pražské služby využívaly právníky. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí úřadu. Pražské služby dlouhodobě platí desítky milionů korun advokátní kanceláři Akt Řanda Havel Legal. Ta ale zároveň pomáhala i řediteli pražských služeb Patriku Romanovi v jeho soukromých záležitostech, například se stavebními projekty nebo majetkem. Úřad proto zkoumá, jestli vztah mezi kanceláří a šéfem služeb nepředstavuje střet zájmu a jestli byly právní služby zadávané podle zákona. Pražské služby pochybení odmítají. Víc informací je na našem zpravodajském serveru iRozhlas. Rozšíření gymnázia Opatov, včetně základní a střední valdorské školy, připravuje vedení Prahy. Chce vybudovat dvoupodlažní nástavbu nad všemi pavilony. Vypsání zakázky na projektovou dokumentaci schválili radní hlavního města. Práce by podle pražského radního pro školství Antonína Klecandy z hnutí STAN měly stát zhruba 550 milionů korun.
2: Vzniknou až dvě nová patra, jak na gymnáziu Opatov, tak na Waldorfské škole, a tím bychom měli získat přes 30 nových tříd, což znamená navýšení kapacity o více než 900 žáků.
0: V Česku přibývá psích kadeřníků. Na soutěži Groommasters Prague to řekl předseda Asociace salonů pro psy Jiří Bohata. Podle něj je v Česku několik tisíc salonů a stále přibývají. Dodává, že návštěvy psích kadeřníků jsou důležité i pro dobrý zdravotní stav psa. Některé salony například nabízejí ozonoterapii, což je koupel zaměřená na hloubkové očištění a ochranu imunitního systému kůže. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc. Ruská armáda podle prezidenta Vladimíra Putina na Ukrajině úspěšně postupuje navzdory snaze celé Severoatlantické aliance. Řekl to v projevu na Rudém náměstí při vojenské přehlídce k výročí konce druhé světové války. Letos se jí zúčastnili jenom pěší jednotky a provázela jí přísná opatření kvůli obavám z ukrajinských dronů.
3: V ruské metropoli úřady před začátkem preventivně vypnuly mobilní internet. Přehlídku ale nakonec nic nenarušilo. Místo vojenské techniky Putin sledoval po boku běloruského vůdce Alexandra Lukašenka videoprojekci s ukázkami dronů a obrněných vozidel. Po minutě ticha zapadlé ruský prezident krátce zmínil i válku na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo před víc než 4 lety. Podle něj je invaze spravedlivá. Do Moskvy přijel taky slovenský premiér Robert Fico. Přehlídky se nezúčastnil, po ní se ale setkal s prezidentem Putinem. Kromě toho do Ruska na oslavy přijeli už jen prezidenti Kazachstánu, Uzbekistánu a Laosu a malajský král. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Česko bude mít po 16 letech zástupkyně v elitní basketbalové lize WNBA. V zámoří budou nově působit rozehrávačka Eliška Hamzová a pivotka Emma Čechová. Obě si během kempu v Minnesotě vysloužili roční smlouvu. Do nového ročníku ženské obdoby slavné NBA vstoupí Minnesota v noci na zítřek českého času duelem proti Atlantě. Odpoledne bude v Praze oblačno, bez srážek, večer se vyjasní, nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů, slabý severovýchodní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách se vracíme na silnice. V Praze čekejte menší kolony na Noselském mostě směrem do centra. Pomalu se jede z poloviny mostu až do Legerovy ulice. Zdržení asi 5 minut a 10 minut postojíte i v Bělohorské z centra ve směru na Vypich. Jinak pozor na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domášov na kilometru 169. Zastavilo nepojízdné osobní auto v odstavném pruhu a hlavně nákladní doprava v tuhle chvíli vybočuje. Ještě jednou, je to D1 169. kilometr směrem na Brno. A připomínám i dálnici D8 z Prahy na Ústí, opatrně za sjezdem na Duxany, na 37. a 5. kilometru je nehoda, je to ale bez kolon.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou, je sobota 9. května a máme 5 minut po 13. A z muziky Tom Odell.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi, teď pro vás mám pozvánku. Historická budova Českého rozhlasu v Karlíně, odkud vysílá Rádio Praha a Český rozhlas Střední Čechy, se veřejnosti otevře hned dva víkendy za sebou. V sobotu 16. května nás můžete navštívit v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu a v sobotu 23. a v neděli 24. května v rámci tradiční akce Open House. Takže pokud nás chcete vidět v práci, tak máte šanci 16., 23. a 24. května v Karlíně na adrese Hybešova 10.
1: Praha je nej. Když vstoupíte do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, stačí jen zvednout hlavu. Nad vámi se totiž rozprostře největší barokní freska v Praze. Má neuvěřitelných 1500 metrů čtverečních. Víte, že tahle freska neměla jen zdobit, ale taky vyprávět příběh a učit? Barokní umělci pomocí iluzí a symbolů doslova otevřeli strop do nebe. A právě proto je tenhle chrám pro mnoho lidí jedním z nejpůsobivějších míst v Praze. Praha je nej.
0: Krásné odpoledne s Rádiem Praha. Samozřejmě sledujeme i situaci na silnicích, na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Stále opatrně za sjezdem na Doksany na 37,5 kilometru je nehoda. Je to zatím bez kolony. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domášov na kilometru 169 zastavilo nepojízdné auto v odstavném pruhu a vybočuje se. A stále připomínám i Prahu. Čekejte menší kolony na Nuselském mostě směrem do centra. Pomalu se jede z poloviny mostu až do Legerova ulice, zdržení 5 minut a 10 minut se zdržíte v Bělohorské z centra směrem na Vypich.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
3: Zóna 90.
2: Hodina hitů, která baví vás i nás.
3: To nejlepší z 90.
2: Každou sobotu na Rádiu Praha.
3: Zóna 90.
0: Co nás čeká za pár minut? Lidé v Tuchlovicích u Kladna mohou navštívit tradiční folklorní festival. Představí se na něm několik hudebních uskupení a je tam samozřejmě i náš reportér, se kterým se za chvíli spojíme.

0: Krásné odpoledne s Rádem Praha, teď máme přesně 1:30. Tento víkend můžete navštívit Tuchlovickou pouť. Jedná se o tradiční folklorní festival s vystoupením hudebních souborů. Akce se koná od 90. let v Novém Strašecí na Rakovnicku a v Tuchlovicích na Kladensku. A přímo na místě je reportér Richard Webs. Krásný den.
1: Hezký den. Tuchlovickou pouť pořádá po 31. folklorní soubor Čtyřlístek. Hlavním kulturním programem jsou tedy vystoupení lidové hudby a tance. Včerejší program se konal v Novém Strašecí, dnes se přesunul do Tuchlovic a začal dopoledne v místním parku na návsi. Návštěvníci si tam mohli poslechnout ukázky z hudebních vystoupení všech zúčastněných souborů. Je mezi nimi třeba dětský soubor Notičky z Řevnic, Gaudeamus Vysoké školy ekonomické z Prahy nebo plzeňský soubor Mladina. Před několika minutami vyšel z parku za kostelem slavnostní průvod, který míří k tradiční festivalové lípě. Hlavní program pak začne asi za hodinu v areálu letního kina tady v Tuchlovicích a bude pokračovat do večerních hodin.
0: Tuchlovická pouť trvá celý prodloužený víkend, co nás čeká. Nebo možná se ještě zeptám, že co dalšího kromě hudebních vystoupení na Tuchlovické pouti uvidíme?
1: Jak to u podobných poutí bývá, jsou tady třeba stánky s řemeslnými výrobky, lidé si tady můžou koupit také jídlo a pití a jsou tu i různé atrakce, jako třeba ruské kolo. Pořadatelé pro návštěvníky připravili třeba i školu tanců, ta začne dnes v 8:30 večer a povedou ji hudebníci s uskupením Mladina. Lidé se během ní naučí různé lidové tance a zapojit se do ní může každý návštěvník.
0: A co nás tedy čeká ještě zítra?
1: Zítřejší program začne po 9. hodině ranní v místním kostele svatého Havla mší svatou. Dopoledne pak návštěvníci opět uvidí a uslyší hudební vystoupení folklorních souborů. V 14:30 odpoledne pak vystoupí loutkové divadlo a celý program zakončí v 15 hodin se svým vystoupením opět soubor Mladina.
0: Z Tuchlovické pouti se nám do vysílání Rádia Praha přihlásil reportér Richard Webs. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. V Praze čekejte komplikace v Sukově ulici směrem na Klatovskou. Tady máme střet dvou osobních aut. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí opatrně za sjezdem na Doksany. Na 37,5 kilometru je nehoda. A na dálnici D8 ještě pozor na vjezdu z Ústí nad Labem do Prahy. U sjezdu na Řehlovice v okolí 66. kilometru se u krajnice pohybuje chodec.

0: Rádiu Praha. Poslouchat nás se můžete jednoduše i na našem webu praha.rozhlas.cz a budeme samozřejmě rádi, pokud budete poslouchat i naše víkendové večerní hudební pořady. Dnes je sobota, takže nás večer čeká Zóna 90. No a zítra nás potom čeká Hit týdne. Oba pořady začínají v 21 hodin a pokud milujete naši muziku, tak ji můžete samozřejmě i ovlivnit na praha.rozhlas.cz. Jinak policie chystá bezpečnostní opatření před pražským derby. Na zápas Sparty se Slaví bude opět dohlížet několik desítek policistů. O tom více řekne Anička ve zprávách přesně ve 14 hodin. Vracíme se na silnice, na dálnici D8 z Prahy na Ústí. Opatrně za sjezdem na Doksany na 37. a půltém kilometru je nehoda.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď zprávy na 14. a ve studiu už je Anička Hašková. Ahoj, zdravím tě.
1: Pěkné odpoledne. Policie chystá bezpečnostní opatření před pražským derby. Na zápas Sparty se Slavií bude opět dohlížet několik desítek policistů. České investory lákají historické nemovitosti. Izraelská armáda vyzvala obyvatele 9 libanonských vesnic k evakuaci. Zbytek nebude oblačno s teplotami do 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Fotbalisté pražské Slavie by mohli už dnes slavit zisk mistrovského titulu. Když večer porazí na svém stadionu ve Vršovicích Spartu, ani ta už je o prvenství nebude moci v dalších třech kolech ligové nadstavby připravit. Na pražské derby bude opět dohlížet i několik desítek policistů, pokračuje mluvčí policie Richard Hrdina.
3: Budou doprovázet fanoušky jak před samotným zápasem, tak samozřejmě také budou monitorovat dění. Po zápase je plánovaný pochod spartianských fanoušků z Želivského do Edenu, který by měl vycházet přibližně v 5:30.
1: Výkop derby je v 19 hodin. Praha chce postavit novou hasičskou zbrojnici pro dobrovolné hasiče na Zličíně. Mělo by jít o dvoupodlažní budovu se zelenou střechou a kapacitou pro 4 auta. Její výstavba by měla trvat rok a půl. Práce by mohly začít podle primátora hlavního města Bohuslava Svobody z ODS do konce letošního roku.
4: Ti dobrovolní hasiči tu práci dělají nad rámec všech svých povinností. A já cítím jako povinnost té Prahy, aby se jim za to odměnila tím, že tu práci mají možnost dělat prostředí, které je té práci odpovídající.
1: Na realitním trhu v Česku ožívá segment historických nemovitostí. Patří do něj třeba zámky, kostely nebo další památkově chráněné budovy starší 100 let. Třeba realitní kancelář Luxent Exclusive Properties sleduje už jen u zámeckých nemovitostí meziroční nárůst prodejů o 50%. Podobně je na tom realitní kancelář Remax. Ta uvádí, že ale 80% historických nemovitostí se prodává ve špatném stavu a je potřeba je rekonstruovat. Noví majitelé můžou postupy zdarma konzultovat s památkou. Kaři dodává za Národní památkový ústav Blanka Černá.
5: Tato konzultace s odborníkem pomůže předejít tomu, aby vlastník památky investoval čas a energii do přípravy záměru, na který potom památková péče nebude moci přistoupit.
1: Izraelská armáda vyzvala k evakuaci 9 vesnic na jihu Libanonu. Informoval o tom její mluvčí Avichai Adraí na sociální síti X. Zároveň obvinil militantní hnutí Hizballah z porušení klidu zbraní. Mezi Libanonem a Izraelem platí od půlky dubna příměří. Izrael ale pokračuje v útocích na jihu Libanonu a Hizballah dál podniká dronové i raketové útoky proti izraelským vojákům v Libanonu a v severním Izraeli. Tenista Tomáš Macháč odstoupil z antukového turnaje kategorie Masters v Římě. Kvůli blíže nespecifikované nemoci vzdal duel druhého kola proti Rusu Medvěděvovi, který postoupil bez boje. Už za necelou hodinu bude v italském hlavním městě hrát o účast ve třetím kole Linda Nosková proti Ukrajince Olii Nikovové. Odpoledne pak Jakub Menčík nastoupí proti Australnu Popirinovi. Zbytek nečekejte oblačno, večer pak postupné vyjasňování. Teploty vystoupí nejvýše na 17 až 19 stupňů. Vítr bude foukat slabý severovýchodní až východní.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách se vracíme na silnice. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem buďte velmi opatrní za sjezdem na Doksany. Na 37,5 kilometru je nehoda. Osobní auto najelo do předmětu na vozovce. Vybočuje se, ale zatím je to bez kolon.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Teď máme 3 minuty po 14. a bude tu Ray Dalton. Bude tu i Shakira. Nebo teď Ed Sheeran. When I was 6 years old.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha a za chvíli za dětmi do školy. Jak podpořit malé děti v tom, aby lépe rozuměli svým emocím a zvládali stres? Pomůže jim to lépe zvládat každodenní situace i vztahy s ostatními a ve školkách? K tomu teď mohou učitelé využívat jednoduché aktivity z metodik o takzvaném socioemočním učení. Co to přesně znamená a jak se využívá ve školách a ve školkách, tak o tom budeme mluvit už za chvíli. Na Rádiu Praha pohled na silnice. V Praze čekejte menší kolony na Nuselském mostě směrem do centra. Pomalu se jede z poloviny mostu až do Legerovy ulice a hustý provoz zůstává i v Bělohorské. Dívám se ještě na dálnici D7 z Prahy na Chomutov velmi opatrně za sjezdem na Žatec. Na kilometru 67 leží na vozovce sražená zvěř. Na místě už je policie. A na dálnici D8 stále připomínám, že z Prahy na Ústí u 37. a 5. kilometru je nehoda, zatím se ale nezdržíte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Čau, čau, čau. Dozněli přesně minutu před 14:30 na Rádiu Praha. Pláč nebo vztek je u školkových dětí běžný, ale někdy si s emocemi neumí zkrátka poradit. Proto je důležité učit je už od mala své pocity poznávat, chápat a taky chápat i co je vyvolává. Díky tomu lépe zvládají situace, umí si říct si o pomoc a lépe fungují v kolektivu. Právě k tomu mohou školkám pomoci nové metodiky organizace SOFA.
1: Já mám vlastně dítě ve věku předškoláka a řešíme nějaký potíže v oblasti opožděného vývoje a socioemoční učení považuji za skvělý způsob, jak mu pomoct a připravit ho na školu.
2: Říká Magdalena Olšanová, jak chce své 5leté dceři usnadnit nástup do první třídy. Zvlášť, když už podle nových přísnějších pravidel nebude možné odložit nástup do školy o rok později, jen když to chtějí rodiče.
1: Ne jenom vlastně, co se týče dovedností, ale i aby umělo komunikovat, ozvat se, když se mu něco třeba nedaří, potřebuje pomoc.
2: Ve školce, kam její dcera chodí, dbají na sebedůvěru i ohleduplnost mezi dětmi. Když chtějí školky děti v tomhle víc podpořit, můžou využít metodiku organizace SOFA plnou jednoduchých her a aktivit. Do jejího testování se zapojila i mateřská škola Teronská v Praze a podle ředitelky Alexandry Piskáčkové jsou díky tomu děti empatičtější a laskavější. Pomohla jim třeba hra na hledání pokladů.
3: Tam vlastně děti sbírali za uvozovkách dobré, hezké skutky, kdy si všímali hezkých momentů vzájemně mezi sebou a za to dostávali papírové diamantíky, ale s odstupem času už jim záleželo i na tom, aby ty diamantíky a třeba i víc jich měly i jiné děti a vlastně aby nebyl nikdo, kdo bude bez diamantíku.
2: Aktivity si můžou školky různě přizpůsobovat. Expertka SOFA Monika Kubásková ale zdůraznila, že po každé takové hře je důležité si s dětmi o tom, co zažili, společně popovídat.
4: Projít s dětmi to, proč jsme třeba tuhle aktivitu dělali, co jsme se o sobě dozvěděli, jak jsme každý jiný, že můžeme být něco rád, něco nerád, ale i co nás třeba spojuje, že se třeba vyměnilo místo 4 další děti, které taky mají rádi špagety a těší se na to, když je to ve školce na oběd.
2: Když se děti naučí ovládat své emoce a budou sebevědomější, vytvoří si vlastně sami lepší podmínky pro učení. Proto jsou na tom podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu založeny i vzdělávací plány pro školky.
5: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte.
2: Metodika je volně dostupná a zdarma ke stažení na webu organizace SOFA. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Praha žije trendy.
6: Praha žije trendy.
0: Vracíme se na silnice. V Praze se plní Nuselský most směrem do centra. Kolona je v tuhle chvíli od kongresového centra do Legerovy ulice. Čekejte zdržení 10 minut. Menší kolony jsou také věčné k náměstí IP Pavlova a také v Bělohorské centra před Vypichem.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
8: Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB+ Českého rozhlasu i na praha.rozhlas.cz.

0: Krásné odpoledne, kapela One Republic dozněla na Rádiu Praha. Teď máme přesně 2:45. A přesně v 15 hodin nás čekají další zprávy s Aničkou. Počet alergiků v Česku podle alergologů roste. Podrobně ve zprávách přesně v 15 hodin. Jaká je situace na silnicích? V Praze se plní Nuselský most směrem do centra. Kolona je teď od Kongresového centra. Pojedete do Legerovy ulice 10 minut. Menší kolony jsou věčné k náměstí IP Pavlova a také v Bělohorské směrem z centra. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí stále čekejte nehodu za sjezdem na Doksany. Na 37,5 kilometru bouralo tu osobní auto, ale nezdržíte se. A na dálnici D7 z Prahy na Chomutov stále opatrně za sjezdem na Žatec. Na 67. kilometru leží na silnici sražená zvěř.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.

0: Studiumțelii Hebla
1: FM. While we're living in, let me tell ya.

0: Počet alergiků v Česku podle alergologů roste. Praha 12 si nechá zpracovat analýzu bezpečnostní situace, získala na ní dotaci od magistrátu. Loď, na které se několik lidí nakazilo nebezpečným hantavirem, brzo dorazí na Kanárské ostrovy. Zbytek nečekejte oblačno, nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Alergii na pyl má podle odhadu alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. Letos je může kvůli velmi suchému jaru trápit více, pyl se totiž drží ve vzduchu delší dobu. Velký vliv na to, jestli se alergie projeví, má i to, jakým způsobem lidé žijí a jak o své zdraví se starají, říká Sáva Pešák, alergolog z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
2: Tím, co jíme, co dejcháme, jak se málo hejbeme, jak jsme furt zalezli v interiéru, jak se stresujeme. To je prostě taková ta externalizace toho našeho života.
0: Podle zjištění Českého rozhlasu už ale právě třeba v Jihomoravském kraji nápor pacientů nestíhají. Na běžné vyšetření na alergologii si lidé často dostanou až na podzim a některé ordinace už nové pacienty ani neberou. Bezpečnostní situaci na svém území řeší Praha 12. Zapojí se do programu na prevenci kriminality. Do konce letošního roku se radnice nechá zpracovat analýzu, na základě které bude následně zavádět cílená bezpečnostní opatření. Projekt bude stát 480 tisíc korun. Necelých 40% pokryje dotace od magistrátu, vysvětluje starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
3: Cílem je zvýšit bezpečnost a kvalitu života obyvatel městské části a právě předmětem tohoto projektu je zpracování bezpečnostní analýzy, návrhu konkrétních opatření a vytvoření koncepce prevence kriminality, které budou vycházet z reálných potřeb a specifik městské části.
0: Praha 11 připravuje úpravu prostoru u finančního úřadu v Opatovské ulici. Vzniknout tam má polyfunkční areál pro potřeby obyvatel, ve kterém budou například byty a nový park. Lidé se můžou podílet na plánování místa. Radnice přijímá jejich připomínky pomocí online formuláře na webových stránkách projektu Nová 11, říká mluvčí městské části Alžběta Plocová.
4: Ten má nabídnout obchody, služby, supermarket, kavárny, restaurace, ordinace, komunitní centrum, byty i veřejně přístupný park. Vzniknout má na 700 parkovacích míst v podzemí a na povrchu, vybudována bude také infrastruktura.
0: Výletní loď MV Hondius se po vypuknutí nákazy hantavirem blíží do přístavu na Kanárských ostrovech. Zakotvit by měla zítra brzy ráno, uvedla to španělská ministryně zahraničí Monika Garciaová. Nejdřív se podle ní zkontroluje zdravotní stav cestujících i posádky a teprve potom začne vylodění. To ale nebude možné, dokud pro ně nebudou připravená repatriační letadla k odletu domů. Čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli. V Engelholmu podlehli Finům 2-3 a v generálce na mistrovství světa se utkají se Švýcary. Zbytek dne bude oblačno, večer se od západu vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů. Foukat bude slabý severovýchodní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách opět na silnice, v Praze se plní Nuselský most směrem do centra. Kolona je teď od kongresového centra do Legerovy, je to na 10 minut a menší kolony zůstávají i věčné k náměstí IP Pavlova a také v Bělohorské směrem z centra.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Naleďte se na Prahu s dobrou muzikou. Michal Šulte. Bude tu i Jennifer Page. It's just a little crush, crush. Nebo Coldplay.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi, teď máme přesně minutu před 16:15. Česká filharmonie tento týden představila nového uměleckého ředitele. Od září se jim stane londýnský rodák Hugh Humphries. Podrobně o tom už za chvíli. Pozor na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Čechtice na 58. kilometru se v blízkosti dálnice pohybuje srnka, tak ať ji nesrazíte. A stále připomínám Prahu, komplikace jsou v tunelech směrem od Brandovského mostu na Břevnov, na Andělu mezi tunelem Rázovka a Strahovským tunelem je nehoda. Srazila se tu dvě auta, čekejte menší zdržení. A stále se plní Nuselský most směrem do centra. Klona je teď od Kongresového centra do Legerovy ulice a je to na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha a teď se budeme věnovat Filharmonii, protože ta má velkou novinku. Novým uměleckým ředitelem a generálním manažerem České Filharmonie od září bude Hugh Humphries, kterého tento týden představil ředitel českých filharmoniků David Mareček. Londýnský rodák vystudoval hudební vědu na Oxfordské univerzitě ve Velké Británii, má řadu mezinárodních manažerských zkušeností a ve funkci nahradí Roberta Hanče, který nastoupil do čela hudebního festivalu Pražské jaro.
1: Když jsem tu byl naposledy v únoru, tak na zemi ještě ležel sníh. Dnes, jen pár měsíců později, je mimořádně teplé jarní počasí. Je úžasné vidět, jak rychle se Praha v tak krátkém období mění a je to prostě krásné město.
2: Popisuje své pocity z Prahy budoucí umělecký ředitel České filharmonie Hugh Humphries. Proč si čeští filharmonici do svého vedení vybrali právě jeho? To vysvětluje generální ředitel David Mareček. S Humphriesem se osobně zná více než 10 let.
3: Pracoval jako šéf Orchestru mladých Evropské unie, jako umělecký ředitel symfonického orchestru v Melbourne, ale má také velkou agenturní zkušenost a zkušenost z provozu velkého sálu, protože 10 let vedl Barbican Center v Londýně.
2: Nová posila České filharmonie se plánuje účastnit koncertů i zkoušek orchestru. Co dalšího bude mít Hugh Humphries na starosti, popisuje David Mareček.
3: Bude odpovědný v podstatě za celý umělecký provoz orchestru, tedy za dramaturgii a plánování sezon, za smlouvy s titulárními dirigenty, s hostujícími nejenom dirigenty, ale taky solisty, rezidenčními skladateli, zkrátka za celý program filharmonie a přirozeně také za zájezdovou činnost a za nahrávání.
2: Londýnský rodák se už nemůže dočkat, až pozná naši kulturu a stane se součástí významného českého orchestru.
1: Cítím se mimořádně nadšený, je to pro mě opravdová výsada.
2: Čeká ho také spolupráce se šéfdirigentem Semjonem Byčkovem a od roku 2028 i s jeho následovníkem Jakubem Hrůšou.
1: Jsou to dva dirigenti, které chce mít pravidelně ve svém repertoáru každý orchestr na světě. Oba jsou to uznávaní dirigenti, stejně jako Simon Ruffel. V České filharmonii je opravdu výjimečná umělecká rodina.
2: Práce s tak velkým orchestrem může být často náročná. Hugh Humphries je ale připravený vyslechnout názor každého člena souboru.
1: Z mého pohledu jako uměleckého ředitele je důležité se ujistit, že si vyslechneme názory všech hudebníků, protože každý má naprosto oprávněnou zkušenost. Nikdy nevíte, odkud přijde nějaký opravdu vzrušující nápad.
2: Česká filharmonie odehrála svůj první koncert před 130 lety pod taktovkou Antonína Dvořáka. Dnes patří mezi světově uznávané orchestry. Valeria Oros, Český rozhlas. Praha žije hudbou.
0: Zase jsou komplikace v tunelech směrem od Brandovského mostu na Břevnov. Na Andělu mezi tunelem Rázovka a Strahovským tunelem je nehoda. Srazila se tu dvě auta, čekejte menší kolonu. A stále se v Praze plní Nuselský most směrem do centra. Kolona je od Kongresového centra do Legerovy. Čekejte 10 minut navíc.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi. ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinů s Iwo Jimmy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
6: Její láskou jsou tramvaje, jak ty moderní, které řídí, tak historické v muzeu MHD, kde pracuje. Není jen řidičkou a usměvavou autorkou populárního deníku Tramvajačky. Zvládla se poprat s osudovými ranami a nabrat sílu pro další cestu životem. Do pořadu Až na dřeň přijde Karolína Hubková. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, Leny dospívala na rádiu Praha přesně ve 3:15. Historická budova Českého rozhlasu v Karlíně, odkud vysílá rádio Praha a také Český rozhlas Střední Čechy, se veřejnosti otevře hned dva víkendy za sebou. V sobotu 16. května tu máme den otevřených dveří a v sobotu 23. a v neděli 24. května se tradičně můžete těšit na Open House Praha. Takže podrobnosti najdete samozřejmě na našem webu praha.rozhlas.cz. Pokud nás chcete vidět při práci, tak máte šanci 16., 23. a také 24. května. Těšíme se na vás. V Praze jsou stále komplikace v tunelech směrem od Barandovského mostu na Břevnov. Na Andělu mezi tunelem Rázovka a Strahovským tunelem je nehoda, je tu střed dvou osobních aut. A stále se plní Nuselský most směrem do centra, kolona je od Kongresového centra do Legerovy. Čekejte zdržení okolo 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.

0: Antimonopolní úřad prověřuje vztah pražských služeb a advokátní kanceláře Akt Řada Havel Legal. Snižování výdajů na obranu podle STEMu podporuje 17% Čechů, více jich chce růst. Předseda slovenské vlády Fico se v Rusku sešel s prezidentem Vladimirem Putinem. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje způsob, jakým pražské služby využívaly právníky. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí úřadu. Pražské služby dlouhodobě platí desítky milionů korun advokátní kanceláři Akt Řada Havel Legal. Ta ale zároveň pomáhala i řediteli pražských služeb Patriku Romanovi v jeho soukromých záležitostech, například se stavebními projekty nebo s majetkem. Úřad proto zkoumá, jestli vztah mezi kanceláří a šéfem služeb nepředstavuje střet zájmů a jestli byly právní služby dávané podle zákona. Pražské služby o pochybení odmítají. Praha 10 chce zhruba do 2 let postavit novou základní školu ve Vršovicích. Vzniknout by měla v Přípotoční ulici a má mít kapacitu pro zhruba 550 žáků. Budou v ní například počítačové učebny, ale i aula pro komunitní setkávání obyvatel, říká mluvčí městské části Jan Brunotrop.
2: V současné době probíhá zpracování zadávací studie a knihy standardů, které vytvoří základní rámec pro následnou soutěž i samotnou realizaci stavby. Záměr má zásadně přispět k navýšení kapacit základního vzdělávání a reagovat na dlouhodobě rostoucí počet dětí v městské části.
0: Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí, a to 27%, preferuje jejich nárůst na průměr NATO. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Zúčastnilo se ho 1315 lidí. Podle agentury má na jejich názor vliv politické přesvědčení a pocit ohrožení Česka v současné situaci. Ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos půjde 1,74% hrubého domácího produktu. Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Do ruské metropole dorazil na oslavy spojené s 81. výročím konce druhé světové války. Tradiční přehlídky na Rudém náměstí se ale Fico nezúčastnil. Informovalo o tom ruské vydání stanice BBC. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle ní potvrdil, že šéf slovenské vlády měl v úmyslu Putinovi předat vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Kilometrový závod na světovém poháru v rychlostní kanoistice v Maďarsku má nakonec 2 vítěze. Vedle Martina Fuxy byl organizátory dodatečně ve výsledcích posunutý na první místo také Rus Zachar Petrov, protože rozdíl mezi nimi v cíli nebyl podle rozhodčích dostatečný. Ani jeden ze 2 českých protestů proti změnám ve výsledkové listině uznaný nebyl a Fuxa na protest nešel na medailový ceremoniál v Segedu. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, později čekejte přibývání oblačnosti. Výjimečně se objeví mlhy. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Krásné odpoledne, vracíme se na silnice, pojďme se podívat, jak to v tuhle chvíli vypadá v Praze. Stále čekejte komplikace, a to v tunelech směrem od Barandovského mostu na Břevnov. Na Andělu mezi tunelem Mrázovka a Strahovským tunelem je nehoda, srazila se tu 2 auta, čekejte menší zdržení. A plní se stále Nuselský most směrem do centra před Legerovu, tady je to na 10 minut. A 10 minut naberete i v Chodovské směrem do centra od Spořilova ke Kauflandu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Stále posloucháte Rádio Praha a dobrou muziku. Bude tu Lady Gaga a taky Doči. Česká kapela Support Lesbian. Nebo teď Rudimental a Macklemore. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Lady Gaga a Douchi a jejich nedávná novinka dozněla na rádiu Praha ve 16:45. Za chvíli tu bude Jirka Štefl, má pro vás pár tipů, tentokrát pozve na Imaginárium bratří Formanů a také na charitativní běh, který bude ve Stromovce. Podrobně už za chvíli.
1: Praha je nej. Mezi perly pražských kaváren patří určitě ta naproti Národnímu divadlu, kavárna Slavia. Je to místo, kde se už od roku 1884 potkávali umělci, spisovatelé, herci i disidenti, kteří formovali českou kulturu i politiku. Víte, že mezi pravidelné hosty patřil i Václav Havel, stůl, u kterého se dával, totiž nabízí ten nejhezčí výhled na Pražský hrad. Atmosféru první republiky utváří nejen interiér ve stylu Art Deco, ale také elegantně oblečená obsluha.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi. Teď už je tu Jirka Štefl a má pro vás slíbené tipy.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na Štvanici se otevírá imaginárium bratří Formanů. Pod lávkou Holka ožije svět divadelních rekvizit, loutek, hybohledů a her pro malé i velké. Těšit se tak můžete na úplně novou interaktivní výstavu, na kterou pak začátkem června naváže tradiční festival Arena. Ten je plný nového cirkusu a divadelních představení. Ve Stromovce se zase poběží celosvětový charitativní závod Wings for Life. Ten podpoří lidi, kteří mají vážná poranění páteře. Každý účastník doslova běží pro někoho, komu byla tahle možnost odepřena. A máte poslední možnost navštívit výstavu o historii kryptologie, a tedy především hlavně o legendárním šifrovacím stroji Enigma. Ten byl používán především během druhé světové války. Výstava je otevřena do neděle, a to v Národním technickém muzeu. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Pražská kultura.
0: Teď na silnice mám novinku na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy, opatrně u sjezdu na Králův dvůr. Na 22. kilometru je omezení a brzdí se do menší kolony.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Love. Krásné odpoledne, teď máme 2:45. Stále posloucháte Rádio Praha a poslouchejte nás i dnes večer. Je sobota 9. května a nesmí chybět Zóna 90, to znamená to nejlepší z muziky 90. let. No a zítra v neděli to bude hit týdne opět v 21 hodin. Teď na silnice, na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně u sjezdu na Králův dvůr. Na 22. kilometru je omezení a kratší fronta aut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Policie chystá bezpečnostní opatření před pražským derby. Na zápas Sparty se Slávií bude opět dohlížet několik desítek policistů. Kardiologové varují před užíváním steroidů. Rizikové jsou hlavně u mladých lidí. Petr Maďar se stal novým maďarským premiérem. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Fotbalisté pražské Slavie by mohli už dnes slavit zisk mistrovského titulu. Když večer porazí na svém stadionu ve Vršovicích Spartu, ani ta už je o prvenství nebude moci v dalších třech kolech ligové nadstavby připravit. Na pražské derby bude opět dohlížet i několik desítek policistů, pokračuje mluvčí policie Richard Hrdina.
2: Budou doprovázet fanoušky jak před samotným zápasem, tak samozřejmě také budou monitorovat dění. Po zápase je plánovaný pochod spartianských fanoušků z Želivského do Edenu, který by měl vycházet přibližně v 16:30.
0: Výkop derby je v 19 hodin. Nové hřiště na plážový volejbal budou brzy moci lidé využívat v pražském Újezdě nad Lesy. Jeho výstavba stála téměř 2 miliony korun. Projekt navrhli sami obyvatelé v rámci participativního rozpočtu. Radnice hřiště slavnostně otevře 23. května turnajem pro veřejnost, říká starosta městské části Praha 21 Michal Hazdra z ODS.
3: Hřiště bude pro veřejnost zdarma, ale bude nutná rezervace přes rezervační systém. Provoz předpokládáme pouze přes klimaticky vhodné měsíce, zastřešení nepředpokládáme.
0: Anabolické steroidy zvyšují pravděpodobnost srdečního kolapsu, jsou zároveň snadno dostupné. Varovali předtím odborníci na výročním sjezdu kardiologické společnosti v Brně. Steroidy způsobují, že svaly rostou spolu s nimi, ale i srdce, jenže tenhle růst není přirozený. Kombinace užívání anabolik, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které mohou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků jsou rizikové hlavně pro mladé amatérské sportovce. Petr Maďar je novým maďarským premiérem. Zvolili ho poslanci na ustavujícím zasedání parlamentu. Do úterý povede přechodnou vládu, než parlament schválí jeho ministry. Nový premiér slíbil změnu stylu vládnutí, nápravu vztahu s Bruselem nebo obnovu nezávislosti veřejnoprávních médií. Maďarová středopravicová strana TISA v dubnu drtivě zvítězila ve volbách a získala pohodlnou ústavní většinu. Ukončila tak 16 let vlády Viktora Orbána. Čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli. V Engelholmu podlehli Finům 2-3 a v generálce na mistrovství světa se utkají se Švýcary. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, později bude přibývat oblačnosti a výjimečně přijdou mlhy. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat slabý východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: Buďte opatrní v Praze na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Kousek za Barandovským mostem za sjezdem na Podolí je nová nehoda.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Je tu další muzika Rolling Stones. Bude tu i John Legend. Nebo Nico Santos. Teď Clean Bandit a Zara Larsson.

0: John Legend dospíval na Rádiu Praha přesně ve 17:15. Poslouchat nás můžete jednoduše na naší frekvenci 107,1 FM a nebo na našem webu praha.rozhlas.cz, kde mimo jiné najdete samozřejmě i archiv našich pořadů. Třeba pořad Páteční k věci a nebo sobotní host Lenky Váhalové. Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně na silnicích. Já se dívám, jak to vypadá v Praze. Kolonu čekejte na Nuselském mostě směrem do centra. Před Legerovou je zdržení od kongresového centra 10 minut. 10 minut postojíte i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu a plní se i Chodovská směrem ze Spořilova do centra.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dejte si viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Co si dáme v pondělí večer? Metaliku a

0: Zpěvačka Chapel Roan dospívala na rádiu Praha. Mezi mládeží se teď velice často používají výrazy jako random, skibidi, sigma, locked in a tak dále. Na slovník mladých se zaměřila i naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Zajímalo mě, jaké jsou předpoklady pro to, aby se dané slovo uchytilo a stalo se trendem. Na to mi odpověděla lexikografka Michaela Lišková.
2: Musí být frekventované, potom nenápadné, nesmí v té komunikaci vzbuzovat nějaké problémy, jak se to přesně píše, kolik je tam S, které hlásky se vyslovují. Potom je to používání různými mluvčími v různých komunikačních situacích. A co je důležité, musí přetrvat ten koncept, které to nové slovo označuje. Třeba ve slovnících neologismů je slovo darker, darkerství. A to označovalo kriminální činnost, kdy se schazovaly dráty vysokého napětí, způsobovalo se tím výpadek proudu a to bylo velice nebezpečné, takže policie proti tomu razantně zakročila a protože už není ta činnost, tak už není potřeba v komunikaci používat ani dané slovo.
1: Anglická slova si v češtině různě upravujeme.
2: To, že ta slova skloňujeme, časujeme, tvoříme pomocí předpon, různě obměňujeme, tak naopak ukazuje, že ta čeština má sílu si ta slova přizpůsobovat a zacházet s nimi jak její vlastní.
3: No a že právě ta čeština jako nepřistupuje pasivně, že jo, k tomu přijímání, protože vlastně integruje ta slova tím různým skloňováním a tak dále do svého systému vlastně. No a tím jim umožňuje i pohybovat se vlastně, že jo, v tom jazyce, aby jsme je používali, protože by to zase působilo dost nepřirozeně, kdyby jsme je neskloňovali.
1: Doplnil také lexikograf Martin Šemelík. Na anglicismech se dá postavit i výuka. Profesorka Markéta Zábranská prozradila, jak zakomponovat tato slova do hodiny.
4: Umím si představit, že třeba vezmeme takové anglicismy jako feelovat nebo triggerovat, což jsou slovesa, která vlastně pocházejí z angličtiny a myslím si, že se na tom dá žákům pěkně ukázat, jak se obohacuje slovní zásoba právě tím, že se přejímají slova z cizích jazyků a navíc se na tom dá i ukázat právě to, jak funguje čeština a jak fungují pravidla přejímání cizích slov.
1: A tak jsem šla zjistit mezi žáky 8. třídy základní školy na Vinohradech, jaká slova nejvíce používají oni.
5: Co používám? Tak alfa, beta, locked in.
6: No tak třeba skibidi sigma. A to jakoby, že je někdo dobrý nebo tak je to.
1: Důležité ale je vědět význam trendy slov a zasadit je správně do kontextu. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Praha žije trendy.
7: Praha žije trendy.
0: Jak to vypadá na silnicích? V Praze čekejte kolonu na Nuselském mostě směrem do centra před Legerovou. Je zdržení od kongresového centra 10 minut. 10 minut postojíte i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu a plní se i Chodovská směrem ze Spořilova do centra. Pomalu se jede u Kauflandu v Michli. Jinak na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy čekejte menší zdržení z Plzně. Před Berounem u sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je stále dopravní omezení.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: tak všechno mám.
1: Krásné odpoledne, 6:15, stále posloucháte Rádio Praha a poslouchejte nás i dnes. V 21 hodin čeká vás Zóna 90, to nejlepší z muziky 90. let. Teď se opět vracíme na silnice a já se dívám, jak to momentálně vypadá na dálnici D5. Z Plzně směrem do Prahy čekejte menší zdržení z Plzně. Před Berounem u sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je stále dopravní omezení. Kolona je teď na 5 až 10 minut. A v Praze připomínám, že je zdržení na Nuselském mostě směrem do centra. Před Legerovou budete popojíždět od Kongresového centra 10 minut. A plní se stále i Chodovská směrem ze Spořilova do centra.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
4: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: Ministryně Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. Dobrovolní hasiči v pražském Zličíně budou mít novou zbrojnici. Rusko podle prezidenta Putina udělá všechno proto, aby pokrylo energetické potřeby Slovenska. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes řekla v diskuzním pořadu TV Nova za 5 minut 12. Současný plán schválila v roce 2024 tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Podle Schillerové je ale schválený materiál nereálný.
2: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovskis, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
0: Vytvoření plánu vyžaduje evropská legislativa kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. Praha chce postavit novou hasičskou zbrojnici pro dobrovolné hasiče na Zličíně. Mělo by jít o dvoupodlažní budovu se zelenou střechou a kapacitou pro 4 auta. Její výstavba by měla trvat rok a půl. Práce by mohly začít podle primátora hlavního města Bohuslava Svobody z ODS do konce letošního roku.
3: Ty dobrovolní hasiči tu práci dělají nad rámec všech svých povinností. A já cítím jako povinnost té Prahy, aby se jim za to odměnila tím, že tu práci mají možnost dělat v prostředí, které je té práci odpovídající.
0: Rozšíření gymnázia Opatov včetně základní a střední valdorfské školy připravuje vedení Prahy. Chce vybudovat dvoupodlažní nástavbu nad všemi pavilony. Vypsání zakázky na projektovou dokumentaci schválili radní hlavního města. Práce by podle pražského radního pro školství Antonína Klecandy z hnutí STAN měly stát zhruba 650 milionů korun.
4: Vzniknou až dvě nová patra, jak na gymnáziu Opatov, tak na Valdorfské škole, a tím bychom měli získat přes 30 nových tříd, což znamená navýšení kapacity o více než 900 žáků.
0: Rusko podle prezidenta Vladimira Putina udělá všechno proto, aby pokrylo energetické potřeby Slovenska. Putin to podle státní agentury TAS řekl na jednání slovenskému premiérovi Robertu Ficovi. Zároveň mu poděkoval za návštěvu Moskvy. Fico jako jediný evropský lídr přijel do Ruska na oslavy výročí konce druhé světové války. Vojenské přehlídky na Rudém náměstí se ale nezúčastnil. Slovenský premiér po jednání s Putinem řekl, že doufá ve vzájemné výhodné přátelské vztahy s Ruskem. Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Ficovi účasti hluboce lituje a chce s ním na toto téma mluvit. Kilometrový závod na světovém poháru v rychlostní kanoistice v Maďarsku má nakonec dva vítěze. Vedle Martina Fuchsy byl organizátory dodatečně ve výsledcích posunutý na první místo také Rus Zachar Petrov, protože rozdíl mezi nimi v cíli nebyl podle rozhodčích dostatečný. Ani jeden ze dvou českých protestů proti změnám ve výsledkové listině uznaný nebyl a Fuchsa na protest nešel na medailový ceremoniál v Segedu. Během zítřka bude jasno nebo skoro jasno, později přibude oblačnosti, výjimečně můžou přijít mlhy. Teplotní maxima 22 až 24 stupňů, povane slabý východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: V Praze stále čekejte kolonu na Nuselském mostě směrem do centra. Před Legerovou je zdržení od kongresového centra 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha. Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: V Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Praha. Pražský update.
5: Krásný podvečer, Pražský update začíná 4 minuty po 18. A jaké bude první téma? Víte, co nebo kdo je Carillonair? Tak vězte, že se jedná o vzácný druh hráče na zvonohru, kterou většinou najdete ve věži kostela. Ta, která dnes slaví čtvrtstoletí od svého vzniku, je ale mobilní a vidět i slyšet ji můžete v pražských Modřenech. Podrobně už za chvíli.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
10: Pražský update.
1: To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský Pražský update.

a noční můra sílí, když krade zbytky síly, vymývá schované pro noci zklamané.

0: Krásný podvečer, stále posloucháte Pražský update na Rádio Praha. Zvony jako koncertní nástroj, pražská mobilní zvonohrad neslaví 25 let existence celodenním koncertem v pražském Modřanském přístavu Rozmarína. Na unikátní nástroj z desítek bronzových zvonů přijelo zahrát 6 profesionálních kalilonérů.
1: Já jsem pozval své přátele, kteří skutečně to mají jako zaměstnání.
2: Říká autor unikátní zvonohry a známý český zvonař Petr Manoušek.
1: Vždycky říkám, že není asi krásnějšího zaměstnání, než být placen radou města, za to dělám lidem radost, no, protože oni mají jako hlavní úkol koncertovat v tom městě, kde jsou takzvaně statutární a hrají třeba při příležitostech, když je v sobotu trh, tak aby se lidem dobře nakupovalo, tak k tomu hraje zvonohra z městské věže.
2: Každý z karilonérů přiveze vlastní repertoár i odlišný způsob hry. Někdo preferuje jazz, jiný třeba populární nebo filmovou hudbu.
1: V Čechách stále převládá takový ten pohled, že zvony to je cosi na věži kostela, které zvoní před mší, a to není nic pro mě, protože já do kostela nechodím. A já se snažím celá léta prosazovat to, že zvon je v prvé řadě hudebním nástrojem.
2: Mobilní zvonohra vznikla i proto, aby se hudba dostala přímo za lidmi. Na rozdíl od klasických věžních totiž mohou posluchači hráče sledovat z bezprostřední blízkosti. Pro představu 12-tunová zvonohra je pevně umístěná na žlutém kamionu a karilonér ovládá klaviaturu, která je mechanicky, tedy bez elektroniky nebo zesilovačů, propojená se srdci zvonů. Těch je 57 a nejtěžší váží 860 kg.
1: Vždycky jsem říkal, že když budete dělat fotografii některého z nich při hře, tak to, že ty ruce jsou rozmazané, to není chyba fotoaparátu, to je realita, protože hrají tak rychle, že se to nedá ani zachytit.
2: Zvonohru studují na univerzitách v Holandsku, Belgii a Velké Británii mladí lidé z celého světa, třeba i Afriky, Austrálie, Koreje nebo Japonska. Jen ti čeští zatím chybí, říká Petr Manoušek, který má vedle výročního koncertu ještě jeden cíl: najít novou generaci tuzemských karilonérů. V Hradci Králové totiž nově vznikla úplně první koncertní zvonohra ve věži sboru kněze Ambrože a zatím na ní jezdí hrát hlavně zahraniční hudebníci.
1: Mají ideální příležitost dneska se s nimi potkat a domluvit se na tom, a mě by moc jenom těšilo, když by se objevil nějaký zájemce a my mu zařídíme kurzy a zařídíme i to vzdělání a měl by unikátní profesi.
2: Budoucí karilonér podle něj nemusí být ani klavírista nebo varhaník. Stačí hudební sluch, znalost not a hlavně chuť pustit se do velmi neobvyklého oboru. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update. Teď už na silnice kolony stále čekejte v Praze. Největší zdržení je v Chodovské ulici směrem od Spořilova k Edenu. Kolona je teď od jižní spojky na Bohdalec. Na vině je večerní fotbalový zápas na stadionu Slavie. Čekejte zdržení 15 až 20 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Aneškou Rusevovou.
5: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
4: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampaně. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Topíte se v reklamách.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Krásný podvečer, teď máme 23 minut po 18. a Rádio Praha a Pražský update s Lenkou Vahlovou stále s vámi. Jeden z nejznámějších českých představitelů kubismu Václav Špála patří dodnes mezi sběratele umění k nejvyhledávanějším autorům. V době první republiky a před druhou světovou válkou se ale živil především jako autor mnoha zátiší. Většinou na nich byla váza plná pestrobarevných květů. Kytice pivoněk, narcisů i šeříků v různých nádobách. Maloval Špála hlavně mezi 20. a 40. lety minulého století. Vytvořil jich údajně až 800. V muzeu Kampa v Praze jich uvidíte 350.

0: No, na mě to působí nádherně, strašně se mi líbí jeho práce s barvami a tvary a prostě nevím, všechno.
1: Jako taková síla v jednoduchosti.
2: Před koncem výstavy si Špálová zátiší přišlo prohlédnout mnoho českých i zahraničních návštěvníků. Kurátor výstavy Jan Skřivánek říká, že právě dnes mají zvýhodněné vstupné, ale zájem o výstavu je i tak velmi výrazný.
3: A přestože všichni Špálu známe jako toho malíře Kite, tak překvapivě nikdy nebyla výstava zaměřená jenom na tento segment jeho tvorby.
0: A proč?
3: Ono se to se Špálou vlastně vleklo už někdy od začátku 30. let, kdy mu kritika začala předhazovat, že ty kytky jsou vlastně všechny stejné a že to maluje jenom na kšeft. Zajímavý prvek je, že vlastně Špála byl takový velice pečlivý a on si od roku 1926 vedl soupis svého díla, pečlivě si zaznamenával každý obraz.
2: A dokonce si je i známkoval.
3: Používal hodnocení dobré, prima, prima vzácné a primissima. Tyhle ty vlastně známky on ale těm jakoby kupcům a sběratelům samozřejmě nezděloval. Když na konci roku si píše nějaké shrnutí, tak je tam něco takového jako 15-20 obrazů prodal, zhruba stejně daroval nebo vyměnil, čili po většinu doby, kdy mu to bylo předhazováno, že to je na kšeft, tak vlastně zas tak velký kšeft to nebyl. To, že tomu věnoval tolik energie, muselo být i něco jiného.
4: Kytky jsem měl odjakživa rád. V mládí měli jsme jich mnoho v zahrádce, kde jsem často pobýval v jejich prostředí. A svítilo ještě k tomu slunce, bývaly to nejšťastnější mé chvíle.
2: Napsal Václav Špála ve svém textu nazvaném Malovaná kytice z roku 1938. Z něj také zjistíme, že jeho nejoblíbenější květinou byly pivoňky.
3: Takže my jsme schopni sledovat vlastně den po dni, jak v podstatě ta kytka upadá nebo jak s ní pracuje.
5: Kytici před malováním dlouho upravoval, postavil za ní své obrazy krajin, aby měl vhodné pozadí a teprve, když mu celé zátiší po několika změnách úplně vyhovovalo, namaloval vše přesně tak, jak to viděl před sebou.
2: Vzpomínal v 60. letech minulého století malířův syn Jan a také kurátor Jan Skřivánek upozorňuje na pozadí jednotlivých obrazů.
3: To pozadí, které vlastně vypadá jako pohled do krajiny, tak jsou vždy vlastně jiné malířovy obrazy. Tady jsem rád, že se potkali tyhle ty dva obrazy, kdy jeden je z Národní galerie, druhý je z Galerie výtvarného umění v Chebu.
2: V levém rohu je výsek toho obrazu, který vlastní Národní
3: přesně
2: galerie.
3: Tak.
2: Michaela Betyšková, Český rozhlas.
6: Pražský update.
7: Pražský hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: V Praze nepojede o víkendu metro.
10: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
6: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Krásný podvečer, 18.30, stále posloucháte Pražský update a teď už souhrn pražských zpráv s Aničkou.
1: Policie dnes posílila hlídky v pražských Vršovicích kvůli fotbalovému derby. Utkají se spolu Slavie a Sparta. Pokud slavisté zvítězí, zaručí si ligový titul. Zápas začne v 19 hodin. Pochod fanoušků Sparty na něj doprovází policisté. Praha 11 připravuje úpravu prostoru u finančního úřadu v Opatovské ulici. Vzniknout tam má polyfunkční areál pro potřeby obyvatel, ve kterém budou například byty a nový park. Lidé se můžou podílet na plánování místa. Radnice připomíná jejich připomínky pomocí online formuláře na webových stránkách projektu Nová 11. Bezpečnostní situaci na svém území řeší Praha 12. Zapojí se do programu na prevenci kriminality. Do konce letošního roku si radnice nechá zpracovat analýzu, na základě které následně bude zavádět cílená bezpečnostní opatření. Projekt bude stát 480 tisíc korun. Praha 10 chce zhruba do 2 let postavit novou základní školu ve Vršovicích. Vzniknout by měla v Přípotoční ulici a má mít kapacitu pro zhruba 550 žáků. Budou v ní například počítačové učebny, ale i aula pro komunitní setkávání obyvatel. V pražské Lucerně dnes vystoupí irský hudebník Glenn Hansard. Na koncert dorazí spolu s kapelou The Swell Season a novou hudbou. Hostem koncertu bude americká písničkářka Courtney Marie Andrews. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, později čekejte přibývání oblačnosti, výjimečně se objeví mlhy. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů, foukat bude slabý východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Vracíme se na silnice, kolony čekejte v Praze, největší zdržení je teď v Chodovské, směrem od Spořilova k Edenu. Kolona je teď od jižní spojky na Bohdelec, na vině je večerní fotbalový zápas na stadionu Slavie a zdržení je až 20 minut. Plní se také Nuselský most směrem do centra, před Legerovou je to na 10 minut a 5 minut se zdržíte ve Wilsonově od hlavního nádraží k muzeu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Co jste ochotni udělat, aby se vám splnilo to, po čem nejvíce toužíte? Elizaveta Maximová exceluje v roli herečky toužící po roli v divadelní adaptaci Hitchcockova filmu Psycho. Tragikomický příběh o moci, touze a hranicích, které je člověk ochoten překročit. Nechte se vtáhnout do temného světa showbiznisu i křehké ženské duše. Psychodrama v divadle Viola. Více na www.divadloviola.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 9. května. Svátek mají bojovníci za čest, nositelé jména Ctibor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bruská, nebo také Písecká brána v Praze na Hradčanech byla otevřena přesně před 305 lety, v roce 1721. Byla postavena architektem Giovannim Battistou Aliprandim jako součást pražského opevnění. První rugbyové utkání v Československu se hrálo přesně před 100 lety. V roce 1926 mužstvo SK Moravská Slávie Brno porazilo AFK Žižka Brno 31-17. Zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem byla otevřena přesně před 80 lety, v roce 1946. Dnes má asi 2500 zvířat a podle zaměstnanců a příjmů je zoo na druhém místě v republice, hned za tou pražskou. Dnes je Den Evropy, neboť 9. května 1950 představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman svůj plán na její sjednocení. Záběry našich korunovačních klenotů před 13 lety obletěly svět. Ale jejich krása tím hlavním důvodem nebyla.
3: Dnes jsem slyšel, že chybělo málo ke korunovačním klenotům. Koruně, žezlu a jablku přibyla ještě šavle.
2: Nepříjemnou virózu nad státními symboly prožil prezident Miloš Zeman.
4: Moribundus, páni kolegové.
2: Rekordní částka za jakékoliv dílo z 20. století padla před 4 lety v newyorské aukční síni Christie's. Portrét Marilyn Monroe Shot Sage Blue Marilyn od Andyho Warhola se vydražil za 195 milionů dolarů. To je víc jak 4,5 miliardy korun. A kulatou 80 dneska slaví americká herečka Candice Bergen. Nejvíc proslavil televizní sitcom Murphy Brown. A já přeju hezkou sobotu.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Krásný podvečer, stále posloucháte Pražský update, teď máme 6:45. A kam jinam by mohla vyrazit naše létající redaktorka Sabina Vosecká než do Leteckého muzea? To ve Kbelích patří dokonce svou početností a kvalitou exponátů mezi jedno z největších muzeí v Evropě. Více už v reportáži.
1: Koukám, že tady brousíte dřevěné laťky, tak kam pak přijdou?
2: To slouží jako spěry.
1: Popisuje mi restaurátor Jindřich Zima. 2 roky pracoval s kolegou na sestavení repliky historického letadla Aero AB-11.
2: Tam jsou lana a mezi ty lana přijdou tady ty tříška, které vlastně se tam dají mezi.
3: Není to originál, byť některé díly původní jsou.
1: Říká vedoucí Leteckého muzea Kbely Miroslav Kol.
3: Je to třeba motor, chladič a vrtule. Teď to letadlo má 2 vrtule dokonce, jedna je přimontovaná pod trupem.
1: Původní letadlo urazilo před 100 lety s dvoučlenou posádkou let nad Evropou, taky severní Afrikou a malou Asií. Nad 23 státy urazilo přes 15 000 kilometrů.
3: Je to stroj, který vykonal, nebo replika stroje, který vykonal v roce 1926 dálkový let. Z mého pohledu to byl v podstatě hrdinský čin, protože jak pilot štábní kapitán Stanovský, pozdější generál, tak jeho mechanik František Šimek zažili i horké chvilky v Portugalsku, museli nouzově přistát do poměrně kamenitého terénu, to letadlo bylo poškozené a vlakem ho dopravili do Lisabonu, kde zhruba měsíc probíhala jeho oprava, aby ten let mohli dokončit.
1: My se spolu nacházíme v hangáru v hale.
3: Tady v tom konkrétním hangáru máme proudové cvičné letouny. Hlavně bych rád upozornil na Aero L29 Delfín, což je tady to strakaté letadlo před námi, a potom na L39 Albatros, což byl pokračovatel Delfína. Ten je vyzdoben na svislé ocasní ploše jednak portrétem pana Vlčka, což byl konstruktér toho letadla, a z druhé strany potom je kresba Albatrose ptáka.
1: Jsme se spolu přesunuli ještě do dalšího hangáru, který tu návštěvníci můžou vidět. Teď spolu koukáme na auto.
3: Je to typ Praga R z roku 1914. Je to auto, které sloužilo v rakousko-uherské armádě během první světové války. A je to speciál vybavený světlometem, který sloužil buď to pro osvětlování přistávací dráhy, pro přistávající letouny, anebo pro vyhledávání nepřátelských letadel v noci.
1: Dodává Miroslav Kol. Letecké muzeum Kbely se řadí kvalitou a početností svých sbírek k největším leteckým muzeím v Evropě. Jeho sbírka čítá na 275 letadel. Řada z nich patří ke světovým unikátům. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
4: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A my samozřejmě sledujeme i situaci na silnicích. V Praze čekejte kolony. Největší zdržení je teď v Chodovské směrem od Spořilova k Edenu. Kolona je od jižní spojky na Bohdalec. Na vině je večerní fotbalový zápas na stadionu Slavie. Plní se také Nuselský most směrem do centra. Před Legerovou je to na 10 minut. A zdržíte se také v ulici Wilsonova od hlavního nádraží k muzeu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Krásný podvečer, pojďme se podívat, jaké bude počasí. Během zítřka má být jasno nebo skoro jasno, později přijde oblačnost. Výjimečně mohou přijít i mlhy. Teplotní maxima zítra 22 až 24 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
2: Pražský update.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.

0: Antimonopolní úřad prověřuje vztah pražských služeb a advokátní kanceláře Akt Řanda Havel Legal. Snižování výdajů na obranu podle agentury STEM podporuje 17% Čechů, více jich ale chce růst. Na letišti v americkém Denveru srazilo letadlo na runwayi člověka, cestující museli evakuovat. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje způsob, jakým pražské služby využívaly právníky. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí úřadu. Pražské služby dlouhodobě platí desítky milionů korun advokátní kanceláři Akt Řanda Havel Legal. Ta ale zároveň pomáhala i řediteli pražských služeb Patriku Romanovi v jeho soukromých záležitostech, například se stavebními projekty nebo majetkem. Úřad proto zkoumá, jestli vztah mezi kanceláří a šéfem služeb nepředstavuje střet zájmů a jestli byly právní služby zadávané podle zákona. Pražské služby pochybení odmítají. Nové hřiště na plážový volejbal budou brzy moci lidé využívat v pražském Újezdě nad Lesy. Jeho výstavba stála téměř 2 miliony korun. Projekt navrhli sami obyvatelé v rámci participativního rozpočtu. Radnice hřiště slavnostně otevře 23. května turnajem pro veřejnost, říká starosta městské části Praha 21 Michal Hazdra z ODS.
2: Hřiště bude pro veřejnost zdarma, ale bude nutná rezervace přes rezervační systém. Provoz předpokládáme pouze přes klimaticky vhodné měsíce, zastřešení nepředpokládáme.
0: Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí preferuje jejich nárůst na průměr Severoatlantické aliance. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM, kterého se zúčastnilo 1315 lidí. Podle agentury má na jejich názor vliv politické přesvědčení a pocit ohrožení Česka v současné situaci. Ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos půjde 1,74% hrubého domácího produktu. Na mezinárodním letišti v americkém Denveru letadlo při startu srazilo a zabilo člověka. Dalších 12 lidí je zraněných, uvedlo letiště v prohlášení. Sražený člověk přeskočil plot areálu a jen o 2 minuty později ho na runwayi srazilo letadlo. Po srážce vzplál motor a v kabině se objevil kouř. Píše o tom zpravodajský server BBC. Všichni na palubě se následně evakuovali. Incident se stal v pátek kolem půlnoci místního času. Začíná poslední pražské derby sezóny, které už může rozhodnout o titulu. Fotbalisté Slávie budou hostit Spartu a pokud zvítězí, zajistí si v předstihu trofej pro vítěze šance ligy. Ze druhého kola nadstavby už známe tyto výsledky. Baník Ostrava prohrál v Teplicích 1-2, Dukla se Slováckem 0-1, Plzeň porazila Liberec 2-0 a Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, později bude přibývat oblačnosti, výjimečně přijdou mlhy. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat slabý východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Teď na silnice zdržení je stále v Praze, největší v tuhle chvíli v Chodovské ulici směrem od Spořilova k Edenu. Kolona je od jižní spojky na Bohdalec, na vině je stále večerní fotbalový zápas na stadionu Slávie. Jinak plní se Nuselský most směrem do centra a zdržíte se i v ulici Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Krásný večer s Rádiem Praha, s Lenkou Vahalovou. Teď máme 3 minuty po 19. A co nás čeká už za chvíli? Studentů technických oborů dlouhodobě v Česku ubývá. Březnový průzkum Svazu podnikatelů ve stavebnictví mezi 500 rodiči ukázal, že studovat stavební obor by své dítě nechala zhruba jen desetina z nich. Podrobně už za pár minut. Z muziky Fastboy a Klok Klok.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha. Minuta nás dělí od 7:45. Perspektivní obor, na který by ale své děti přihlásila jen zhruba desetina rodičů. To je hlavní závěr březnového průzkumu Svazu podnikatelů ve stavebnictví, ve kterém odpovídalo 500 rodičů. Ti se nejvíc obávají náročných pracovních podmínek nebo fyzické náročnosti. Svaz ale upozorňuje, že do 5 let by v oboru mohlo chybět přes 70 tisíc pracovníků.
1: Zhruba před nějakými 2 lety jsme měli při přijímacím řízení přibližně 1000 přihlášek, i maturitní, i učební obory. V letošním přijímacím řízení, které právě v běhu, jsme dostali asi 1400.
2: Říká ředitel střední odborné školy Jarov v Praze Miroslav Janeček. Nárůst počtu přihlášek mají pro příští rok i třeba na stavební fakultě VUT v Brně. Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví ale počet vysokoškolských studentů technických oborů od roku 2001 klesl o 27%. Březnový průzkum svazu ukázal, že stavebnictví nepatří mezi preferované obory českých rodičů, zároveň ale většina z nich chce, aby se jejich děti po vystudování uplatnili a měli dobré výdělky, říká spoluautor výzkumu z agentury AG Geronimo Pavel Buršík.
3: Když se těch rodičů na první dobrou zeptáme, jaký je nejperspektivnější obor, tak si vzpomenou na prostě 5 dalších oborů. Když jim vlastně připomene, že stavebnictví je konkrétní, že jsou tam nabídky praxe, že jsou tam nadprůměrné výdělky, tak si řeknou, aha, ono to vlastně splňuje moje požadavky. Takže vlastně ten problém je v tom, že to stavebnictví nedostatečně komunikuje.
2: Firmy se snaží se stavebními školami spolupracovat a nabízet už třeba praxe při studiu. Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza ale přiznává, že počty absolventů českých škol požadavkům firem nestačí.
4: Je to segmentovaný vlastně jak do učňovských oborů, tak střední technické obory, tak vysokoškolské. A v zásadě se dá říct, že se jedná každý rok o nedostatek 2000 lidí v každém tom segmentu.
2: Na propagaci stavebnictví a dalších technických oborů se chce víc zaměřit i vláda. Podle Tomáše Hambergera, zmocněnce pro technické kompetence a vzdělávání na ministerstvu průmyslu, by se měla v příštích letech například obnovit technická výuka už na základních školách.
5: To není návrat těch polytechnických nebo technických dílen. Představme si prostě ty moderní vlivy, které do toho přicházejí, ať už jsou to moderní technologie typu 3D tiskáren, laserových technologií, robotických technologií, tak ale nesmíme opomíjet pořád stále důležitou rukodělnou činnost. Takže bude to takové jakoby spojení.
2: Pomoci by podle Hambergera měla taky takzvaná mistrovská zkouška. Hlásit by se k ní mohli absolventi s výučním listem, maturitou nebo i vysokoškolským vzděláním, kteří mají aspoň 3 roky praxe v oboru. Podle Hambergera to vláda prosadí ještě letos. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Dejte si viny.
7: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Rádiu Praha.
6: Co si dáme v pondělí večer? Metaliku a 55.

0: turn to dust all that I adored.
1: Krásný večer, Rádio Praha stále s vámi. Za chvíli tu bude Jirka Štefel, má pro vás pravidelné večerní tipy. Pozve třeba na Imaginárium bratří Formanů a taky na jeden charitativní běh. Zůstaňte s námi, Jirka Štefel tu bude už za chvíli. Samozřejmě sledujeme i to, jaké bude zítra počasí. Má být jasno nebo skoro jasno. Později má přibývat oblačnosti, výjimečně se přidají po ránu a dopoledne mlhy. Teploty vystoupají nejvýš na 22 až 24 stupňů.

hast. Du hast mich. Du hast.

0: Rammsteini dozněli na rádiu Praha přesně minutu před 7:45. Teď už je to Jirka Štefl a má pro vás slíbené tipy.
1: Z rádia Praha vám přeju hezký den. Na Štvanici se otevírá imaginárium bratří Formanů. Pod lávkou holka ožije svět divadelních rekvizit, loutek, hybohledů a her pro malé i velké. Těšit se tak můžete na úplně novou interaktivní výstavu, na kterou pak začátkem června naváže tradiční festival Arena. Ten je plný nového cirkusu a divadelních představení. Ve Stromovce se zase poběží celosvětový charitativní závod Wings for Life. Ten podpoří lidi, kteří mají vážná poranění páteře. Každý účastník doslova běží pro někoho, komu byla tahle možnost odepřena. A máte poslední možnost navštívit výstavu o historii kryptologie, a tedy především hlavně o legendárním šifrovacím stroji Enigma. Ten byl používán především během druhé světové války. Výstava je otevřena do neděle, a to v Národním technickém muzeu. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Praha žije kulturou.
3: Spolek Archetyp vás zve na 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2026. 16. května na náplavce Rašínova nábřeží. Představí se vám více než 20 moravských vinařů, skvělá gastronomie a živá hudba. Přijďte si užít romantický den v sobotu 16. května na náplavku Rašínova nábřeží. Těšíme se na vás. www.růžovýmaj.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede, a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem.

0: Krásný večer, zpěvačka Lezo dospívala ve 20 hodin na Rádiu Praha. Teď už je čas na zprávy s Aničkou. Hezký večer.
1: Pěkný večer. Počet alergiků v Česku podle alergologů roste. Více žáků by mohlo chodit do gymnázia Opatov, včetně základní a střední Waldorfské školy v Praze. Město jí chce přestavět. Loď, na které se nakazilo několik lidí nebezpečným hantavirem, brzy dorazí na Kanárské ostrovy. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Alergii na pil má podle odhadu alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. Letos je může kvůli velmi suchému jaru trápit více, pil se totiž drží ve vzduchu delší dobu. Velký vliv na to, jestli se alergie projeví, má i to, jakým způsobem lidé žijí a jak se o své zdraví starají, říká Sáva Pešák, alergolog z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
3: Tím, co jíme, co dejcháme, jak se málo hejbeme, jak jsme furt zalezli v interiéru, jak se stresujeme. To je prostě taková ta vesternalizace toho našeho života.
1: Podle zjištění Českého rozhlasu už ale právě třeba v Jihomoravském kraji nápor pacientů nestíhají. Na běžné vyšetření na alergologii se lidé často dostanou až na podzim a některé ordinace už nové pacienty ani neberou. V Česku přibývá psích kadeřníků. Na soutěži Groommasters Prague to řekl předseda Asociace salonů pro psy Jiří Bohata. Podle něj je v Česku několik tisíc salonů a stále přibývají. Dodává, že návštěvy psích kadeřníků jsou důležité i pro dobrý zdravotní stav psa. Některé salony například nabízejí ozonoterapii, což je koupel zaměřená na hloubkové očištění a ochranu imunitního systému kůže. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc. Rozšíření gymnázia Opatov, včetně základní a střední Waldorfské školy, připravuje vedení Prahy. Chce vybudovat dvoupodlažní nástavbu nad všemi pavilony. Vypsání zakázky na projektovou dokumentaci schválili radní hlavního města. Práce by podle pražského radního pro školství Antonína Klecandy z hnutí STAN měly stát zhruba 650 milionů korun.
4: Vzniknou až dvě nová patra, jak na gymnáziu Opatov, tak na Waldorfské škole, a tím bychom měli získat přes 30 nových tříd, což znamená navýšení kapacity o více než 900 žáků.
1: Výletní loď MV Hondius se po vypuknutí nákazy hantavirem blíží do přístavu na Kanárských ostrovech. Zakotvit by měla zítra brzy ráno, uvedla to španělská ministryně zdravotnictví Monika Garciaová. Nejdříve se podle ní zkontroluje zdravotní stav cestujících i posádky a teprve potom začne vylodění. To ale nebude možné, dokud pro ně nebudou připravená repatriační letadla k odletu domů. Světová zdravotnická organizace potvrdila, že mezi cestujícími bylo celkem 6 případů nákazy hantavirem. 3 z nich na nemoc zemřeli. Byl to pár nizozemských turistů a žena z Německa. Čeští hokejisté na švédských hrách prohráli s Finskem 2-3. V zápase výkonnostně i výsledkově rozdílných třetin Češi dokázali srovnat v prostřední části z 0-2 na 2-2 díky gólům Dominika Kubalíka v přesilovce a trefě Davida Tomáška. O zápase mluví útočník Jakub Fleck.
5: Nechci říkat guláš, protože ten vstup do zápasu výsledkově byl špatný, ale myslím si, že herně zase až tak ne. Já jsem tam hned ze začátku měl sedmou šanci, pak jsme bohužel inkasovali dva góly, pak neuznaný gól, my hned střídání, na to jsme ten výsledek skorigovali, ta hra se hodně vyrovnala z mýho pohledu a škoda, že to potom soupeř si vzal na svoji stranu přesilovce.
1: V neděli v poledne nastoupí Češi k poslednímu zápasu turnaje proti Švýcarsku. Během zítřka bude jasno nebo skoro jasno, později přibude oblačnosti, výjimečně můžou přijít také mlhy. Teplotní maxima 22 až 24 stupňů, povane slabý východní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Buďte opatrní na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy. Za Benátkami nad Jizerou na kilometru 23,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Náhle se vybočuje. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jsou komplikace před sjezdem na chodce Rady. Na 30. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Další komplikace teď také na dálnici D5 z Plzně do Prahy. Pozor na překážku za Rokycany. Na 52. kilometru je uprostřed dálnice pneumatika.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Neustupov na Benešovsku dokončil stavbu budovy pro dětskou skupinu. První děti si v ní hrály tento týden. Přestože skupina začala fungovat před koncem školního roku, zájem byl téměř třikrát větší než kapacita. Podrobnosti už za pár minut a z muziky Alex Veren. One Republic. Nebo Loud Luxury a Brandov.

0: Krásný večer. Přes 360 obcí v Česku staví budovy pro dětské skupiny. Od letošního roku musí zajistit místo ve skupinách nebo školkách pro všechny tříleté a starší děti, jinak musí rodičům přispívat na jejich hlídání. Zázemí pro dětskou skupinu za 19 milionů korun už dokončili a otevřeli třeba v Neustupově na Benešovsku. Podrobně právě teď na Rádiu Praha.
1: Čím si budeš rád? Tady se zvířátkama? Jo.
2: Vítejte u nás, no.
3: Nezávislý starosta Tomáš Vrtěška mě uvítal v budově dětské skupiny. Já musím říct, že to je úplná nádhera, protože my jsme teď vstoupili do toho hlavního prostoru. A tady je to otevřené úplně až nahoru, takže vzdušný, světlý prostor.
2: Je to, jak říkáte, snažili jsme se to co nejvíc otevřít, ten prostor, aby to tady bylo co nejvíc vzdušný, aby se šlo co nejvíc světla, aby tady bylo dětem hezky.
3: Vy jste jedni z prvních, komu se podařilo tu dětskou skupinu dokončit, otevřít, protože řada obcí vyčkávala až třeba do léta nebo do podzimu s tou stavbou, kvůli tomu, že nebylo jasno o dotacích. Vy jste tedy začali stavět kdy?
2: My jsme začali stavět v listopadu před minulým roku 2024 a dokončili jsme to vlastně v prosinci roku 2025.
3: Takže jste šli do té nejistoty, že jste nevěděli, jestli bude dotace, a ta nejistota trvala, dá se říct, téměř rok?
2: Ano, je to tak. Téměř rok jsme vůbec nevěděli, jestli vůbec dotaci obdržíme nebo neobdržíme.
1: A vy chcete za zvířátko?
4: To je Čap.
3: Paní Aneta přivedla do dětské skupiny syna Filipka. Kolik mu je?
5: 2 roky teďkon v červnu mu budou.
3: Vy jste to uvítala, že třeba se vám hodí, že půjdete do práce?
5: Ano, já už jsem nastoupila do práce, takže proto jsme řešili částečnou docházku tady ve skupince s tím, že po tom druhém roce, že bychom to navýšili.
3: Nezávislý je místostarosta Daniel Adam. Pane místostarosto, dětská skupina má kapacitu 12 dětí. Podařilo se jí naplnit?
6: Podařilo se jí naplnit, dokonce měli přihlášek 28, takže vidět, že poptávka po tomhle je.
3: No a tak jaká byla kritéria pro to přijetí?
6: Tak hlavně děti s trvalým pobytem v městě si Neustupov, těch tu máme asi 10.
7: Rozo, pojď sem, pojď nám něco povědět.
3: Rozárko, s čím si to teď hraješ tady?
4: S plyšákama.
3: A to je ledové království? Nebo co to? Jo. No a jak se ti tady líbí?
4: Dobře.
8: Jde do tady.
3: To je krokodýl. A může tam jméno vaše?
9: Jo,
3: a řekněte mi ho.
9: Jana Bretknešky.
3: Taky jste tady přivedla dcerku Aničku?
9: Dnes poprvé do školky.
3: No a s úsměvem.
9: Těší se.
3: A vy se taky těšíte?
9: Jo.
3: A dívala jsem se, že máte ještě druhé dítko, to jste si přinesla tady v autosedačce.
9: Ano.
3: Takže teoreticky, kdybyste chtěla, tak by mohla být s vámi doma, ale vy jste ráda, že bude asi mezi děti, protože jste i říkala, že bydlíte na samotě.
9: Ano, a ona to sama už to i vyžaduje. Chce kamarády a kamarádky, chce si hrát s dětmi.
3: Takže jste ráda, že to máte tady ve svém okolí takovou novou dětskou skupinu.
9: A je krásně postavená, je to krásně připravený, máme velkou radost, že to tady je.
3: Dětská skupina je ve všední dny otevřená od 7 do 17 hodin z Neustupova. Věra Hájková, Český rozhlas.
10: Rádio Praha. Co se děje?
11: Co se děje?
10: Každou neděli v 9 večer
11: na Rádio Praha.

Imagine Dragons dozněli přesně minutu před 8:30. Krásný večer s Rádiem Praha. Jak podpořit malé děti v tom, aby lépe rozuměli svým emocím a zvládali stres? Ve školkách k tomu teď mohou učitelé využívat jednoduché aktivity z metodik o takzvaném socioemočním učení. O co se jedná, to vám řeknu už za chvíli. Během zítřka bude jasno nebo skoro jasno, později přibude oblačnosti, výjimečně mohou přijít i mlhy a zítřejší teploty 22 až 24 stupňů.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha, poslouchejte nás jednoduše i na webu praha.rozhlas.cz. Samozřejmě využít můžete i naší frekvenci 107,1 FM. A pokud milujete muziku, tak si nenechte ujít dnešní večerní pořad. Zóna 90 začíná v 21 hodin. No a je to to nejlepší, co nabízí muzika 90. let. Teď ale do školky Pláč nebo Vztek je u školkových dětí běžný, ale někdy si s emocemi neumí poradit. Proto je důležité učit je už odmala své pocity poznávat a chápat, co je vyvolává. Díky tomu lépe zvládají situace, umí si říci o pomoc a lépe fungují v kolektivu. Právě k tomu mohou školkám pomoci nové metodiky organizace SOFA.
1: Já mám vlastně dítě ve věku předškoláka a řešíme nějaký potíže v oblasti opožděného vývoje a socioemoční učení považuji za skvělý způsob, jak mu pomoct a připravit ho na školu.
2: Říká Magdalena Olšanová, jak chce své 5leté dceři usnadnit nástup do první třídy. Zvlášť, když už podle nových, přísnějších pravidel nebude možné odložit nástup do školy o rok později, jen když to chtějí rodiče.
1: Ne jenom vlastně, co se týče dovedností, ale i aby umělo komunikovat, ozvat se, když se mu něco třeba nedaří, potřebuje pomoc.
2: Ve školce, kam její dcera chodí, dbají na sebe důvěru i ohleduplnost mezi dětmi. Když chtějí školky děti v tomhle víc podpořit, můžou využít metodiku organizace SOFA plnou jednoduchých her a aktivit. Do jejího testování se zapojila i mateřská škola Teronská v Praze a podle ředitelky Alexandry Piskáčkové jsou díky tomu děti empatičtější a laskavější. Pomohla jim třeba hra na hledání pokladů.
3: Tam vlastně děti sbíraly za uvozovkách dobré, hezké skutky, kdy si všímali hezkých momentů vzájemně mezi sebou a za to dostávali papírové diamantíky, ale s odstupem času už jim záleželo i na tom, aby ty diamantíky a třeba i víc jich měly i jiné děti a vlastně, aby nebyl nikdo, kdo bude bez diamantíku.
2: Aktivity si můžou školky různě přizpůsobovat. Expertka SOFA Monika Kubásková ale zdůraznila, že po každé takové hře je důležité si s dětmi o tom, co zažili, společně popovídat.
4: Projít s dětmi to, proč jsme třeba tuhle aktivitu dělali, co jsme se o sobě dozvěděli, jak jsme každý jiný, že můžeme být něco rád, něco nerád, ale i co nás třeba spojuje, že se třeba vyměnilo místo 4 další děti, které taky mají rád špagety a těší se na to, když je to ve školce na oběd.
2: Když se děti naučí ovládat své emoce a budou sebevědomější, vytvoří si vlastně sami lepší podmínky pro učení. Proto jsou na tom podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu založeny i vzdělávací plány pro školky.
5: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte.
2: Metodika je volně dostupná a zdarma ke stažení na webu organizace SOFA. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Praha žije trendy.
7: Praha žije trendy.
6: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě v hlavním městě.
7: Pražákům je hej.
6: O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: České investory lákají historické nemovitosti. Praha 12 si nechá zpracovat analýzu bezpečnostní situace, získala na ní dotace od magistrátu. Rusko a Ukrajina se obvinují z porušování příměří. Ukrajinská Pravda píše o jedné oběti ruských útoků. Zítra čekejte jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na realitním trhu v Česku ožívá segment historických nemovitostí. Patří do něj třeba zámky, kostely nebo další památkově chráněné budovy starší 100 let. Třeba realitní kancelář Luxent Exclusive Properties sleduje už jen u zámeckých nemovitostí meziroční nárůst prodejů o 50%. Podobně je na tom třeba realitní kancelář Remax. Ta uvádí, že se ale 80% historických nemovitostí prodává ve špatném stavu a je potřeba je rekonstruovat. Noví majitelé můžou postupy zdarma konzultovat s památkáři, dodává za Národní památkový ústav Blanka Černá.
2: Tato konzultace s odborníkem pomůže předejít tomu, aby vlastník památky investoval čas a energii do přípravy záměru, na který potom památková péče nebude moci přistoupit.
0: Bezpečnostní situaci na svém území řeší Praha 12. Zapojí se do programu na prevenci kriminality. Do konce letošního roku si radnice nechá zpracovat analýzu, na základě které bude následně zavádět cílená bezpečnostní opatření. Projekt bude stát 480 tisíc korun. Necelých 40% pokryje dotace od magistrátu, vysvětluje starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
3: Cílem je zvýšit bezpečnost a kvalitu života obyvatel městské části a právě předmětem tohoto projektu je zpracování bezpečnostní analýzy, návrhu konkrétních opatření a vytvoření koncepce prevence kriminality, které budou vycházet z reálných potřeb a specifik městské části.
0: Praha chce postavit novou hasičskou zbrojnici pro dobrovolné hasiče na Zličíně. Mělo by jít o dvoupodlažní budovu se zelenou střechou a kapacitou pro 4 auta. Její výstavba by měla trvat rok a půl. Práce by mohly začít podle primátora hlavního města Bohuslava Svobody z ODS do konce letošního roku.
4: Ti dobrovolní hasiči tu práci dělají nad rámec všech svých povinností. A já cítím jako povinnost té Prahy, aby se jim za to odměnila tím, že tu práci mají možnost dělat v prostředí, které je té práci odpovídající.
0: Rusko a Ukrajina se navzájem obvinují z porušování třídenního příměří. Ukrajinský generální štáb tvrdí, že od jeho začátku provedla ruská armáda přes 50 úderů. Po útoku v Chersonské oblasti podle serveru Ukrajinská pravda zemřela žena. Ministerstvo obrany v Moskvě ale tvrdí, že ruští vojáci jen reagují na porušování příměří ze strany Ukrajiny. Klid zbraní v pátek navrhl americký prezident Donald Trump a obě strany ho přijali. Má platit 3 dny ode dneška do pondělí. Fotbalisté Slavie se můžou už dnes stát mistry šance ligy, musí ale porazit ve druhém kole nadstavby Spartu. Teď ve druhém poločase vedou 3-2. Ve zbylých dnešních duelech Teplice zdolali Baník Ostrava 2-1, Dukla podlehla Slovácku 0-1, třetí Plzeň vyhrála nad Libercem 2-0 a Zlín si z Mladé Boleslavy odvezl remízu 1-1. Poslední Dukla i předposlední Baník mají stejně bodů a v nejvyšší soutěži se můžou udržet už jen přes baráž. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, později čekejte přibývání oblačnosti, výjimečně se objeví mlhy. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů, foukat bude slabý východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Zóna 90.
5: Sobota 9. května. Necelé 3 hodiny zbývají do půlnoci. Je fajn, že vaším společníkem je Rádio Praha. A jestli jste milovníky 90. přišla vaše chvíle. Až do dalších zpráv 10 si budeme hrát samé slavné i mírně zapomenuté songy poslední dekády 20. století. Vzpomínejte, jestli jste prožili, poznávejte, jestli vás tahle doba minula. První hity připraveny a s nimi Anna K., Nelítám nízko. Italo disco od projektu Prezioso, konkrétně taneční banger Tell Me Why. A taky americký dívčí band En Vogue a rocková vypalovačka Free Your Mind. A rokem začneme kalifornským od papriček, červených a ostrých. Rok 1999, jejich památné album Californication, titulní song právě teď na Rádiu Praha. Tady jsou Red Hot Chili Peppers.

0: Trubadur a lamač ženských srdcí začátku 90. let. To byl Michael Bolton. V jeho hlasu byla neuvěřitelná síla. Dneska je mu 73 a ty vlnité dlouhé vlasy už dlouho nemá. Ladíte v zónu 90 na Praze. Právě tady se vracíme do 90. let. A až do 10 si hrajeme songy 26 až 36 let staré. To je let. Čeká nás francouzská herecká legenda Catherine Deneuve, výtečný britský band London Beat překvapivě z Londýna a taky skotská pěnice s hlasem medovým Maggie Reilly. Teď Catherine Deneuve, 82-letá rodačka z Paříže, žila s Rogerem Vadimem, Marcelem Mastroianim, okouzlila svými rolemi miliony diváků, ale taky pravidelně zabrouzdala do hudebních vod. Vydala jediné album, ale čas od času zazářila v nějakém extra songu, jako třeba v roce 1993 s manažerem punkových Sex Pistols Malcolmem McLarenem. Ten song je o jejím rodném městě světel. Paris, Paris.
1: Zóna 90. V sobotu večer na Praze.

0: Původně song z roku 1968 a Joe South. Song ale proslavili Jamajčané Inner Circle v roce 1994. I dneska to byl fajn výlet do 90. let a ještě bude. Čekají nás Nena a Kim Wilde, dvě hrdinky 80. let, taky Janek Ledecký, Esther se mu moc povedla a taky i spousta písniček jako Všechno bude fajn, ještě v barvách skupiny Gentour a taky přispěchá Bryan Adams. Jako první z těch dnešních posledních, ale výtečná Desiree. Má doma i Brit Awards pro nejlepší britskou umělkyni roku 1995. O 3 roky později měla i tenhle báječný hit What's Your Sign. Další devadesátky celou hodinu zase za týden. Budu se těšit.
1: Zóna 90. A Petr Jungmann.

0: Zóna 90.
1: To byla Zóna 90 na Rádiu Praha.
2: Zóna 90.
1: Další 90, celých 60 minut, přesně za týden. V sobotu v 9 večer.
2: Zóna 90.
3: Je 22 hodin.
4: Ministryně Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. Nový polifunkční areál s byty, parkem a parkovacími místy připravuje Praha 11 u metra Háje. Po izraelském útoku je na jihu Libanonu nejméně 7 mrtvých. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů.
0: Rádio Praha. Zprávy.
4: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes řekla v diskuzním pořadu televize Nova za 5 minut 12. Současný plán schválila v roce 2024 tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Podle Schillerové je ale schválený materiál nereálný.
5: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovský, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
4: Vytvoření plánu vyžaduje evropská legislativa kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. Anabolické steroidy zvyšují pravděpodobnost srdečního kolapsu, jsou zároveň snadno dostupné. Varovali předtím odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. Steroidy způsobují, že svaly rostou, spolu s nimi ale i srdce. Tento růst ale není přirozený. Kombinace užívání anabolik, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které mohou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků jsou rizikové hlavně pro mladé amatérské sportovce. Praha 11 připravuje úpravu prostoru u finančního úřadu v Opatovské ulici. Vzniknout tam má polifunkční areál pro potřeby obyvatel, ve kterém budou například byty a nový park. Lidé se můžou podílet na plánování místa. Radnice přijímá jejich připomínky pomocí online formuláře na webových stránkách projektu Nová 11, říká mluvčí městské části Alžběta Plocová.
6: Ten má nabídnout obchody, služby, supermarket, kavárny, restaurace, ordinace, komunitní centrum, byty i veřejně přístupný park. Vzniknout má na 700 parkovacích míst v podzemí a na povrchu, vybudována bude také infrastruktura.
4: Izraelský útok na jihu Libanonu zabil nejméně 7 lidí, včetně jednoho dítěte. Uvedla to agentura AFP s odkazem na libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda před útokem vyzvala obyvatele 9 vesnic na jihu země k evakuaci. Podle libanonské státní zpravodajské agentury NNA ale izraelské útoky zasáhly i jiné oblasti, včetně hlavního města Bejrútu. Šíitské hnutí Hizballáh zase oznámilo provedení dronového útoku na severu Izraele. Kilometrový závod na světovém poháru v rychlostní kanoistice v Maďarsku má nakonec 2 vítěze. Vedle Martina Fuchsy byl organizátory dodatečně ve výsledcích posunutý na první místo také Rus Zachar Petrov, protože rozdíl mezi nimi nebyl v cíli podle rozhodčích dostatečný. Ani jeden ze 2 českých protestů proti změnám ve výsledkové listině uznaný nebyl a Fuchsa na protest nešel na medailový ceremoniál v Segedu. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, později bude přibývat oblačnosti, výjimečně přijdou i mlhy. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů, vítr bude foukat slabý východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Rádio Praha.

Je dominantou Prahy, symbolem české historie a taky sídlem prezidenta republiky. To je Pražský hrad. Největší hradní komplex na světě a taky srdce našeho národa. Místo, kde vládly králové, kde se psaly dějiny a odkud je jeden z nejkrásnějších výhledů.

stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Mým hostem tentokrát bude herečka Anna Prášilová-Fialová. Znáte ji jako televizní i filmovou herečku, ale dnes pozve hlavně do divadla. Na off-broadwayský muzikál 5 let zpět a také na novinku, která je v Davidském divadle a ta nese název Služebnictvo. Hezký poslech!

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Radio Praha a se mnou ve studiu už je Anna Prášilová Fialová. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Herečka a my začneme pozvánkou do divadla Hibernia. 5 let zpět, 17. ledna 2026 jste měli premiéru. A pokud jsem dobře pátrala, tak to není úplně taková ta tradiční Broadway, broadwayský muzikál, ale off-Broadway.
2: Off-Broadway.
1: Off-Broadway.
2: No, určitě tím obsazením, tou kovorností je to vlastně i tou hudbou si myslím, že to není úplně klasický jako muzikálový počin nebo muzikálový kousek, ale je to podle mě strašně krásný, co se teď týče, myslím, té hry, toho muzikálu jako takovýho. Ta hudba je jedna z nejhezčích, co jsem asi jako slyšela a vlastně krásně to vypráví, velice na jednu stranu obyčejný příběh dvou lidí, kteří se potkali a bylo to fajn a pak jim to prostě nevyšlo, co se nám tak všem asi jako v životě nějak stalo a je tam vlastně udělaná jenom ta věc, že já to vyprávím od konce toho vztahu a Ondra Rychlý to vypráví od začátku toho vztahu, takže vlastně mi to přijde jako super, že to je taková docela taková jednoduchá věc, kterou jsme se všichni nějak jako se jí nějak dotkli a je provázaná fakt nádhernou muzikou.
1: A co můžete prozradit, o čem to je? 5 let zpět.
2: No, teď jsem to řekla.
1: No, ale
2: no, jako vlastně víc jako
1: to je tam potom ještě nějaká další zápletka nebo no, nějaký je další?
2: Tam, no je tam takovej jako jeden. No počka, tak
1: jestli to můžete,
2: všechno, ne?
1: Jestli to můžete říct.
2: Takhle, ten základ je, ten ještě, kdybych to popsala teda podrobnější, je, že vlastně Ondra Rychlý hraje Jamieho a já hraju Katy. A Jamie je spisovatel, který je velice úspěšný. A Katy je neúspěšná, nebo prostě nedaří se jí úplně prorazit jako herečce. A vlastně postupem toho vztahu a toho trvání a tý jako jeho vzrůstající úspěšnosti a naopak těch jejich jako dalších a dalších jako neúspěchů a narážek, prostě narážení, nevím, do zdi, prostě takových opravdu jako těžkých situací, kde je ten člověk odmítaný, kor si myslím v této branži, kde se furt s někým má potřebu poměřovat a ta konkurence je prostě kolem je taky jako znatelná, tak vlastně ona začne to hodně nezvládat a on vlastně taky trošku oslepne tím úspěchem. Zároveň jsme se strašně snažili, aby pro diváka ten náš příběh neměl jako, že jeden z nás je špatný a druhý je jako ta oběť nebo chudák nebo ten dobrý, že vlastně oba si tak trošku můžou za to, oba tak trošku podlehnou tomu svýmu osudu a nejsou schopní jako spolu ho nějak spravit nebo spolu prostě nějak bojovat a nějak se jako spojit a vlastně je to od sebe. Jako my jsme zastánci toho, že se opravdu potkali ve špatnou dobu, že ten konec jsme si s Ondrou i s Petou Heškem a vlastně s Kamilou tak si úplně pro příjmení, tak to trapný. Motlovou, dobrý, pardon, promiň, Kamčo. Mě jsme vlastně si na tom konci hezky postavili, nebo jsme si tam vytvořili takovou možnost, že to je třeba o tom, že se opravdu potkali ve špatný čas a že třeba se můžou potkat za 7 let nebo za 2 roky, kdy si a bude to třeba fungovat, což si myslím, že je taky možný, že se někdy prostě lidi, kteří by spolu třeba mohli být šťastní, potkají ve špatnou dobu, no.
0: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Vahalové.
1: Se mnou stále Anna Prášilová-Fialová, herečka, zveme do divadla Hibernia a to představení nebo ten muzikál se jmenuje Pět let zpět. Jste tam v podstatě jenom s Ondrou Rychlým a těsně před natáčením jsem se dozvěděla ještě takovou hezkou věc, že se znáte od malinka.
2: Jo.
1: Pomůže to na scéně, na jevišti, když toho člověka znáte trošku víc?
2: Já si myslím, že určitě, tak jako u nás to fakt specifický příběh, protože naše mamky se kamarádi hrozně dlouho chodili spolu do školy a tudíž my se známe opravdu úplně jako odmala. A jednu dobu jsme spolu i bydleli, když jsme byli oba na konzervatoři a jako Ondra je pro mě prostě jeden z nejbližších kamarádů v životě, který mě fakt jako provází tím životem úplně od začátku a vždycky jsem k němu vzlížela, co se týče hlavně jako smyslu pro humor. Ondra je pro mě jeden z nejvtipnějších lidí, jako který v životě mám. A spojuje nás spousta lásek a k seriálům, k hudbě filmový, k filmům a vlastně k tomu, k té naší práci. Vlastně, když mi zavolali, jako jestli bych do toho nešla, tak jsem, vím, že jako jsem vlastně ani vteřinu nepřemýšlela nad ničím jiným, jenom, že jako jasně, to je skvělý.
1: Je tam Ondra.
2: No, protože to podle mě se vám fakt jako nestane každý den, že si můžete zahrát se s tím fakt nejbližším kámošem a ještě tam jste fakt jenom vy dva, máme tam teda skvělou partu tanečníků a muzikanti jsou s náma na jevišti, což si myslím, že je strašně prospěšný celý ty věci a je to hlavně vždycky uchvatný, když tu hudbu máte živě. A takže jsme si dělali srandu, že kdyby se třeba, jsme se lidem už omrzeli na podívanou my, tak tam prostě furt jsou jako lidi, co se bezvadně hejbou a do toho ty muzikanti, že to má až takovou jako koncertovou formu chvílema a jako je to skvělý, jako s Ondrou se takhle potkat i myslím, že nás to, jestli to jde, tak nás to ještě víc nějak jako zblížilo, že jsme se prostě poznali při té práci, která pro nás byla, myslím, pro oba dost náročná, co se týče toho zpěvu, že to byly takový jako milníky pro nás pěvecký. A
1: bylo to těžší než Iveta?
2: No určitě.
1: Bylo.
2: Protože, jak už jsem říkala, ta hudba je přenádherná a má třeba takovou pro mě jako zajímavost, to se i týče, když je to jako ve formě toho muzikálu, že každá ta písnička je vlastně trošku jiný žánr a je to jako neuvěřitelně těžký prostě zpívání a zároveň i se vyznat v té hudbě občas. Já to mám takový třeba moment, kdy tou rukou, která je zády k lidem, si fakt doteď musím normálně odťukávat jako doby, abych se strefila správně, že a pak se nám s Ondrou dost ulevilo, když jako ti nejlepší z nejlepších jako muzikantů a Krištof Marek, který dělal hudební na studování, tak říkali, že to je fakt jako strašně zrádná ta muzika, že on tam vymyslel ten autor spousta takových jako vychcávek z prominutí, který jsou trošku zapeklitý a když člověk nedává pozor, tak a ještě my se s Ondrou jako nepovažujeme za úplně jako zpěvák, nebo Ondra je určitě muzicky nadanější a hraje perfektně na klavír a skládá hudbu, ale já třeba jako pro mě jsou noty matematika, takže já jako neumím. Já se všechno učím z poslechu a snažím se to tak jenom jako nějak cítit, ale jako nezahraju vám znot písničku.
1: A pardon, stalo se třeba, že jste nastoupila špatně?
2: Jo, teď se mi to stalo před, jsme hráli zrovna včera, ale stalo se mi to představení před tím, že jsem v jedné písnice nastoupila trošku blbě, ale díky bohu to je taková finální pasáž v té jedné. Vlastně my tam máme s Ondrou každý solový písničky, jenom dva duety v tom celém představení jsou. A ten jeden je jako svatba a tam vlastně taková finální, jako takový kousek, kde já vlastně opakuju Ondrovu část a trošku se z něj dělám srandu, takže tam se dalo hezky jako vybruslit z toho, že mě nečekala ještě dvouminutová písnička, kde by se musela zorientovat v tom, že jsem blbě nastoupila, že to fakt byl jako kousek, kde jsem z toho nějak jako vybruslila, ale jsem spocená až na zádech z toho, to bylo hrozný. To člověk ví, ale ten to naštěstí jako snad nebylo poznat.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je herečka Anna Prášilová-Fialová. Ale v rámci toho muzikálu jsem trošku z těch vašich rozhovorů pochopila, když to řeknu úplně jednoduše, že neberete úplně každou nabídku v rámci toho muzikálu, který se dělá v České republice.
2: Jo, nebo ne. Já se nějak...
1: Klidně to řekněte, jak to je.
2: No ne, to já už jsem to tak jako... Já jsem vlastně měla možnost být... tak jsme se i jako seznámili pořádně s Ondrou Brzo Bohatým, který, když napsal legendu jménem Holmes do Karlínského divadla.
1: A to je krásný muzikál.
2: Což bylo úplně taky pro mě jako zjevení tady, co se týče muzikálové scény a vlastně toho našeho nějaký, tý naší nějaký záliby český, že se dělají jako muzikály na písně někoho. A tam se vypíše příběh, který za mě, pardon, viděla jsem i nějaký ty věci, nemluvím o tom takhle, aniž bych něco viděla, za mě ty příběhy jsou takový našroubovaný, moc nedávají smysl, nebo jsou za mě nějak jako plitký a jsou tam našroubovaný písničky, já nevím, od Valdemara Matušky nebo Heleny Vondráčkový nebo někoho. Což jsou všechno skvělí interpreti a jejich písničky mám moc ráda. Ale nějak neholduju jako týhle formě, jako muzikálu, jenom proto, aby si lidi mohli zatleskat a zaspívat jako s lidma. Od toho jsou podle mě ty koncerty trošku lepší, než se tam snažit montovat nějaké jako herectví mezi to a nějaký příběhy. A, takže ten Holmes byl pro mě úplně jako... Jsem byla z toho strašně nadšená a bylo to pro mě strašně zásadní jako zkoušení. Mm. Bylo i pěvecky jsem tam měla takový první jako, troufám si říct, posun nebo něco, že jsem si uvědomila, že ten hlas je opravdu sval, se kterým, když jako pracujeme, tak se fakt jako vyvíjí neskutečným způsobem, když

0: na kurzu 17. listopadu, tak vlastně ke všemu jsem se vždycky jako přihlásila k Pavle a žádala jsem o nějakou pomoc nebo nějaký klid, že vlastně furt z toho zpěvu mám stres docela, i když mě to moc baví, tak jsem v tom taková nejistá. No a pak přišel Anděl Páně v Karlíně od Ondřeje taky, což taky strašně, strašně rádi hrajem a taky jsme se tam vlastně díky Ondrovi nějak potkali jako zrovna i s Ondrou Rychlým nebo s Kristýnou Danielovou, což je moje taky úplně nejbližší kamarádka. Alternuju se v roli se svojí nejbližší kamarádkou Karolínou Wagnerovou. Takže vlastně ta parta, to bych tady mohla jmenovat dál, jsme se tam potkali jako, což je podle mě hrozně vzácný, se potkat ve složení jako hlavní kamarádů. A těch 5 let tak zpět toho byl taky jako hudebně takhle prostě, no a vlastně ty jiný, nebo zeptejte se, no.
1: Tak to mi z toho vychází, ne, hezky, hezky o tom mluvíte, ale vycházíme z toho, že ve vašem případě ideálně, kdyby to byl broadwayský muzikál, nebo kdyby to napsal Ondra Brzo Bohatý, a ideálně, aby tam byli vaši kamarádi. To je taková
0: to jsou takové věci, které jsou, to jsou takové 3 věci, které se mi zatím jako přihodily muzikálově, myslím teď, jako takhle, jako nějak významně, takže to samozřejmě jako funguje pro mě skvěle, ale věřím, že jsou jiné možnosti dobrýho muzikálu. Mně jde prostě o nějakou tu jako kvalitu té věci a kvalitu i, nebo je pro mě hrozně důležitý, jak o tom přemýšlí to vedení divadla, ty tvůrci, jak je to důležitý pro ty lidi, kteří v tom muzikálu jsou, protože jsem se prostě setkala s lidma, který ty věci mají tak jako na salámu, nebo prostě mají ten přístup takový, se kterým prostě nesouzním a myslím si, že jsme se nějak strašně jako spokojili tady, hlavně v Praze třeba, protože když jsem viděla právě muzikál Matilda třeba v Brně, tak byl fakt skvělej a viděla jsem ho pak i na West Endu v Londýně a musím říct, že se mi v tom Brně líbil fakt o moc víc, což je prostě skvělý, takže teď to nechci házet jako na všechny, ale myslím, že tady v Praze jsme se hodně spokojili s nějakým takovým zvláštním jako spojením, to stačí, nebo že prostě tak jako děláme to, na co jsou ty lidi zvyklí a nesnažíme se nic moc jako změnit nebo tu kvalitu hnát vejš, nebo to naše myšlení o tom hnát někam jako jinam a takový jako spohodlnění, jako rozmazlený. Někdy mám pocit ty lidi z toho, i ty tvůrci.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem, což je Anna Prášilová-Fialová. A teď se hezky přesuneme do Dejvického divadla, protože 31. března jste měli premiéru inscenace Služebnictvo.
2: Ano, tak myslím, že jako nejhlavnější téma toho je manipulace. Mm-hmm. Napsal to Wayne Jordan, irský režisér, který to s náma zkoušel, napsal to na motivy nebo četl si hodně, inspirovali ho nejvíc knihy od Marivo a to zkoušení bylo výborný, to zkoušení bylo naprosto skvělý a hlavně díky tomu Vejnovi, kde jsme se všichni shodli, že jsme strašně, nebo ne strašně dlouho, ale že je nádherný pracovat s někým, kde je prostě jednak strašně vlídnej a zároveň ale přesně ví, co chce od nás i od toho výsledku, i od té práce a nějak vás jako vede a že to, že pro mě je prostě vždycky strašně důležitý, že to jde se jako k sobě chovat fajn, hezky, lidsky, a, ale zároveň jako vytvářet fakt něco pro nás jako hodnotního, že to je pro mě prostě vždycky strašně fajn.
1: A služebnictvo v jakém slova smyslu?
2: Služebnictvo je, tak my tam jsme vyloženi tam vlastně i kromě já, Dominik Teleky, hrajeme prosté vesničany. Pepa Trojan hraje pána a všichni ostatní jsou vlastně sloužící, což je Lenka Krobotová, Klára Mlíšková, Pavel Šimčík a Tonča Formanová. A je to příběh, no, je to fakt, tam je zásadní pro mě ta manipulace. Já taky nevím, jak moc ho teď odvypravovat, abych neprozradila moc, ale je to skvělý, je to, můj kamarád měl jako skvělou po té premiéře, nebo skvělý poznatek, že vlastně během toho představení se lidi docela bavějí, což je podle mě fajn a na místě, my jsme se při prvních čtených zkouškách taky dost nasmáli a pak na konci se tam stane takový zvrat a on říkal, že si najednou uvědomil, že všichni kolem něj, včetně něj, byli jako předkloněný v těch sedačkách a pak se vlastně tak trošku jako styděl za to, čemu všemu se jako smál, že ta manipulace, když je takhle neviditelná a jako plíživá, tak je to fakt jako za mě docela zásadní forma nějakého zla nebo nějakého no.
1: A vlastně to odráží docela dost současnou dobu v určité míře.
2: Taky. Myslím si, že určitě ta manipulace je.
1: A v rámci Dejvického divadla vy jste vlastně prošla teď nejen vy, ale celý soubor, celé Dejvické divadlo dvěmi zásadními změnami a to je změna uměleckého šéfa, je tam teď Jirka Havelka a zároveň jste začali hrát a zkoušet a vůbec, no prostě hrát v Galaxii. A do Dejvického divadla se budete vracet, pokud všechno, protože byl tady Martin Mišička, pokud všechno klapne, tak snad začátkem roku 2027 byste se měli
2: vracet. Tohle si myslím, ano, že je poslední informace.
1: A vy tušíte, jak zásadní změny budou v rámci toho Dejvického divadla v těch Dejvicích? Jak se ten prostor promění? Vím, že se určitě bude rozšiřovat
2: hlediště. Trošku se rozšíří hlediště a jinak úplně jako přesně.
1: Jasně,
2: asi netuším.
1: Jasně.
2: Myslím si, že jako myslím si, že tam nějaký jako rozmístění jako šaten na těchto věcí zůstane jako při starým, jenom to bude v nějakém novém kabátu, ale hlavně bude rozšíření toho hlediště.
1: Což pro vás herce je fajn, protože to, tu šatnu máte rádi, tak jak je. A pro vás jako herečku je to velký skok a velký rozdíl z toho vlastně malinkého komorního Dejvického divadla v Dejvicích do Galaxie, která je poměrně velká.
2: Ani asi ne, já spíš jsem měla jako v té Galaxii je to hrozně fajn, tam se udělal neskutečný kus práce a myslím, že se nám tam hraje dobře z toho, co jsem tak pochytila od ostatních kolegů, že tam jsme spokojení, ale za mě je to jako, já tam mám to, že se těším zpátky, protože mám takový, že doma je doma, i když jsem tam vlastně předtím byla jenom dvě sezóny, takže to není úplně dlouho, ale zároveň právě mě strašně vyhovovalo, jak je to malý, i vzhledem ke tím, že jsem měla právě zkušenosti s větším divadlem nebo jevištěm, nebo právě i tím zázemím, tak pro mě jako to štěstí v těch Dejvicích je jedna z věcí, je vlastně ta komornost a i to zázemí, který si člověk fakt tam jako tak jako zaprdí ten svůj stolek a má tam prostě nevím, fotky, zlomasky, voní olé, cokoliv, co vám dělá dobře. A je to tam tak jako vaše, tak to samozřejmě máme teď v té Galaxii, ale prostě tam doma jako doma, no. I za ty dva roky jsem si to stihla jako hodně rychle zamilovat na to, aby se mi stejskalo už. Rýža,
0: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Anna Prášilová-Fialová a teď se dostaneme do té audiovizuální tvorby, protože když jsem vlastně zjistila, že jste součástí Ivety, že jo, Guru, Moniová, ta teprv bude mít premiéru, tak si říkám, ale to jsou hrozně silné a těžké příběhy a ještě navíc je to podle skutečnosti. Mm-hmm. Jak se s tímhle člověk srovnává?
2: Jo,
3: dá se to.
2: Dá se to, no já myslím, že to je vždycky pro herce zajímavý, když je tam něco založený na té skutečnosti, protože třeba ten Guru byl inspirovaný tím příběhem, ale vlastně já jsem se jako nesetkala s tou konkrétní třeba obětí, nebo prostě to bylo trošku jiná forma než třeba v té Ivetě, kde jsem se prostě setkala s Arturem, kde opravdu jako ty lidi kolem vás to máte jako víc na dosah, celý ten život toho člověka, který ho jako máte stvárnit. A no, tak vždycky to dalo nějakou práci se z toho dostat, ale postupem času jsem se nějak naučila, že je hrozně důležitý si jako dovolit si dát ten čas a netlačit na to, aby to už nějak, nevím, odešlo, nebo si jako nepřipustit, že by mě to mohlo nějak vzít víc než zdrávo, protože se to může stát a mně se to i stalo. Ne úplně třeba se všema těma projektama a po každý, ale jako byly těžší dny, jakože říkám, no, bylo pro mě nějak důležitý si připustit, že to je v pořádku a dát si na to čas a postupem času pak i o tom mluvit, ať už na terapiích s kamarádem, nějak to, jako nenechat to někde hnít.
1: Prostě to ventilovat.
2: Určitě, ale samozřejmě jako nějaký dny to nešlo, nějaký dny byly o tom, že jsem si to měla jako jenom tak sama se sebou zavřený, ale...
1: A dokážete si v reálném životě představit, kdo je ta žena, která vlastně podlehne někomu, jako byl Guru Jára?
2: No, jo.
1: Tak já si to vlastně, totiž vůbec nedokážu představit.
2: Tak vlastně je ta postava té Alice, jsem se myslím tam jmenovala, jako tam jsme měli nějaké okolnosti, že byla sama na dceru a finance, manžel, který se jí snažil jako to, o to dítě připravit. Já si myslím, že ta hranice toho jako upadnout do nějaký beznaděje a hledat tu pomoc kdekoliv je strašně tenká. Samozřejmě je těžký si představovat takhle jako fatální osudy nebo situace, se kterýma se člověk, když se s nima nesetkal, tak je to těžší, ale zároveň považuji se za docela citlivýho člověka. Myslím si, že ta hranice je fakt tenoučká, no. Kdy začneme prostě lapat po té pomoci, ať už jakkoliv, nevím, zrovna v tomhle případě EZO, nebo absurdní, nebo...
1: A člověk sáhne vlastně po jakékoliv pomoci.
2: No, v jednu chvíli si myslím, že určitě jo. A naopak zase případ třeba jako zrovna Ivety a myslím si, že i tak trošku tý Simony Moniový je zase to, že se vám děje něco, s čím byste vlastně potřebovala pomoct, ale pokud vy ten problém jako si nepřipustíte a nepřiznáte si, že tu pomoc potřebujete, tak vám zase pomoc není, no. Což si taky myslím, že to tak fakt je, i co jsem se tak setkala jako ve svém životě se situacema z okolních od lidí, který třeba znám, že prostě není pomoci tomu, který vlastně tu pomoc nechce, anebo nevidí ten problém, nebo to, co není v pořádku v tom životě.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové.
2: Jsme ve finále, jsem je stále herečka Anna Prášilová Fialová a mně se líbilo, jste zmínila v rámci nějakého rozhovoru citát od Polunina, tanečníka, teď vůbec nemusíme ho řešit, to je vedlejší.
3: On se chudák, nic moc, no.
2: Trošku se to,
3: trošku mu jeblo.
2: Trošku
3: ale
2: vyhybka.
3: Ano, a ten citát byl fajn.
2: Každopádně ano, herec by měl být stále v pohybu.
3: Mm-hmm.
2: Jak jste si to vzala za své, tento citát? Jste stále v pohybu?
3: Jo.
2: Jo?
3: Já si doufám říct, že jo. Tak tam je důležitý zmínit, že to nemusí být ve fyzickém pohybu, ale což je teda taky super být ve fyzickém pohybu, to jako cítím hodně, když přestanu mít čas se pořádně hýbat, jak rychle to tělo začne vypovídat službu a bolet, ale
2: tak on to myslel i v rámci cestování.
3: Jednak a hlavně podle mě, myslím přesně jako tou myslí a nějak neustanout na jednom místě a furt mít chuť se něco učit nebo objevovat nějaký nový směry, potkávat nový lidi, zkoušet věci jinak.
2: A stalo se vám někdy období, že jste trošku začala být křeček v kolečku? Že to právě no, se přestalo hýbat?
3: Ale jako paradoxně vlastně nemám pocit, že by se mi to stalo na základě toho, že bych se někde jako vyloženě zasekla, ale ono někdy prostě, myslím si, že i když se snažíte to dělat poctivě a dobře nebo být opravdu jako open-minded všemu, tak si myslím, že teď se mi přesně stalo, že nějak se člověk jako zaciklí někde a má trošku krizi, že jako někdy, ať už ta práce je jako sebe víc skvělá, což musím říct, že jsem měla jako, myslím, že v té práci taky velký štěstí, tak si myslím, že se úplně snadno může stát, že prostě najednou člověk, když trošku přestane žít i jako ten svůj život mimo tu práci nebo řešit trošku nějaký jako jiný věci, tak to tak jako člověka trošku sežere vždycky, nebo nevím, nebo možná to nikdo ještě nezažil, ale jako mně se to teď zrovna stalo, no, že jsem byla v takovém, že vlastně všechno říká, to je krásná práce, na to si stěžuješ, ale byla jsem nějaká vyčerpaná a nějaká jako, teď je to furt dokola. Vlastně, jo, takže Premča, dobrý, teď všichni budou jako super, to bylo skvělý a vlastně zítra už to bude jako včerejší chleba a co tady budu dělat, ok, takže teď budu mít týden volno, pak začnu zkoušet, pak bude zase Premča a všichni budou dělat, ježiš, to bylo super, anebo nic moc a vlastně druhý den to vlastně, že tak jako ten život někdy je trošku koloběh, hrozně.
2: Ale to si může říct i truhlář, no zase no, chtějí vyrobit
3: že jo.
2: Stůl.
3: No jasně, že úplně kdokoliv a podle mě je právě hrozně důležitý si tam furt něco jako něco si tam furt zvát novýho, ale hrozně těžký se to udělat ten čas.
2: A mě s tím napadá další rčení no. A říká se, že herec buď leží nebo běží. Souhlasíte s tím?
3: A to jo, jako je pravda,
2: je vlastně, že
3: je pravda, že, no je pravda, že mám pocit, že to fakt bývá tak, že jako buď nemáte skoro vůbec žádnou práci, anebo tak jako občas po večerech hraju, a nebo se můžu úplně z toho zbláznit. Slušně řečeno, že prostě nějak se to nastřádá a nevědomky. Já si pamatuju, že já jsem třeba jednu dobu vlastně chodila s kamarádem tancovat a společenský tance. Já jsem říkala, hele dobrý, teď jsme se neviděli, ale v dubnu mám volno, to je super, to tam jenom trošku hraju a budu mít jako pohodu. A pak fakt nevím, jak se to stane nějakým jedním, že tady řeknu, jo, tak tady 3 dny, to bude v pohodě, tady zaskočím jasně nebo něco. A najednou mu píšu na konci dubna sorry, prostě. A vůbec, no, to se tak stává.
2: Na úplný závěr, na co se těšíte? Co vás čeká tenhle rok?
3: Těším se.
2: A nebo možná, ještě lepší otázka, co by se vám líbilo v té vaší práci? Já vím, že spoustu krásných rolí
3: no, máte jasně, za sebou. Ne, já upřímně právě teďko jsem si tak trošku naordinovala a těším se na to a líbí se mi to, je právě volno trošku. Protože, jak jsem zmínila, že jsem teď právě trošku se do nějakého zvláštního, jako začarovaného kruhu dostala, tak mě teď čeká vlastně volnější období a na to se strašně těším.
2: Se mnou byla herečka Anna Prášilová Fialová. Moc vám děkuju.
3: Taky děkuju.

0: sobota 13. října roku 2018 v Plzni. Neobvykle vysoké říjnové teploty, dosahující až ke 20 stupňům Celsia, vylákaly na odpolední procházku mnoho obyvatel města. Jeden z nich se popěšeně proplétá v okolí řeky Úslavy až ke křížení silničního a železničního mostu. Když prochází neudržovanou částí v okolí řadových garáží, všimne si, že vybetonovaný žlab podél zdi krajní garáže je plný nepořádku a odhozených věcí. Z nich ale zvláštním způsobem vyčnívají pánské boty. Že pod větvemi a odpadky leží lidské tělo, zjistí v zápětí a ve stresu volá policii.
1: V podvečerních hodinách byl v Plzni na Doubravce u garáží nalezen zemřelý muž a vlastně už od prvního pohledu bylo jisté, že nezemřel náhodně, že tam vlastně bylo zavinění cizí osoby. Kolega, který byl na místě, provedl ohledání místa činu, na místě byl i soudní lékař.
2: Co nás tam zaráželo, to byla ta brutalita, který pachatel vůči tomu poškozenému se dopustil při tom útoku. Tam bylo bodný chron, no bylo jich tam prostě hodně.
3: Lidské tělo pouze na pravém boku, určeno nějaké volnější triko s červenohnědými skvrnami, roztržené u levé lopatky, dolní končetiny jsou přikryté napadaným listím. Hlava je silně předkloněná, obličej deformovaný z opření o prsní krajinu. Vlevo na přední ploše krku je rozměrná hluboká rána s ostrými okraji.
0: Vyšetřovatelka Michaela Nosková a operativec František Miller z plzeňské kriminálky jsou za roky ve službě perfektně sehraným týmem, který málo co zaskočí. Tentokrát ale nad zakrvácenou mrtvolou na odlehlém místě nenacházejí slova. Tak devastující útok nevidí často ani oni. Navíc fakt, že obětí je dobře oblečený starší muž, je na tomto místě překvapující. Spíš by tu kriminalisté očekávali někoho z bezdomovecké komunity, která se v okolí často pohybuje.
3: Odkryje také kůže hlavy. Vlevo v čelní krajině je zaschlá rána, která se dostává ke kosti. Lebka je na pohmat pevná. Poranění vzniklo činností druhé osoby, hrubým napadením, nějakou pevnou čepelí, vedenou ve smyslu bodání velkou silou.
1: Ten muž byl nalezen u zdi garáže, kdy na něm byly naházeny odpadky, které se tam v okolí vyskytovaly a ještě byl přikrytej nějakou textilí, byla to mikina. Vůbec se nevědělo důvod, nějaký motiv toho činu, proč k tomu došlo nic. My jsme vlastně ani v těch prvních ještě hodinách v neděli neznali totožnost toho zemřelého. Takže nevěděli se vůbec žádné skutečnosti, za jakých okolností k tomu došlo, kdy k tomu došlo. Akorát byl předpoklad, že k tomu mělo dojít v ten den, kdy vlastně to tělo bylo nalezeno, tak se vyjádřil soudní lékař.
0: Na muže někdo zaútočil pravděpodobně nožem a v horní části těla a na hlavě má bodných nebo bodnořezných ran nepočítaně. Vzhledem k tomu, že v bezprostřední blízkosti místa nálezu je areál garáží a v jejich okolí mají své improvizované přístřešky bezdomovci, probíhá náročné ohledání pozdě do noci. Plzeňská operativa zároveň rozjíždí pátrání po možných svědcích a shromažďuje první výslechy.
1: Druhý den ráno jsme byli svolaní ti, co děláme v Plzni na násilí, a začalo se nějakým způsobem prověřovat, co se vlastně mohlo stát, protože to nevypadalo na to, že by to mělo souvislost třeba s krádeží, s loupeží.
2: Den po nálezu těla jsme tam prováděli šetření a typování podezřelých osob. Tam to bylo poměrně komplikované, protože místo nálezu bylo poměrně v blízké vzdálenosti od jakéhosi skvotu bezdomovců. Takže tam těch osob, které by přicházely v úvahu, tam jako potenciální pachatelé byla celá řada. To bylo, řekněme, pomalu 30 osob, možná ještě víc. Jo. A ještě ke všemu, první den nebyl zřejmý motiv. Takže jako aby se jednou o loupežnou vraždu, to jsme prakticky vylučovali, protože se u ní našly věci. Takže tam to prostě vypadalo, že se stal, řekněme, náhodnou obětí. Ale teďko zase bylo, jako kdo něčeho takového by se schopný, jo? Jako udělat takovouhle věc, že staršímu člověku zasadí zhruba 70 bodných ran, a to především do oblasti hlavy.
0: V pitevním protokolu soudní lékař uvedl, že muž zemřel v raních až dopoledních hodinách potom, co na něj vrah zaútočil nejméně 74 bodnými ranami, které byly vedeny velkou silou v horní části těla. 18 ran směřovalo právě proti hlavě a o jejich intenzitě svědčila skutečnost, že několik z nich proniklo dutinou lební. Vrah na svou nic netušící oběť zaútočil pravděpodobně nejprve ze zadu a v bodání pokračoval i ze předu. Útok musel začít ve stoje a trval, i když starý pán už jen bezmocně ležel na zemi. Zvláštním nálezem bylo, že útočník mu propíchal obě dlaně.
2: Takže už jsme začali pomalu přemýšlet o tom, že to asi máme co dočinění, řekněme, s nějakým duševně narušeným člověkem. Takže v rámci šetření jsme prověřovali všechny možné události, co se na území města Plzně staly. A přišli jsme na případ, kdy přecházela paní tady u pivovaru a nějaký člověk, nějaký neznámý pachatel v té době, naprosto bezdůvodně zezadu na ní zaútočil.
1: Ta žena přecházela silnici a všimla si ještě předtím, než tu silnici začala přecházet, že tam stojí nějaký muž. Nevěnovala mu pozornost, začala přecházet silnici směrem k pivováru, pak si všimla, že ten muž jde za ní. Ona odbočila směrem k trolejbusové zastávce a najednou ucítila bolest v zadní části stehna. Nevěděla, co se děje, otočila se pouze a viděla toho muže, který šel za ní po tom přechodu, jak utíká a vbíhá do areálu pivováru. Začala sama panikařit, nevěděla, co se děje, měla u sebe igelitku, tou si zaškrtila tu ránu na noze. Dojela domů, slíkla kalhoty, až tam zjistila, že má řeznou bodnou ránu na zadní části stehna. Takže jela taxíkem k lékaři, ani jí nenapadlo si v ten okamžik zavolat sanitku a tam jí tu ránu museli sešít a vlastně takhle se o tom dozvěděla policie.
0: Zranění policii nahlásili lékaři s tím, že o nějaké škrábnutí rozhodně nešlo. Žena měla zezadu na stehně hlubokou řeznou ránu, dosahující až ke svalu, a po ošetření skončila na lůžku a pohybovat se mohla jen s berlemi.
2: Takže jsme ten případ začali dávat do souvislosti s tou vraždou teda, což se nám potom i ve finále potvrdilo. Takže jsme typovali všechny možné trasy, protože to se stalo u pivováru s tou paní napadenou. A k vraždě vlastně došlo ve čtvrtí, která se jmenuje Doubravka. Takže kdyby pachata pokračovala dál z centra směrem na Doubravku, tak by k tomu místu došel. Takže tuto místo jsme všechno prověřovali. Veškerý kamerový záznamy jsme stahovali, prohlížel se to, kam jsem se navezl spoustu lidí z řad té komunity bezdomovců, ale tam to prostě nikam nevedlo. Takže jsme se i prostě typovali všechny přístupové trasy. Tam to vypadalo, pokud by se jednoho člověka, který se tam na to místo nedostal, tak v blízkosti se nachází hlavní vlakové nádraží. Takže tam už jsme se snažili zálohovat záznamy z kamer.
1: Ta žena akorát popsala jeho oblečení, nedokázala ho popsat, ale tím, že nám vlastně řekla, že zaběhl do areálu pivováru, tak my jsme si hned zajistili kamerové záznamy právě z pivováru tady z plzeňského Prazdroje, kdy jsme viděli osobu, která vbíhá do areálu, ale vzhledem k tomu, že to byly brzký ranní hodiny, nějak po 5. hodině ráno, takže byla ještě tma a ty kamerové záznamy zase nebyly tak moc dobrý, takže my jsme vlastně akorát tam viděli nějaké reflexní prvky na tom jeho oblečení. On byl oblečený do tmavého oblečení. My jsme předpokládali, že má na zádech batoh a tuším, že na nohovicích měl nějaký jako jiný odstín. Něco, co nás zaujalo.
0: Další kamery v pivovaru ukázaly, kudy přesně se muž pohybuje. A také se potvrdilo, že areál opustil ve směru, kde se v zápětí měl odehrát vražedný útok. Intuice kriminalistům napovídala, že jsou na správné stopě.
1: Začalo nám to víc nahrávat do karet, že to zřejmě by mohl být ten pachatel, ale pořád jsme k němu neměli vůbec nic, protože my jsme akorát viděli tmavé oblečení a to bylo všechno. Podle způsobu, jak se pohyboval, takže to je spíš mladší člověk, ale to bylo všechno, my jsme k tomu dál nevěděli. Bylo to prostě zvláštní, že máme ve velmi blízké době dvě napadení, kdy prakticky nedávají vůbec smysl a jakože by se tady po Plzni pohyboval člověk, který by jen tak napadal lidi, to prostě bylo zvláštní, takže jsme právě začali pracovat s tou variantou, že se jedná o toho samého pachatele.
0: Od útoku a nálezu zavražděného muže neuplynulo ani 24 hodin, když se vyšetřovatelka Michaela Nosková propojila s rodinou, která volala na policii a nahlásila, že od sobotního dopoledne pohřešují 70-letého tatínka a manžela, který se nevrátil z pravidelné procházky. Jeho popis naprosto odpovídal popisu ubodaného muže a rodina si tak od kriminalistů vyslechla zdrcující zprávu. Mohla ale jeho ranní procházka souviset s napadenou ženou.
1: Samozřejmě všechno tohle to jsme zjišťovali, kdy, ale paní je cizinka, takže jako žádná souvislost tam nebyla. Hlavně ten zemřelý pán, tak jsme vlastně od rodiny zjistili, že chodil rád na procházky. Byl to důchodce, takže on se v té době prostě byl ráno projít.
0: Ani tady tedy policie nezískala žádné vodítko k posunu ve vyšetřování. Byla neděle. A v médiích i na internetu se spekulovalo o zákeřném nebezpečném útočníkovi s nožem, který v Plzni zezadu útočí na nic netušící oběti. Plzeňská kriminálka byla na nohou a řešil se další postup.
1: Samozřejmě pro nás to znamenalo, že jestli se nám pohybuje po Plzni někdo takový, tak prakticky nevíme, kdo bude jeho další obětí, koho může znovu napadnout, kde může zaútočit. Nevěděli jsme vůbec nic. V ten okamžik jsme neměli opravdu nic, nevěděli jsme, jestli ta osoba je stále v Plzni. Neměli jsme ani čeho se pořádně chytnout.
0: Zatímco část týmu detailně sledovala archiv i online přenos z městských kamer a hledala muže s batohem a reflexními páskami na tmavém oblečení, policejní hlídky v ulicích se snažily prohledat místa, kde kamery nebyly a kontrolovali osoby odpovídajícího popisu. Uplynulo 24 hodin od nálezu těla, když vyšetřovatelce Michaele Noskové zazvonil telefon.
1: Najednou se ozval operační důstojník a ptal se mi, jestli už máme pachatele vlastně k tomu, co se odehrálo v sobotu. A já poté, co jsem mu sdělila, že ne, tak mi řekl, že na Rokycansku momentálně zadrželi člověka, který napadl policejní hlídku. Formou telefonické konference nás propojili. Já jsem mluvila s kolegou, který byl na místě. Byl to člen té hlídky, která byla napadena. On mi popsal člověka, který ho tam zadrželi a de facto se popis shodoval s tím, co my jsme měli na toho pachatele, takže vlastně jsem ho takto zadržela jako podezřelého ze zvlášť závažného zločinu vraždy.
0: Ani ne 30-letý Tomáš Dunka se na Rokycansku pokusil vloupat do zemědělské budovy, ale viděl ho přitom majitel a přivolal policii. Dunka se prý ukrýval v trávě.
1: Na místo přijela hlídka a on tam napadl naší kolegyni golfovou holí. Takže byl na místě teda i psovod a tímto způsobem vlastně byl pachatel zadržený.
0: Policisté ho přitom několikrát vyzvali, ať se vzdá, ale Dunka na něj jen hystericky křičel a mával kolem sebe těžkou golfovou holí. Policistka se v poslední chvíli vyhnula, když úder směřoval na její hlavu a agresor tak zasáhl její rameno. Použili tedy pepřový sprej a služebního psa a konečně se jim rozuřeného Dunku podařilo zneškodnit a nasadit mu pouta.
1: My jsme pachatele zadrželi v neděli 14. října v 17.25, to znamená prakticky 1,5 dne poté, co napadl paní u pivováru a následně zavraždil pána u těch garáží.
2: Na první pohled jsme viděli před sebou člověka, který tak nějak neuznává žádný konvence. Jo. To byl prostě člověk, takový nespoutaný živel, bych to řekl. Vlastně poměrně těžká domluva.
1: V době zadržení měl na sobě oblečení, které měl na sobě v době, kdy se dopustil toho protiprávního jednání, a to mikinu a pracovní kalhoty šedočerné s reflexními pásky, které korespondují vlastně s oblečením, které my jsme měli na těch kamerových záznamech z toho pivováru. Měl u sebe golfovou hůl, s kterou vlastně napadl tu naší kolegyni, tu policistku. Dále u sebe měl dva kusy šroubováku a odlamovací nůž. Jednalo se o odlamovací nůž, kterým napadl paní u pivovaru. Vlastně ten jeho první útok, k ní přistoupil zezadu a tím odlamovacím nožem ji vlastně vodnul do jejího stehna zezadu.
0: Z prvotních informací o Dunkovi vyplynulo, že už 10 let pobírá invalidní důchod kvůli diagnóze schizofrenie. Ale otec ho před pár dny nahlásil, že se neléčí a je agresivní.
1: Jako zadrženou osobu vyslýchali kolegové, od kterých jsem měla informace, že to s ním není zrovna jednoduchý. Vzhledem k tomu, že on byl na jakýchsi vlnách, fungoval. On chvíli mluvil naprosto normálně a potom najednou byl prostě úplně, mluvil úplný nesmysly.
2: Nakonec jsme se teda někam dopracovali, popsal nám to, uvedl skutečně i o tom, že napadl tu ženu. Pak jsme se dostali k té vraždě, on to popisoval jako naprosto chladně, naprosto, že to vůbec prakticky nezajímalo, že to bral jako takovou samozřejmost, že se do toho dopustil. No a byl zadržený, tak vlastně sepsali protokol osoby zadržené. A bylo to docela taková těžká komunikace s ním, protože on neustále skákal do řeči, neustále se k něčemu vracel. Prostě to bylo těžké s ním se domluvit.
1: Můj první s ním kontakt byl, že jsem přišla do místnosti, kde jej vyslýchali, a on začal, to je ona, to je ona. Já jsem nejdřív nechápala vůbec, o co se jedná. On do Plzně přicestoval den předtím z Českých Budějovic. On pocházel z jižních Čech. Přicestoval vlakem, byl uživatelem drog. Vlastně napadl tu ženu kousek od hlavního nádraží vlakového, kdy nedokázal teda vysvětlit proč. Poté se dostal do míst, kde viděl ženu, která byla zrzavá v modrém kabátě, venčila tam psy. Podle něj ho urazila. Na dotaz, jak ho mohla urazit, jestli s ním mluvil, budu citovat, jsem měl ve smyslech, že mi chtěla urazit, urazila mi pohledem. Ta žena vůbec nic netušila, šla normálně, venčila psy a někam zahnula. On to prostě pojal tak, že mu jakoby utekla, ale nebylo to, že by vyloženě před ním utíkala, prostě mu zmizela, ta paní zahnula, on uviděl pána, toho pána minul, otočil se k němu a bodnul jej ze zadu do krku. Následně vlastně mu těch rán nožem svým motýlkem zasadil víc, rány byly vedeny zejména ze zadu. První rány byly, když pán stál, později už to bylo, když pán upadnul a ležel. On ho poté se snažil za pásek odtáhnout do těch míst, kde byl ten pán nalezený. Pásek mu praskl, což zase odpovídalo tomu, co kolega zjistil na místě činu při ohledání. A to byly právě i indicie, které mohl vidět pouze ten pachatel. Takže vlastně ho odtáhnul do těch míst, tam ho zaházel odpadky, které se tam nacházely v okolí, sundal svoji mikinu, kterou, jak řekl, měl od maminky, a toho ještě jakoby přikryl, aby nebyl vidět.
2: Nakonec jsme se to domluvili, popsal ten průběh, všechno to sedělo, i ty bodný poranění, co jsem popsal, naprosto všechno sedělo. Dokonce uvedl, kam zahodil i ten vražedný nástroj, to byl nůž, byl to takzvaný motýlek. Ten jsme podle toho, co nám řekl, tam skutečně v tom místě, co uvedl, našli. No, takže jsme se k tomu dopracovali, potom nějakým způsobem jsme to s ním sepsali. Když jsme ho požádali, aby to podepsal, tak se zachoval naprosto prapodivně.
1: Měl nějakým způsobem parafovat ten protokol, přečíst si ho, jestli to souhlasí s tou jeho výpovědí, tak on vlastně, budu zase citovat ze spisu, poté, co mu to bylo předloženo, tak uvedl, všechno je špatně, stoupnul si, otočil se k vyslýchajícímu a stáhnul si kalhoty a uvedl, sežeňte si důkazy, protokol podepisovat nebudu. Protokol zmuchlal a hodil do rohu místnosti.
2: On to udělal, že prostě předtím měl nějaký, řekněme, on byl teda pod vlivem drog, jo, a pod tím vlivem drog prostě jednal pod nějakýma představama a prakticky toho člověka napad bezdůvodně. A když nám to začal prostě popisovat, tak už na tom místě, kde byl, chtěl napadnout nějakou ženu, která tam venčila psa. Takže ta žena před ním se vzdálila rychlým krokem, takže on jí prakticky nedošel nebo nedoběh. Takže prakticky si, když to takhle řeknu, zachránila ta paní život. A pán, který tam šel na procházku, čistě náhodou tam šel na procházku,

0: To nevyspytatelný člověk.
1: Ten pán zřejmě vůbec nic do poslední chvíle netušil a prostě najednou ho napadne ze zoru do krku a zvláštní je, že i soudní znalec prohlásil, že s takovouto brutalitou se ještě nesetkal. Tam bylo strašně rán, které byly vedeny na hlavu. Nožem na hlavu, bodný poranění vlastně v krku, v okolí míchy, v míše. Když bychom se podívali do znaleckého posudku, tak bezprostřední příčinou bylo bodné poranění v oblasti horní krční míchy.
0: On to bral jako, že si jako neuvědomoval, ne, že neuvědomoval, že prostě mu na tom člověku absolutně nezáleželo. Naprosto plochý člověk bez nějakého cítění, soucitu. Prostě on to popsal, jako kdyby řekl jedna, dvě, Honzady.
2: Drogy, které užíval už léta, mu zřejmě zcela zatemnily mysl. Dunka u výslechu odvyprávěl, že do Plzně přijel už v pátek a na nádraží ukradl batoh, se kterým ho zachytili kamerové systémy. Čekal na ranní autobus a zatím se toulal v okolí nádraží a řeky. Tam potkal ženu, na kterou zaútočil kolem 5:00 ráno, když byla ještě tma. Byl prý pod vlivem drog a nespal a myslel si, že mu ukradla platební kartu, a tak se za ní rozeběhl a zezadu jí řízl nožem do stehna. V jiné verzi ale tvrdil, že žena ho urazila pohledem. Pak utekl, proběhl areálem pivovaru a u garáží doběhl nějakého pána. Dal mu ránu motýlkem zezadu do krku a když se otočil, zaútočil na něj pěstí. Pán spadl na zem a jak ležel na břiše, Dunka si na něj klekl a začal ho bodat do zad a do hlavy. Pak ho odtáhl ke garáži, do úst mu dal ponožku a propíchal mu dlaně. Tělo zaházel odpadky a navrch hodil svou mikinu. To vše policie skutečně zaznamenala při ohledání.
1: On nám popsal místo, kde odhodil ten nůž. Ten nůž tam byl opravdu nalezený, takže vlastně to mohl vědět pouze pachatel. Ta mikina, která tam byla, kterou byl ten zemřelý pán přikrytý, ta patřila jemu, což bylo následně taky potvrzeno.
2: Dunka neustále opakoval, že je nemocný člověk a léčí se jako schizofrenik, takže za nic nemůže. Posudky lékařů a analýzy provedené po odebrání jeho krve a moči ale mluvily proti němu.
1: Znaleckým zkoumáním byla prokázána v moči a krvi přítomnost extáze a v moči navíc stopy pervitinu. Samozřejmě, pokud berete nějaké léky na schizofrenii, tak byste neměl brát žádné drogy.
2: Dunka si prošel dvojím znaleckým zkoumáním a ani jedna ze soudních znalkyň v oboru psychologie a psychiatrie jeho schizofrenii nepotvrdila. Podle nich trpěl toxickou psychózou způsobenou množstvím dlouhodobě užívaných drog.
1: On vlastně se pořád bránil tím, že je schizofrenik, že by vůbec za to neměl být stíhán ani odsouzen, kdežto znalkyně opravdu se tímhle tím případem zabírali a opravdu i perfektně potom následně u hlavního líčení u soudu zdůvodnili své závěry a díky tomu on byl i odsouzen.
2: Tomáš Dunka byl v prosinci roku 2019 odsouzen k výjimečnému trestu, podle kterého měl strávit za mřížemi 22 let. Soud navíc stanovil, že se musí podrobit ústavnímu ochrannému léčení psychiatrickému a protitoxikomanickému.
0: Tu ten člověk, ten byl naprosto bezébron, jo. Tak o tom se dá předpokládat, že kdyby se začal takhle uvažovat, jak uvažoval v chvíli útoku, tak skutečně asi by došlo k dalšímu útoku na dalšího člověka.
1: Nikdo nedokáže odhadnout, jak on by se zachoval dál, protože on to bral jako nějaký démon, který mu prostě vždycky vnukli jakoby tu myšlenku, že má něco udělat, a proto se choval, jak se choval. No.
2: Tomáš Dunka si ze svého výjimečného trestu neodseděl ani celý rok. Ve valdické věznici spáchal v roce 2020 sebevraždu.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Rádio Praha. Vědci už dávno našli společnou řeč ohledně toho, jak stabilizovat rozkolísané klima. Dokonce i vlády prakticky všech zemí světa v roce 2023 našly společnou řeč a postavili se za rychlý odklon od fosilních paliv. U nás průzkumy veřejného mínění ukazují, že Čechy zajímá příroda a krajina a jejich dobrý stav. A přesto všechno se zdá, že pokud jde o ochranu přírody a klimatu, tak společnou řečí jako národ ani jako lidstvo rozhodně nemluvíme. Jak z toho ven? Já jsem Jan Kaliba a právě o tom budu dnes mluvit se zástupci dvou vzdálených generací.
1: Leonardo Plus.
0: Ty dvě generace reprezentují Ivona Gajliová, ředitelka Ekologického institutu Veronika a spoluzakladatelka společenství skupiny Klima Babičky. To je docela nedávná záležitost. A Ivona Gajliová také obdržela ocenění, mimo jiné prezidentskou medailí za zásluhy prvního stupně. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A druhým hostem je Prokop Pithart, dokumentarista přírody a také kolega moderátor pořadu Podhoubí v Českém rozhlase na rádiu Wave. Nebudu prozrazovat, kdo je která generace, ale prozradím, že dohromady je vám stejně jako Davidu Attenboroughovi. To jsem si spočítal. A také je důležité říct, že natáčíme v rámci festivalu AFO Olomouc, kde je právě hledání společné řeči a vzájemného porozumění ve společnosti jedním z letošních témat. Natáčíme v divadelním sále Konviktu Uměleckého centra Univerzity Palackého tady v Olomouci a jsme rádi, že je i přímo tady s námi publikum, které také dostane šanci se ptát. Když se vrátím k tomu, co jsem říkal úplně na začátku, tak věda je jasná, vlády se shodly, všichni tak nějak deklarujeme, že máme rádi přírodu, málo kdo asi řekne, že ji rád nemá, a přesto začíná země narážet na své limity a současné vlády zemí jako Spojené státy a nebo teď i Česko popírají nebo zpochybňují změnu klimatu jako takovou, oslabují nebo podle některých rozkládají instituce, které mají zajišťovat ochranu přírody, životního prostředí, a přitom k tomu dostali mandát od voličů, takže se nedá říct, že by to byla libovůle nebo náhoda, tak kde se stala chyba podle vás? Myslím teď v té komunikační rovině. Prokope.
3: Dobrý den. Já si myslím, že jedna věc je, jestli když čteme výsledky veřejného mínění, kde můžeme vidět, že spousta lidí nebo skoro většina lidí u nás má rádo přírodu, že opravdu už většina věří tomu, co říkají vědci, čili že klimatickou změnu opravdu způsobuje lidská činnost a spalování fosilních paliv. Tak to je jedna ta rovina. A druhá ta rovina je, jestli my jako jednotlivci to reálně vidíme a cítíme na vlastní kůži, na vlastní oči, což třeba teď, zrovna v tyto dny, můžeme vidět, prostě jsou spálený trávníky vlastně na mnoha místech na konci dubna. Já to teda sleduju s dost těžkým srdcem a myslím si, že ta nejistota, která občas vyvstává kolem toho, jak to teda s náma třeba bude, nebo jak to s tím klimatem je, tak ta způsobuje, že někteří se můžou té příležitosti chopit a vlastně pokoušet se měnit ten kurz směrem, který jim vyhovuje. Čili například popírat to, že člověk může za změnu klimatu. To vidíme teď v takový velký vlně, ale ona není úplně nová, protože Václav Klaus například velmi ovlivnil a jeho politika velmi ovlivnila tu rychlost, jakou česká společnost přijímala ten fakt, že klimatická změna je tady a teď a že je s tím potřeba něco dělat. A myslím si taky, že to, že to komunikačně často kolabuje, je způsobený, že jsme dost odpojení od přírody a od krajiny, protože my často nevíme, co se děje na poli za naší vesnicí nebo v lese za naší vesnicí a jak bychom potom mohli vědět, co se děje s naší planetou, což je jako strašně komplexní, složitá věc.
0: Ivona Gajliová, kde podle vás udělali chybu? Vědci, média, environmentální hnutí?
2: Jako každý udělal nějaké jiné chyby a já myslím, že velká chyba je uvnitř toho, jak se mluví o tom, co se má stát, a že se o tom mluví strašně špatně ve smyslu, budeme si muset odříct, nebudeme už moct lítat, nesmíme jíst maso, místo aby se o těchto věcech, které přispívají k dobrému životu, mluvilo úplně opačně. A bohužel se tak mluví jako v akademické sféře taky, což mě hodně překvapuje. Místo aby se ukázalo na to, jak je krásný jet s dětma na výlet vlakem, jak budeme mít příjemné domy, když si je spravíme, jak se nám bude líp žít. Toto se vůbec jako v souvislosti s tím, co je potřeba udělat, co znamená dekarbonizace, nezdůrazňuje a pojmenovává se to špatně. Tak to mně přijde, že je jedna z chyb, o kterých se hůř mluví. A potom já trošku si myslím, že ano, vlády se přihlásily, já jsem vděčná za ta gesta, za Pařížskou úmluvu, ale nedělají to.
0: To znamená, čtu z toho, že doporučení je celé to vlastně přerámovat, hlavně tedy tu změnu klimatu, která je hodně abstraktní a vzdáleně vnímaný problém. Je na to vlastně ještě čas a prostor a vlastně už to jako hmatatelně i vidíme. Evropská komise už zelené dohodě vlastně moc neříká. Zelená dohoda už to teď jako přerámovávají na průmyslovou dohodu a mluví se o konkurenceschopnosti. To jenom dávám jeden jako příklad. Vidíte snahu to přerámovat a není na to vlastně už pozdě?
3: Možná jsem naivní, ale já mám pocit, že všechno zlí je pro něco dobrý a že to, co tady teď vidíme komunikačně, co se děje ohledně klimatu, zpochyňování základních věcí, když to jako uchopíme za dobrý konec, tak to teoreticky může zafungovat jako takový urychlovač, protože ta akce, třeba stran motoristů, ty jejich akce, vyvolávají prostě nějaký protireakce. Vidím opravdu silnější zájem o klima, o životní prostředí, dostávám daleko víc otázek k obnovitelným zdrojům a tak dále, takže je vidět, že oni vlastně na to téma nasvicují ty reflektory. Česká společnost, veřejnost, bohužel docela klopítá za tou odbornou veřejností informačně, protože tam opravdu je propast, nebo byla dlouho, ten odborný jazyk a ten způsob vyjadřování nevtáhnul tu veřejnost do těch témat dostatečně a spousta lidí opravdu neví a nemá základní informace. Do toho se dozví poprvé, že zelená dohoda nám chce zakázat auta a už tomu jako dlouho věří, aniž by věděli vlastně, co to ta zelená dohoda je. Čili myslím si, že bychom mohli tuhle tu situaci opravdu využít tomu, aby naše společnost byla zelenější, než byla před nástupem této vládní garnitury.
0: Není třeba ta krize teď s Hormuzským průlivem zrovna ta šance na to přerámování, protože asi to není tak, že lidi milují fosilní paliva a za každou cenu je chtějí používat, ale chtějí prostě se levně, co nejlevněji přepravovat a víceméně pokud se dostanou k jinému způsobu a bude to pro ně výhodné, tak to asi začnou dělat a vidíme, že fosilní paliva najednou, aniž bychom na to mohli mít vliv, tak prudce zdražují a není to poprvé. Ale na druhou stranu, paralelně nám tady ve společnosti běží dezinformační kampaň k větrné energetice.
2: Já úplně jako přerámování nevěřím, nebo nemyslím si, že se to má dělat, protože to je vlastně jako jakýsi ustupování. Já jsem tím myslela, co jsem říkala předtím, spíš jako nazývat věci pravými jmény. Člověk myslel, že lidé budou věřit tomu obnovitelným zdrojům, komunitní energetice ve smyslu bezpečnosti, odpoutáme se od diktátorských režimů, protože to od nich nemusíme kupovat, nebudeme živit válku. Já si pamatuju v 90. letech, když jsme začínali jezdit do Rakouska s exkurzema na obnovitelné zdroje, na pasivní domy, tak tam to říkal skoro každý starosta ve vesnicích, nebudu kupovat od Sadama to a od Putina něco jiného, jako plyn. Tak já bych se bála jako přerámovávání debat o zelené dohodě, protože si myslím, že to, proč je to vykolejené a proč se spojila u nás zelená dohoda s autama nebo se spalovacími motory, je jako taktika, je to nějaký nálepkování a když se to přerámuje, tak se nálepky vylepší těch, komu to šlape na kuří oko. Tam je to totiž tak, když jste mluvil o rozvracení jako institucí, tak ono to zadání je někde i mimo vlády, že jo, vlády nejsou dneska to nejmocnější na světě, jako bohužel, jako ta fosilní lobby se brání a možná ještě jako další zájmy se brání, nebo určitě se další zájmy proti těm potřebným změnám, no, tak není to vlastně lehké dostat ty lidi na svou stranu. No, hledejme cesty, no.
0: Posloucháte Leonardo Plus z olomouckého konviktu s Ivonou Gajliovou a Prokopem Pidhartem.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
0: Pojďme si víc říct o vašich komunikačních metodách, o životním prostředí, o přírodě a o tom, jak fungují u vás, Prokope. Je to lék na to, o čem jste mluvil, na to naše odpojení od přírody? To, že zkrátka lidi potřebují vidět velmi přístupnou formou a velmi názorně, co mají za domem a že když to hodně zvulgarizuju, prostě brambory nerostou v tom igelitu, v samoobsluze?
3: Jo, jedna věc jsou ty informace, ale myslím si, že ještě předtím je něco daleko silnějšího a to je vztah a láska, protože děti tak nějak přirozeně do nějakého věku tu lásku ke světu a fascinaci světem mají, umí jako to žít. Bohužel jsou časem z toho, jak říká můj oblíbený Ken Robinson, educate out, jako jsou z toho vlastně jakoby odvzdělávání ve školách, kde se stigmatizujou chyby, kde není často ta živná půda pro ty dětský talenty podporována. Takže myslím si, že naším úkolem je opravdu pracovat u dětí odmala, aby co nejvíc v té přírodě byly, aby přírodopis nebyla jenom jako otrava dvakrát týdně těch 45 minut, kdy sedí v té učebně, ale kdy opravdu půjdou ven. Já se snažím o přírodě dělat videa, krátký na Instagram, delší, všude možně jinde. A mám jako velkou radost, když to pouštějí rodiče svým dětem, když se na to koukají jako večerníček, když si to pouštějí ve škole a když dokonce i učitelé, učitelky potom jdou ven s těma dětma a zkoušejí to, co viděli na mých videích nebo v mých pořadech. To je pro mě vlastně hrozně silná zpětná vazba. A opravdu se ukazuje, že mě osobně, ale nejenom mě, ale jsou na to data průkazný, že děti, který v té přírodě k ní si udrželi ten vztah k ní a cítějí se být jako součástí toho prostředí, tak opravdu si třeba už myslej v útlým věku na profese, kterým by se chtěli jednou věnovat. Takže mě píšou třeba děti, které byly před x lety, že si teď vybírají nějaký přírodovědný střední školy nebo zemědělský. Rodiče píšou, že jejich děti už ví, jako čím chtějí být po té, co byly na našem přírodovědným táboře.
2: Já myslím, že všichni ti, kteří se věnují ekologické výchově dětí, tak o tom to touží a snad dostávají dost často jako dobrou zpětnou vazbu, ale mně přijde, že jsme toho ztratili víc. Jo. Že nežasnem nad zázraky přírody, ale i nad zázraky jako geologickými. Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně, že Kantov. My nežasneme nad hvězdným nebem, protože ho nevidíme skoro z města a nedíváme se na ně. Díváme se případně, já se nechci dotknout, díváme se na videa nebo v planetáriu. Ale to přemýšlení o tom, jak je to možné, jak je možné, že strom žije 300 let na jednom místě, vytáhne vodu do 40-50 metrů, my nad tím nepřemýšlíme, protože jsme ztratili jako vůbec jako vztah jako těm přírodním vědám, protože jako si myslíme, že když se něco strčí do zásuvky, tak to funguje. Pak se může stát, že se zpochybňuje příčiny klimatické změny. Je stejně dobré říct, já důvěřuji tomu, ten to tam psal někde a je to úplně stejné, jak když to říká člověk, který se v té vědě vyzná, v té konkrétní věci. Ja? Z toho je mi velice smutno. Jo? Vy jste se ptal, kde udělali vědci chybu? Já nevím, ale jednu chybu dělali.
0: Nešli na Instagram.
2: No, já taky ne, ale že čeští vědci teprve krátkou dobu věci jako v těch klimatických vědách se stávají tím, co se v Británii dávno jmenovalo angažovaný vědec. Stávají se těmi, kteří nejenže tvoří nebo bádají a dávají to někdo do svých prací a v takové veřejné debatě se potom snaží být, jakoby snažili bývat velmi jako neutrální, aby se neřeklo, že je to nějaký aktivista. Proto tak dlouho u nás trvalo, než se objevili lidé, kteří už to nemohli vydržet, jako je třeba profesor Trnka, který mluví opravdu angažovaně, jo, a jako jsou jako mnozí věci po světě, kteří zjistili, že ta jejich věda nestačí, že to oni udělali všechno, vysvětlili to ve svých pracích všechno, potom s tím předstoupili třeba James Hansen před americký kongres někdy v 80. letech a stejně to nestačilo, tak posléze se stal, nakonec získal cenu za občanskou angažovanost, protože protestoval u Bílého domu proti ropovodu z Kanady, nebo přes ta indiánská nebo doboruda teritoria. Člověk musí být zaraz vědec, zaraz občan a každý z nás musí být zaraz jako to, co je, ale taky musí být jako tady pro tu společnost. No.
0: Já využiju toho, co jste teď řekla, ten domorodý národ ve Spojených státech nebo v celé Americe, to jsou lidé, kteří ty komunity stále mají k té přírodě velmi blízko, jsou na ní velmi závislí, vlastně tak jako my, ale mnohem víc si to uvědomují, jsou to skupiny tady u nás hodně romantizované, ale já, když jsem se reportážně mezi nimi pohyboval, natáčel s nimi jak v Severní Americe, tak vlastně i v Brazílii, v Amazonii, tak když se s nimi bavíte, tak opravdu ta navázanost na tu přírodu a ta blízkost a to, jak si uvědomují a mají v sobě ten úžas z toho stvoření, můžeme to tak asi říct, je stále velmi silné. Můžeme si pustit první ukázku.
4: Říkají nám lososoví lidé severozápadního pobřeží, protože tahle ryba je pro nás část roku hlavním zdrojem obživy. Ale od té doby, co na horním toku řeky Klamath stojí čtyři přehrady, je ta řeka pro ryby smrtící. Voda je někdy moc teplá a taky úplně zelená kvůli řasám.
5: Když nedávno zahájil provoz ropovod číslo 3, tak jsem se cítila strašně a brečela jsem. Bojovala jsem proti tomu, dokonce mám za to zápis v rejstříku. Trestu. Ta stavba má dopad na nás na všechny. Žijeme po proudu Mississippi od toho ropovodu. Chceme čistou vodu a aby těžební průmysl zmizel z domorodých území.
6: Od dětství se učíme, že les je jako náš příbuzný. Dává nám obživu, léky, bezpečí. Tak to k němu máme jiný vztah. Pro vás je prales pouze ekonomický majetek, který lze využít k obohacení. Třeba tím, že ho vykácím a začnu na jeho místě pěstovat soju. Pro nás je to nepochopitelné. Nás rodiče od malička učí chápat, že princip života je kolektivní, ne individuální, jako u vás. A když mluvíme o kolektivu, ten zahrnuje nejen lidi, ale i strom, zvíře nebo řeku.
7: Máme filozofii, které říkáme tekopora, neboli umění dobře žít. Dobře žít pro nás znamená probudit se, zpívat, usmívat se, sázet, sklízet, mluvit s příbuznými a být šťastní v lese.
0: Abych ty mluvčí představil, byli to Bob McConnell z národa Juroků z Kalifornie, potom Julie z národa Lakotu, také ze Spojených států amerických a dva lidé z brazilské Amazonie nebo širšího regionu, Marcos Kmene Kaingang a Karajo Eya z národa Tupí Guaraní. Tam asi byla cítit ta blízkost té přírodě. Je tam nějaký recept, který si můžeme vzít, jak se vrátit z těch kanceláří trochu víc k té přírodě, abychom vlastně chápali, co se děje kolem nás a že to na nás dopadá?
3: Když bych to vzal za nejdřív takový hodně pragmatický konec, tak celý zemědělství je postavený na třeba sezónnosti. Jako, jo, že víme, kdy co začne klíčit, kdy zhruba jako může pršet, kdy to sklidíme, kdy přijdou první mrazy. Tohle to všechno se stírá, ty rozdíly a to, na co se vlastně můžeme spolehnout. Zemědělec dříve daleko více chápal ty přírodní procesy a ten koloběh přírodní i za cenu toho, že samozřejmě potřeboval nějaký produkt, potřeboval z té krajiny něco čerpat, ale dneska vidíme, že opravdu je tady velká část zemědělců, který nejenom, že nectí přírodní procesy, ale vlastně je ruší tím, že se nestarají o půdu, tím, že ta půda potom neumí zadržovat vodu, že tam není žádná vlastně jako biodiverzita a vidíme přesný opak. A myslím si, že naše individuální zodpovědnost může taky vypadat tak, že opravdu dáme přednost těm zemědělcům, který ještě trošku jako ve smyslu těch domorodých kmenů ví, jaký je bohatství pod jejich nohama. Jo, ví, co se prostě děje s koloběhem uhlíku, dusíku, co je v půdě za houby, bakterie, roztoče, který v té půdě vlastně pracují pro nás, aby jsme měli co jíst. Jo? Čili tam je jako nádherný propojení zrovna u toho zemědělství, který mě hodně zajímá. A co se týče nějakého našeho pobytu venku v přírodě, ono je to opravdu velmi důležitý bejt venku, koukat s otevřenýma očima kolem sebe a vnímat třeba ten strom, o kterým tam taky mluvil ten pán, protože ten strom funguje vlastně jako samostatně bez nás, má nějaký svůj cyklus, taky se nějak chová v tom ročním období a my tudíž můžeme vnímat něco, co nás přesahuje a hlavně co přesahuje ten jenom jako čistě lidský svět. Problém je, když my lidé se obklopujeme jenom tím lidským světem a těma věcma, které slouží jenom pro nás. O tom píše Erazim Kohák, je prostě takováhle jako židle. Tady je jako pro člověka vlastně a bez toho člověka nemá úplně moc nějaký další jako smysly. Prostě bez toho člověka je to prázdná židle. A když my zapomeneme na ten přírodní svět, tak se vlastně příliš uzavřeme, jsme vlastně od té přírody odpojení a opravdu se

0: my jsme příliš rezignovali na to, aby se ty informace od té odborné obce přeložily pomocí nějakých překladatelů, překladatelek do srozumitelného jazyka a poslali se vlastně dál teda lidem, který nemusí do posledního detailu znát všechno, co se děje teda za tím domem. Ale já když to natáčím s odborníky, tak opravdu to je často boj, protože oni říkají, a to tam taky musíte říct, že tohle to je chřástal takovej a takovej. Já jsem říkal, ne, řekneme jenom chřástal, prostě lidem je úplně ukradený, jestli je to chřástal takovej nebo takovej. Prostě a dobře, ale tak tam musíte říct ještě, že tam je jako tolik a tolik druhů. Já jsem říkal, a to tam nebude vůbec jakoby místo na nic jiného. A opravdu se člověk musí jako vyhádat, že se to musí říct jiným jazykem, který je zjednodušující.
1: Chřástal ani les nemají obchodní oddělení a to je možná ani marketingové, to je možná ten problém. Domorodci mi vlastně říkali vždycky, pro nás je kritická infrastruktura strom. To, co je pro vás třeba ropovod, tak pro nás je to ten strom, ale vy to tak vůbec neberete. Nebo bereme, Ivona Gajdlová?
2: No, nebereme. Já myslím, že ta příroda nebo to naše, ta matka země, tak to je opravdu zásadní a myslím si, že my jsme jako úplně spadlí momentálně z Marsu i tím, jak komunikujeme to, co se bude muset změnit. Jako to všechno byly teďka 200leté nějaké vynálezy, byly strašně pohodlný, dovedli nás daleko jako ve zdravotnictví a tak. Ale bohužel se ukázalo, že hold to spalování fosilních paliv nejde. A ono fakt jako nejde, to nejde přemluvit. To musí pryč, to je jakoby jednoznačný, to je jako jednoznačný vědecký fakt a s tím se nedá hrát a myslím, že jsme tady zapomněli jednu věc doříct. Jo, my jsme ztratili strašně moc času, jako na to, co jsme měli, na co jsme měli čas v 90. letech, tak teďka už by to muselo být hrozně rychle, tak tady mladé generaci necháváme veliké úkoly, které budou těžko řešit. Jo.
1: Ivona Gajdlová, ředitelka ekologického centra Veronika a Prokop Pithart, ekolog, dokumentarista, jsou dnes hosty Leonarda Plus a zůstanou jimi i po krátkých zprávách. Budeme mluvit o dialogu na téma životní prostředí mezi různými generacemi i mezi různými s názorovými bublinami.

0: Jak mluvit o problémech přírodního světa s klimaskeptiky nebo s lidmi, kterým je ochrana životního prostředí naprosto cizí, aby to nebyla hádka, ale dialog? Jak reagovat na provokace, urážky nebo nepodložená obvinění? A co si vzájemně mohou nabídnout nejmladší a nejstarší generace, pokud jde o komunikaci o přírodní rozmanitosti nebo o změně klimatu? Já jsem Jan Kaliba a pokračuje dnešní vydání Leonarda Plus.
1: Leonardo Plus.
0: Stále jsme v olomouckém konviktu i s publikem, které se na konci této půlhodiny dostane ke slovu, a našimi hosty jsou i nadále Prokop Pithart, fotograf, filmař a milovník přírody, což propojuje ve své tvorbě, a Ivona Gajliová, vystudovaná fyzička, ale desítky let také ekoložka, ředitelka centra Veronika, se kterým mimo jiné budovala ekologickou vesnici v Hostětíně na Zlínsku a také spolu založila společenství Klimababičky. A rovnou se tedy zeptám Ivony Gajliové, jak jako klimababička mluvíte o změně klimatu se svými vnoučaty nebo s jejich generací?
2: Proč bych s nimi o tom mluvila? Oni žijí v tomto světě.
0: No právě
2: jim,
0: proto.
2: No co jim k tomu jako říct? Jakoby, já myslím, že děláme často velké chyby v tom, že dětem povídáme, jak to bylo krásné, když byl sníh a že celou zimu byl sníh a že jsme jezdili na saních a takovéhle věci, a oni to zažijou jednou za čas. Nebo každý dítě to někdy zažije a pak na to samozřejmě dlouho bude a navždycky vzpomínat. A možná některé děti kvůli tomu budou tahány, bůh ví kam, na bůh ví jaké materiály, aby lyžovali. Já si myslím, že máme dětem není potřeba vysvětlovat svět, ve kterém žijí. Jako my s tím máme...
0: Spíš se ptám na to, jestli je to u vás téma u kuchyňského stolu, protože asi v málo které rodině je, ale jak říkáte, jako změna klimatu se projevuje v tolika už oblastech našeho života, je to pevná součást, ale asi málo kdo to doma probírá třeba u večeře.
2: Jo, my bohužel to doma probíráme, protože i můj muž Jan Holán se 40 let se v tom...
0: Takže se ptám špatného člověka, protože ano. U vás je to trošku profesní deformace.
2: U nás je trošku jinak, ale já si myslím, že to je téma do trolejbusu, do tramvají. Je to téma, o kterém je potřeba se bavit se stejně starými lidmi, kteří tam stejně tak trpí tím vedrem, ale i s mladými, že to takhle je. Co s tím ještě jde dělat a jak se to musí dělat rychle, a že to je opravdu dobře, když budeme vidět sem tam nebo i častěji větrné elektrárny. To není téma nabavení se s malými dětmi, jak jim vysvětlovat, jak to bylo a co se stalo a proč. Jo? Tak tam je potřeba hledět jenom dopředu, a s těmi dětmi já snažím se s nimi bavit právě o těch zázracích, a oni to neúplně vždycky poslouchají, a hlavně je potřeba s nima chodit nebo být s nima venku a mít to příležitost jim je na to upozorňovat a odtrhnout případně od nějakých těch obrazovek, což bohužel se děje i u nás. No.
0: Zeptám se opačně Prokopa Pitharta, jak vy se bavíte s generací svých prarodičů o změně klimatu a o přírodě, o životním prostředí?
3: No, já jsem několikrát mi bylo ouvej při diskuzi teda s mýma prarodičema z máminy strany, kdy jsem cítil často takový jako zpochybňování nebo výsměch, nebo i u mých rodičů jsem jednou řekl, jako jenom, ne, že nechceme

0: děti, ale že přemýšlíme nad tím, že když budeme mít děti, tak jako v jakým budou žít světě. A vlastně jsem cítil v tu chvíli úplně jako naprostý nepochopení, argument, i za války se rodili děti, prosím tě, vám se jenom nechce, protože to je nepohodlný. A můj děda mi prostě jednou řekl, nesmíš mít tak zelený mozek už jako asi desetiletýmu klukovi, protože už v té době jsem měl teda zelený mozek.
1: To a... nebyl ten děda, kterého všichni známe.
0: Ne, nebyl. Já upřímně řečeno jsem s druhým dědou, o kterým byste určitě strašně rádi něco slyšeli, za tolik času nestrávil. On
1: to, jsem si přečetl, ale přesto jsem se chtěl zeptat, jestli jste o tomhle tématu specificky spolu někdy mluvili, protože on vlastně byl u formování tohoto státu. A zažil taky éru a vzestup Václava Klause, našeho největšího, nejslavnějšího klimaskeptika, klimapopírače. Tak jestli třeba na tohle se někdy nestočila řeč?
0: Myslím si, že jo, ale bylo to hodně dávno. Jako my jsme hodně, když už jsme si povídali, tak jsme si povídali o historii, o konkrétních situacích. O Klausovi mi říkal hlavně, když se vrátil děda z jednání s Fidelem Castrem o dvou zajatých novinářích a nesměl říct, že je Fidel Castro pustí a přijel zpátky a vlastně jakoby s prázdnou, tak se mu Klaus strašně vysmál. Ale děda říkal, jak musel hrdině jako držet jazyk za zuby a neříct, že se mu to povedlo. Takže takový historky jako těch tam bylo spoustu. Ale když teď opustím téma mých prarodičů, naše generace se často setkává se zpochybňováním a výsměchem, což když jako dospíváme a nejsme ještě třeba tak psychicky odolní, tak opravdu může vést k tomu, že začínáme přemýšlet nad tím, jestli s náma opravdu není něco špatně, že jako se jako bojíme třeba budoucnosti nebo že máme pocit, že by se věci měly dělat jinak. S tím se jako jsem se setkával a setkávám pravidelně. Myslím si, že teď už jsem ve fázi, kdy na to dokážu reagovat, tak aniž bych začal být buď jako hnusnej taky, anebo že bych se stáhnul a jako vycouval bych z toho. Teď už bych asi dokázal chvíli vést nějaký umírněný dialog, ale opravdu to není jednoduchý. Jsem citlivý člověk, vyžaduje to určitou práci, abych mohl dobře reagovat na takový jako posměšky, lomeno útoky. Ale nechci házet jako tuhle generaci do jednoho pytle, vidíme, že to takhle není. Ale bohužel je to jako častý fenomén. Nebo se můžeme setkávat s takovým, no tak teď je to na vás mladých, jako vy si s tím teď nějak musíte poradit, to taky můžeme.
1: Vy jste
0: jako,
1: ta naděje, ale já mám pocit, že tohle se říkalo asi v každé generaci, ne? Že ti mladí tedy s těmi věcmi pohnou, přitom mladí nejsou žádná homogenní skupina,
0: no,
1: můžeme to vidět třeba teď, když se bavíme o životním prostředí, klimatu, na tom, že třeba motoristé, kteří se vymezují proti člověkem způsobené změně klimatu, tak měli hodně mladých voličů, především mužů, podle těch čísel, která máme, takže je to jedno velké klišé vztahovat se takhle k mladým, že oni jsou ta naděje.
2: Jo, je to jedno velké klišé a je to tak, že vy jste mě představil s tím Hostětinem a s těma klimababičkama, tak jako klimababičky jsou tu mimo jiné proto, a je to naše veliké přání, stát jako po boku v rámci klimatického hnutí s těmi mladými, o kterých víme, že to nemají často ani jako ve svém okolí jednoduché a je úplně jako nezasloužené, jakého se nám dostává ocenění, jenom toho, že jsme vůbec jako vystoupili, že existují lidi z této generace, jako nás důchodců a důchodkyň, kteří mají stejnou potřebu jako ochranu klimatu usilovat. Ale co se týká té naděje, tak spíš slýchám z řad lidí, kteří uvažují třeba jako já, to, že my jsme první generace, kteří víme, že naše děti a vnukové budou žít v těžším a pravděpodobně horším světě. A to je docela těžký pocit, za kterým je potřeba se nějak vyrovnávat, jako minimálně tím, že člověk jako zkouší něco dál dělat. Já jsem stála v roce 19 březnu na první té stávce Fridays for Future, že 18, oni začali, myslím, v Německu 19 u nás v březnu. Já jsem byla na nějakém pódiu a proti mě stál takový klučina a držel transparent Moje máma měla lepší klima. A to bylo docela jako těžké se na to dívat a na ty děti. A myslím, že přenecháváme jako složité úkoly, ale že dívat se, že oni to spraví, tak to by byla jako strašná faleš a zločin. Jo. Říct, ta naděje jsou ty děti a my si to tady nějak jako už doklepe.
1: Posloucháte Ivonu Gajliovou a Prokopa Pidharta v Leonardu Plus z festivalu populárně vědeckých filmů AFO Olomouc. Chci se zeptat, a těším se na to vlastně už od České Třebové, máte svého souseda, kamaráda, příbuzného klimaskeptika a jak s ním mluvíte?
0: Ještě když jako tak přemýšlím nad tím svým dědou z Vysočiny, s ním to většinou řeším, já ho mám jako rád, že jo, a přemýšlím hodně nad tím, co ho vede k tomu, že se jako přidal k té nevoli proti ekologům a vlastně se jim tak jako by směje a mě do toho zahrnuje. Je to vlastně hrozně zajímavý, protože to je člověk, který jako sbírá do poslední kapky dešťovou vodu, se kterou zalejvá. Pěstujou toho s babičkou spoustu na zahradě, on všechno opravuje, nic nevyhazuje. Jo, dokáže využít všechno možné a využívá k tomu svoji zručnost. A když se podíváme na výzkumy, vysoký procento lidí nad 60 let dostává pravidelně řetězový e-mail a opravdu z toho čerpají jako z důvěryhodných informačních zdrojů. A pak se děje to, že oni mají rádi svoje vnoučata, mají rádi přírodu, ale volí lidi, který všechno tohleto můžou potenciálně ničit. To se přesně jakoby děje teď, jo? Protože naše budoucnost s naší vládou, budoucnost naší generace je teď ještě o něco zajímavější, jakoby, jo? Protože opravdu se jako rušej a ničej věci, rušení peněz pro ekologické spolky, které pracují s dětma, protože se bojí, že tam dochází k nějaký právě environmentální propagandě. Takže já bych rád se naučil komunikovat s babičkama a dědečkama s nějakým jako pochopením, že oni jsou často bohužel obětí těch nových technologií a nových informačních kanálů, který je prostě bohužel často můžou zmanipulovat.
1: Takže možná místo videí na Instagram, nebo kromě nich, byste měl začít možná s řetězovými e-maily a šířit ta svoje videa touhle cestou.
0: A oni koukají na Instagram, to byste se divil. Ty jako fakt babičky, dědečko, jsou hodně na Instagramu.
1: Jste na Instagramu?
2: Ne, mně stačí e-mail, obyčejný, nebarevnej, bez vykřičníku. Já to vím, že to je, nebojte. Já mám takový jakýsi provolání k těm klimababičkám, aby to jako nečetli a aby se ptali těch svých vnuků a dětí, koho mají volit a co mají číst a kupovat.
1: A máte kolem sebe někoho, s kým musíte složitě debatovat o klimatu, přírodě?
2: Já potřebuju tam udělat jakýsi terminologický uspořádání nebo úklid, protože skeptik je člověk, který pochybuje a snaží se zkoumat. Jo. Pak je ignorant, který na to kašle, přestože vidí, co se děje. A pak je ten popírač, jako to opravdu patřičné slovo na to, o čem teďka máme mluvit. A popírač je něco víc, než že nevěří, že skleníkový je v A400 ppm nějak vadí. Dá se tak označit už člověk, který ví, co se děje, ví, co by se mělo dělat a nedělá to. A to zejména to jako v těch vyšších rozhodovacích patrech. A na té druhé straně spektra nejsou alarmisté, ale jsou buditelé nebo lidé, kteří burcují. Takže jako ten klimaskeptik je dobrý vlastně partner do debaty, protože tam se dá vysvětlovat. U těch ignorantů a popíračů se nedá vysvětlovat a tam jako znám je a tam si podle mě vyláme zuby každý a je otázka, jestli to má smysl. Bohužel se pak jako dostáváme do nejvyšších pater politiky a ta je škoda, že se zdá, že té cesty není to vysvětlit.
1: Takže na klima popírače strategii nemáte,
2: ale
1: vlastně
2: na
1: nejširší je ta zóna možná někde mezi.
2: A tam si myslím, že je to jako dobré místo, tam se uplatní to, co mě dal práce ve Veronice a budování nebo podíl na té ekologické vesnici Hostětín. Tam člověk může vycházet z té autenticity toho, co vlastně ta organizace dělá, co my děláme, na čem jsme se podíleli, že se to dařilo, že to nebylo lehké, že se dělaly chyby, ale že je vesnice, která je hodně z velikého procenta poháněna obnovitelnými zdroji energie, má svoje kořenovou čistírnu, všechno, moštárnu, pasivní dům máme, ve kterém Veronika funguje. A ta autenticita toho, že to, co člověk jako učí a k čemu zve ty ostatní, to není jako my vzděláváme dospělé, i dospělé lidi a ty spíš zveme, nebo ty spíš jako motivujeme, pojďte to dělat s námi, protože my potřebujeme i další lidi, aby se podíleli ve svých místech jako na ochraně klimatu, nebo my potřebuje ta země. Ale to znamená, bavit se s takovými lidmi, kteří pochybují, je příjemné nebo možné v tom okamžiku, kdy člověk je si sám jist, jako jak argumenty, tak svým vlastním životem a chováním.
1: Máte vy, Prokope, nějakou svoji strategii, jak mluvit asi ne s těmi popírači, u kterých je to opravdu těžké, ale kterých zas není tolik, ale s těmi lidmi, kteří mají nedostatek informací nebo zájmu o tohle téma?
0: Přemýšlel jsem nad nějakým konkrétním. Bydleli jsme na kraji Prahy, než jsme se odstěhovali do Českých Budějovic, zaplať pán Bůh, a tam jsem potkával souseda, který topil uhlím, strašně to jako smrdilo, teď my jsme nemohli ani moc větrat a takhle v zimě jsme se zase potkali na ulici, nebyl ten sníh, bylo hrozný teplo a on říkal, no, to je síla a já jsem říkal, no jo, klimatická změna prostě, tak to vidíme. A on hned začal útočit teda na bruselský úředníky a na zelenou dohodu, že teda, co to je za blbce. A já jsem zrovna před několika dny předtím poslouchal podcast Faktů o klimatu, kde se tohleto téma řešilo a vlastně tam jsou tři nějaký dimenze, jak se dostat k lidem, kteří třeba jako pochybujou, nejsou to ty popírači, ale třeba ty skeptici, tak jako nejtěžší žánr je názorová výměna. To v podstatě skoro nejde, protože ten druhý jenom vlastně čeká na to, až vy se nadechnete, abych vám tam mohl skočit a vpálit vlastní názor, protože z názoru je vlastně taky nějaká jako materiální doména, já mám názor, prostě ne, já se ptám, ale já mám názor, vlastním ho a nechci, aby mi ho někdo jako bral. Takže je fajn pokročit do jiný dimenze a to jsou nějaký vlastní zkušenosti, takže říct prostě, jo, já jsem jel tím elektroautem a vlastně to nebylo tak hrozný, tak jsem si na té pumpě, když se to nabíjelo, dal prostě to kafičko o 10 minut díl a vlastně jsem to jako zvládl. Takže nějaký vlastní zkušenosti, tam už to naslouchání toho druhého člověka může být o něco větší. A třetí úplně nejsilnější, třeba i pro ty rodinné diskuze, můžou být osobní jako pocity a prožitky, to znamená já cítím, mě je líto. A přesně když jsem tohle řekl tomu sousedovi, mě je líto, že nejsou ty zimy, protože miluju bruslení na ledě a prostě měl jsem rád sáňkování a on se ke mně jakoby přidal a vlastně jsme to vzali odzadu. To znamená, on to začal opakovat, přesně no mě to taky štve a na záhoně budu mít málo vody a tohle a tak a pak jsme prostě šli k nějakým konkrétním zkušenostem a nakonec se můžeme bavit o řešeních a o nějakých teda názorech, ale už tu chvíli jsme schopní si naslouchat, protože nás spojuje nějaký jeden podobný prožitek. A zrovna teda příroda může potenciálně hodně spojovat a počasí taky.
1: Poslední věc, na kterou se zeptám, než dáme slovo i publiku, úplně z nejvyšších pater i české politiky teď zaznívá nejenom zpochybňování třeba změny klimatu, ale i řekněme útoky nebo nepodložená obvinění, jako třeba z terorismu vůči ekologické organizaci. Používají se takové nálepky jako zelená ideologie, zelené šílenství, což vlastně jde připnout úplně každému, protože je to takové neurčité. Jak vlastně se pohybovat v takové společnosti? Je to něco nového? Teď v poslední době se to hodně zintenzivnilo. Máte nějaký recept na to, jak komunikovat v takové společnosti, kdy ze zhora se k nám dostávají takovéto postoje, výroky a názory?
0: Já myslím, že tam je strašně silný ten vliv těch peněz, jo, a toho fosilního lobby. Já si dokonce myslím, že prostě mezi těmi hlasitými popírači jsou opravdu lidé, kteří to ví, jak to je, ale prostě hájí zájmy někoho. a to můžou být prostě fosilní oligarchové, čili ten soupeř je vlastně jako obrovitánský. Zároveň opravdu, když už se ten člověk dostane do politiky, tak na něm nějaká odpovědnost jako leží a ty kroky, které teď oni dělají, možná nebudou hned vidět, ale myslím si, že ještě oni za svýho volebního období pocítějí tu odpovědnost, která se na ně může navalit. A já vlastně na tohle recept nemám. Já se vlastně ptám, jestli by nestálo za to zkoušet být o něco lepší v uvozovkách a volit méně konfrontační jazyk. Jestli by to nemohlo způsobit, že by i oni byli jako schopní nějaký svoje kroky zmírnit. Ale možná jsem hodně naivní, protože jestliže zatím jsou velký biznesy jejich sponzorů a fosilních oligarchů, tak si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Ale ještě jednou bych zopakoval, to jsem říkal na začátku, aby to nepůsobilo beznadějně, prostě všechno zlí je pro něco dobrý. A oni se jako v přímém přenosu hodně znemožňujou. A jako je to vidět i třeba na Trumpovi, který má opravdu jako nejnižší podporu teď v té společnosti. Oni se jako v přímém přenosu strašně podřezávají větev a vlastně až s podivem, jak jako jakým tempem a na kolika frontách si jakoby rozdělali nějaký boje a už to ani jako vlastně nestíhají, už to jako nestíhají ani hasit.
1: Ivona Gajliová má hodně zkušeností. Zažila jste někdy takové období, kdy byla věda nebo vlastně životní prostředí, příroda pod takovým tlakem?
2: Ne, a ani my jsme vlastně zažili, co se týká té ekologie, nádhernou dobu 90. let a to byly někde jinde divoké 90. ale pro nás to bylo budování občanské společnosti a vlastně jako láska k té ekologii a veliká důvěra. Ale co se týká nálepek, tak myslím si, že se s tím nedá nic dělat, že vysvětlování normální, jako nějaká demokratická diskuse, to nemůže nikdy stíhat, tak to si myslím, že je docela jako zbytečné začít hledat na oplátku nálepky, ta debata jako šíleným způsobem zhrubla. Já jsem bývala kdysi zastupitelka v Brně, ale to byla to normální debata, i když ne úplně příjemná, jako nálepkování je zlé. Já jedinou nálepku, kterou nesu ráda, je aktivistka, protože jsem na to jako hrdá a přála bych si, aby mě léčil lékař, který by byl taky jako spíš aktivistický, velice zaujatý pro tu svoji práci, dělal pro ní hodně, nechodil jako, když padne, tak domů, ale zabýval se pacienty jako můj tatínek. Tak to je vlastně pracovat pro něco se zaujetím, s přesvědčením, že je to pro dobro věci a nikoliv pro dobro mé, tak s tím jako se mi funguje dobře. A se zeleným šílenstvím. Já myslím, že s tím nic nejde dělat. A tady proti tomu narrativu jako populistickému se hold musí stát něco jiného. No.
1: Sešli jsme se v Konviktu v Olomouci a debatujeme v Leonardu Plus s Ivonou Gajliovou a Prokopem Pidhartem. A jestli máme i mikrofon a zájem, tak se přihlašte, tak můžeme tady vepředu.
3: Dobrý den, já jsem chtěla moc poděkovat teda za Leonardo, za to téma a za hosty, kteří jsou velice aktivní a jsem za to moc ráda.
1: Jestli se nám můžete i představit.
3: Jmenuji se Eva a měla bych otázku na Prokopa. Chtěla jsem se jenom zeptat, na začátku tam padlo edukovat, nebo že edukujete vlastně formou nějakých videí, které potom pouštějí učitelé, případně rodiče. A jak to máte vlastně vymyšleno k těm rodičům a k těm pedagogům, kteří jsou jiného názoru, bohužel? I jak vlastně edukovat tuhle tu část dětí dorostu, když to řeknu takhle, těch mladých, kteří neměli to štěstí na rodiče a na pedagogy, což se samozřejmě může stát. A potom, jestli v těch videích, které neznám a ráda se na ně podívám, také vlastně nějak zmiňujete z mého pohledu teda opravdu neuvěřitelnou nadvýrobu všeho. Děkuju.
0: Občas tu nadvýrobu tam zmiňuju, myslím si hlavně ve vztahu k zemědělství. Spíš jako co se týče čerpání zdrojů z přírody, tak o nějakou jako maximalizaci toho čerpání a ten jednostranný vztah jenom beru, ale snažím se nebejt útočnej v tomhletom ohledu. Myslím si, že to potom nikam nevede. Je potřeba jako ty bubliny propichovat. Co se týče té druhé otázky, tak já vidím, že často pracujeme s dětma, který jsou od rodičů, který opravdu jim je to téma ochrany přírody daleko.

0: Jo. Dokonce mě jednou za moje video pro Greenpeace neuvěřitelně v komentářích jako kritizoval, až jako napůl napadal člověk. Bylo to u videa, kde jsem vlastně mluvil o fosilních oligarších a o tom vlastně, že by se měli podělit, protože dostávají veřejné dotace a spousta peněz, ale vlastně ty následky klimatu a ty změny toho klimatu platíme všichni, tak jsme se tam vlastně docela zhádali v komentářích. Nicméně on zřejmě na ty videa koukal i se svýma dětma, který to strašně chytlo a vlastně si mě potom předplatil na Hero Hero a posílá mi měsíčně peníze. A já si, jako opravdu musíme věřit tomu, že ty děti mají vliv na ty rodiče, protože když to dítě přijde s nadšením a jiskří mu očička, tak prostě to už opravdu ten rodič musí být velký ignorant, aby tohle to necítil. A si myslím, že to je opravdu malý procento případů. Ty děti můžou, pokud se s nima dobře pracuje, ovlivňovat i ty rodiče a i ty pedagogy možná. Ale je pravda, že to je něco, v čem ještě nejsem tak zběhlej v práci s pedagogy.
1: Slyšeli jste Leonardo Plus z festivalu populárně vědeckých filmů AFO Olomouc. Našimi hosty byly Ivona Gajliová a Prokop Pithart. Děkujeme.
0: Děkujeme.
2: Velice děkuju.
1: Poslechu se můžete kdykoliv vrátit na webu plus.rozhlas.cz v sekci pořadu Leonardo Plus, anebo kdo radši posloucháte v aplikacích, tak ta rozhlasová se jmenuje Můj rozhlas. Tam dnešní Leonardo Plus určitě najdete, případně v jakékoliv další podcastové aplikaci. Příjemný další poslech Českého rozhlasu přeje Jan Kaliba.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
4: na Rádiu Praha.
3: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině. Pražákům je hej na Rádio Praha.